0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Ostravská hodinka Oldies nemá prázdninovou přestávku, právě začíná její letošní už 32. vydání. Za přispění mistra zvuku Vojtěcha Dluhého zrealizuje playlist se 16 položkami do zvukové podoby autor Jirka Tieftrunk. Tentokrát začnu pohledem 45 let zpět, a to do horké stovky Billboardu. Na jejím 7. místě kulminoval hit skupiny The Beatles.

Než budu plnit posluchačská přání, nabídnu něco podle hudebního kalendária. 2. srpna 1950 se narodil Ted Turner, britský kytarista a v první polovině 70. let člen skupiny Wishbone Ash. Takže zazní No Easy Road a hned potom countryovka Ramblin' Rose. To proto, že 4. srpna před 120 lety se narodil Louis Armstrong.

Ta píseň je z posledního Armstrongova alba, to už byl nemocný, na trubku nehrál, jen zpíval. Teď první hudební přání, paní Jarka chce slyšet starou anglickou písničku, o které si pamatuje, že je na začátku pomalá, smutná a zadumaná, ale závěr prý má řízný, skoro rockový. Pomohla její informace, že má českou verzi a hlavně zabroukání melodie do telefonu.

0: The greatest one has gone.
1: Ta první, kterou chtěla paní Jarka slyšet, to je filmová píseň Free Me z roku 1967. Zaspíval ji britský zpěvák, hráč na harmoniku a herec Paul Jones. Znáte ho ze skupiny Manfred Mann. Přidal jsem jeho píseň Sonny Boy Williamson, která vznikla jako vzpomínka a pocta tomuto americkému bluesmanovi, který zemřel v roce 1965. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Napsání je i dnešní první porovnávání. Marta Kubišová zaspívala z B strany alba Songy a balady píseň Mama. Autorem textu je Eduard Krečmar, doprovázel orchestr Golden Kids a dětský sbor Československého rozhlasu vedený Bohumilem Kulínským. Jméno autora hudby Sonny Bono nás neomylně vede k americké zpěvačce Cher.

Album Marty Kubišové je z roku 1969, velká deska Share with Love, na které je píseň Mama, When My Dollies Have Babies, je o dva roky starší. A ta píseň byla vydána také jako B-strana singlu. Kromě poslechu rádia se samozřejmě také díváte na televizi. Pan Bedřich mi poslal SMSku, ve které se ptá na písně použité v americkém filmu Drsný a drsnější.

Hudba z filmu se dá identifikovat několika způsoby, detaily si nechám pro sebe. Důležité je, aby časově spadala do oldies, jen tak jsem ochoten ji do pořadu zařadit. Wilson Pickett zaspíval ze svého alba z roku 1968 Hello Sunshine a Howlin' Wolf přidal You'll Be Mine. Rockoví fandové vědí, že tento song měli v repertoáru také naši matadoři. Kvapky dáš Japonisie, teď raz zasa

Ze Slovenska jsem tentokrát vybral na porovnávání velmi ohraný singl a velmi známou píseň. Když začal Emil Frátrik zpívat Kvapky dažďa, jistě jste měli po pár vteřinách jasno. Takže pro pořádek doplním, že ho doprovázel Roman Hošek se svým orchestrem a že teď uslyšíte americký originál B.J. Thomase Raindrops Keep Falling on My Head.

Dostal jsem také dotaz, zda v době, kdy byla dvě Německa, přebírali v populární hudbě východní Němci od západních a naopak. Tušil jsem, že ano, ale raději jsem se na to v Německu zeptal. Častější byl samozřejmě případ, že východoněmečtí zpěváci převzali něco od západních. Pro obě Německa byla, tak jako u nás, inspirací angloamerická produkce.

To byly dvě ukázky ze dvou německých států. Původně východoněmecká zpěvačka Edith Kaus, uměleckým jménem Jenny Petra, zaspívala Tipi Tipi Tipso z repertoáru Kateriny Valente. A rodák z Minštetu, Will Brandes, přidal Rosen und Flieder, česky Růže a šeříky, což je původně hit Johnnyho Tillotsona Without You z roku 1961.

Marie Rotrová zaspívala píseň Máma. Na tuto nahrávku mě upozornil jeden z hudebních fandů. Já jsem si ji v rozhlasovém archivu nevšiml. Doprovázela Bromova kapela, textoval Vladimír Čort, rok vzniku 1973. Hudební pamětníci vědí, a já připomenu, že píseň je dílem Johna Lennona, je z jeho alba z roku 1970 a byla vydána i na singlu.

Chcete-li identifikovat nějakou starou nahrávku, můžeme se o to společně pokusit. Máte-li tip na neohrané oldies, můžete napsat také. A to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák je také píseň použitá ve filmu Drsný a drsnější. Otis Redding zaspívá svou verzi Down in the Valley. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, krásný den, horkej den.
5: Ano, slunce, plášť.
6: Ochlaďte se.
5: Ano, slunce, plášť nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu Humoriáda.
6: No, krásný, mně se to rýmuje.
0: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě, modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku, Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, není nešťastný. Je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No,
1: oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru
1: vidět. A nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju sama. Dobře, hraju rád, řečeno známým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo,
1: já
0: abychom
1: to
0: věděli.
1: Cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sichrově, na Konopišti a tak dále, no, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, hrajeme. Ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme.
1: No, tam, tedy vy. Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal, prosím vás, tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít, dobrá.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, povídá, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon povídá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se takový chvilinku předbíhá. Říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? A tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech a na jedný ty štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru. A když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá, promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká, prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kon si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
1: Zase taková sranda není.
0: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
1: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
0: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav.
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi 4 stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím.
3: Dobře.
5: Židovské... To dlouho už co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak, já si ho pamatuju, to jsem bylo dítě ještě. No právě. No, jo, ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. No.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně, na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí. Ty pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty. Ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká, rabí, já nevím, co mám dělat, já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká, klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samý problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi, klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samý problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: My vás?
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu slavné herečky, ano, je, výborně.
5: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne. Jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. A no. Chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně. Naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky.
8: Pergolují 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12. Stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Ano. Protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se
4: až se pergola otřásala. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Přál bych si Bčko.
4: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Pojďte dál za námi. Halo, halo.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Dobrý den.
10: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, nashledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bčko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou.
5: Píšem.
4: Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
6: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
6: Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
6: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Díky.
6: A hodně, hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: Díky.
6: A dávám Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sezbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
3: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
12: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
3: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
12: No, dobře. Ale co pak?
3: No, pak se na to zvykne.
12: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
3: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
12: Feinberg, když je střízliv.
3: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
12: Feinberg, když je opilý.
3: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
12: Jak se jmenujete?
3: Jakob Abeles.
12: Odkud?
3: Z Tarnopole.
12: Vaše zaměstnání?
3: Vetešník.
12: A vyznání?
3: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal, včera jsem se koupal.
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla. Jo. No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože on je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Ty no koně, teda a když jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí, tak je blízko, je to bezpečné?
2: Ano, je
1: můžou
2: to,
1: blíž si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera. Bylo to pěkný představení. Myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky?
2: Docela. Jo, je to romanticky, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovi limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře. No.
3: A vy jste kdo? To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomý. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli. No. Ne. Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme 2 typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený. Jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás. No,
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě. Malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často
2: ne,
1: u chlapečku.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas. No, tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže... Teď souboj 2 velkých S. Vyberte si ještě dnes Humor mezera A nebo Humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
3: My vás taky.
4: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
3: Děkuji. Dobře.
2: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
4: Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
3: Vy máte krásnou ozvěnu.
5: Taky Ačko.
2: Ačko.
3: Ačko,
2: ano.
3: Dobře,
2: zapsat.
3: Píšeme, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan Ústí.
3: Dobrý
6: zdravím
3: den.
6: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Koťáka.
2: Zapsáno, děkujem. Mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
2: My vás.
3: Díky, my vás taky zdravíme.
7: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
2: Děkujeme.
3: I vy.
2: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
3: Mm-hmm.
2: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
8: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
3: Ano, když se daří, tak se daří.
8: Daří, kurňa.
2: Tak.
8: Maminko přijelo auto. Úplně. Když se daří,
3: tak se daří.
2: Míříme na Kameňák.
8: Ale to jsem. Ano.
2: Dobře, Ačko.
3: Super, tak
2: moc.
3: Jo, dneska by to šlo.
8: A zdraví David ze Světlé hory.
3: Děkujeme, Davide.
2: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
9: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky, ani nevím co.
3: Ačko je Karel Gott,
2: je horko,
3: Bčko je Vladimír Menšík.
9: Zdraví,
3: já vás taky.
9: Taky Pavlíku.
2: Ano, ano.
9: A už se těším na nějaký film.
2: Dobře.
9: Děkuju moc. Nashledanou.
3: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Goťák
2: nebo Menšík?
9: Menší.
3: Menší, takže tak, Bčko. Děkuji.
9: Ano, Bčko. Děkuju moc.
2: Je to taky. Mějte
3: se hezky.
2: Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady
3: dobrý den.
10: Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
2: Je
3: vás
2: zapsáno.
3: Taky zdravíme. Děkujem.
2: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
3: No,
2: tak, jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
11: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnosti. Pane obžalovaný.
12: A rovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
11: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec, čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
12: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
11: Obžalovaný Gotte. obžalovaný Gotte.
12: To je jméno, já se picnu.
11: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
13: Jsem nevinen.
12: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
13: To by šlo, slavný soude.
11: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
13: Jsem nevinen.
12: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Voženit, voženit, voženit, voženit, voženit.
11: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
12: Kurva, to je S jak Mariáši.
11: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Vážená nevěsto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Vždyť se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem v závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě. Mm-hmm. Koho by si dal váš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory dobře. Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí
2: se
3: sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem zdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím, nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, to je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo,
3: děkuju.
2: Maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže a maminku, tady opravdu jsem, vážila jsem si ji. A my jsme se naposled viděli s váma, Vašíku, a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, moc. Tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky.
1: Naslyšenou. Tak dobrá řidička byla zmíněna, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30?
3: No, asi za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Že ona měla učit to.
3: No, ale ona dlouho nejezdila. Jo, ona nějak jako dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin Havizová.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás.
1: Ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
4: Jo, jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Pro pana krále!
6: No!
5: Františko!
6: Kdo to přišel?
5: Františko!
6: Ty jsi mě poznala. Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
5: No, tak.
6: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
5: Jo, ty si to tak přesně pamatuješ.
6: Taková malá pozornost.
5: Ale to si nemůže.
6: No, to tam leželo na lavičce v čekárně, tak
5: si to...
6: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
5: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
6: Kdo přijde?
5: Manžel
6: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
5: Manžel.
6: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
5: Dá. Františku.
6: Jedno, to mě nenapadlo.
5: Co tě nenapadlo?
6: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohle, to je snad, abych radši šel, ne?
5: Kam by si chodil?
6: To jsem cizí člověk.
5: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
6: No kdyby jenom do školy chodili.
5: No co? Nic jiného přece nebylo.
6: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
5: Ale no, to tak nehodí. To mě přece neudělal, no tak sedni si a povídej.
6: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
5: Jsem telegram.
6: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
5: A proč by měl mít jaký podezření?
6: Když chlapu vidí to.
5: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
6: No to není opatrnost, to je půd sebezáchoví tohleto.
5: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina. Tak.
6: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
5: To jsi přece ženatý.
6: Já ženatý.
5: Ty jsi se neoženil.
6: No vůbec. Ty si vzpomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kdepak, žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
5: Ty pořád událost. Ještě přemýšlíš,
6: že? Ještě přemýšlím,
5: no. To jsi vždycky přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku. Že jako, přemýšlíš.
6: Já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím. No. A nebo co je na mě vidět?
5: Chybí ti knoflíky u sebe.
6: Ty mi náhodou nechybějí, víš? Ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kdeco? Já jsem si to vzřízen, jsem si ve vlaku mi to někdo.
5: Ale nepovídej, vídej, knoflíky sundej, sako, já ti to přišlím.
6: Ne, když se tam to vůbec nepřikází v úvahu. No co, když se vrátí tvůj manžel?
5: Co se vrátí
6: manžel? No já tady musím nahadit v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
5: Ale prosím,
6: cizí chlap, no to nejde.
5: Pratičku, to pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
6: Pokud tomu tady nemusím sedět na hej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to
5: přišlím doma. Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
6: nic. Ale já bych rozmyšlil. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
5: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
6: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
5: Počkej, pomeď, já se nevrátím, připrav si zatím.
6: Já už tyhle mám zkušenosti, já už mám.
5: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, sikora.
5: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
6: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. No, Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. No, až k tomu blbce, teda na blbce k Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Se samozřejmě,
1: tak, Bolka zdravím den,
3: moc, všem. Mám rád. Mm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera. Hezký den.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Úrodu sadařů ve Zlínském kraji poškodili mrazy i sucho. Sklidí jen 1/5 až 1/4 ovoce. Obyvatelé Mistříc budou mít novou kanalizaci za 25 milionů korun. Český stát podle 72% lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ovocenáři ve Zlínském kraji budou mít jedno z nejslabších sklizní za poslední roky. Nejprve stromy zasáhly mrazy, následně násadu plodů zredukovalo sucho. Například v ekosadech v Komni na Uherskobrodsku sklidí jen 1/4 obvyklé úrody švestek. Ještě o něco větší ztráty počítají v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku. Pokračuje jejich majitel Aleš Mančík.
2: Tak celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo. Nějaké meruňky jsme sklidili, máme asi 8 hektarů meruněk. Některé odrůdy překvapily, ale taky těch 25%, jako no, moc toho nebylo.
0: V Mistřicích na Uherskohradišťsku dokončují novou kanalizaci a vodovod v dolní části obce. Odpady z některých domů tam totiž stále ústily přímo do příkopů. Práce za 25 milionů korun by měly být hotové v polovině září, pokračuje nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
3: Je tam celková délka 101,3 km, kde se jedná o jednotnou a splaškovou kanalizaci a potom zhruba vodovodu 300 metrů. Takže občané už v Mistříce budou z 99% kompletně zkanalizovaní a lokality, které máme pro výstavbu, dostanou teď vlastně nový vodovod.
0: Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Šetření se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich životního běžného cyklu. Pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Nejčastěji se toho obávají mladí, přes 80% z nich, a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejméně se ovlivnění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním. Sport.
0: Přesně před 100 lety pokořila americká plavkyně Gertrude Iderleová Lamanšský průliv. Stala se tak první ženou, které se to povedlo. Tehdy 20-letá sportovkyně uplavala 56-kilometrovou trasu mezi Francií a Británií za 14 hodin a 34 minut. Tím překonala i časy všech 5 mužských plavců, kteří stejnou trasu absolvovali před ní.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno nebo jasno. Odpoledne a hlavně večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přehánky nebo bouřky, lokálně i silné, ojediněle kroupy a přívalové srážky. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 27 stupni a nejvyšší teploty naměříme 33 až 36 stupňů. Vítr povane slabý, v bouřkách může výrazně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Další tropická noc je za námi, i když někde v regionu teplota nespadla pod 20 stupňů, to si upřesníme později. Teď si přejeme dobré ráno do čtvrtku, vítám vás, milí posluchači, do 6. srpna a přeju pohodové letní ráno. Oldřiškám posílám gratulaci k svátku. Je 5 hodin 4,5 minuty, Karel Gott nabídne hudební vyznání lásky. Za chvíli si pak řekneme, jaké historické události doprovodily dnešní datum.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Přání dobrého rána posílám na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Dnes je čtvrtek, 6. srpna. A vybírám z kalendária. Dnešek připomíná tragické výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu v roce 1945. Záhy se rozpoutalo peklo. Rychlostí 1200 km v hodině se městem hnala ohnivá bouře. Zahynulo přes 80 000 lidí. 6. srpna 1902 se narodil Karel Divíšek, otec herečky Niny Divíškové. Byl všestranný sportovec, letec i potápěč. S Karlem Absolonem spolupracoval na výzkumu krasových jeskyní. Po roce 1948 se stal správcem provozu Moravského krasu. Přesně před 100 lety přišel na svět historik, pedagog a muzejník Bohumil Peroutka. Pocházel ze Slovenska, později vyrůstal ve Vsetíně. V roce 69 mu v novinách Nové Valašsko vyšel článek výročí vzniku republiky. Kromě jiného v něm také kritizoval politické procesy 50. let. Komunistický režim mu za to hrozil vyhozením z práce. Situaci nesl Peroutka těžce, na nádvoří Vsetínského zámku se zapálil a na následky po pár dnech zemřel. Dnes je to 35 let, kdy byla zpřístupněna první webová stránka. Ta byla původně jakousi veřejnou nástěnkou pro vědce. O nápad se totiž zasloužil britský počítačový odborník Tim Berners-Lee, který pracoval pro Evropskou organizaci pro jaderný výzkum CERN se sídlem v Ženevě. Na závěr letopočet 1992 atlet Robert Změlík získal v 10 boji na olympiádě v Barceloně zlatou medaili.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tony Orlando je pro některé posluchače jméno známé, když se vrátíme do začátku 70. let. Na vrcholu hitparád ho najdeme ve skladbě, které název by se dal do češtiny přeložit jako Uvažte žlutou stužku kolem dubu. Za ním stály dvě čokoládové slečny a ty uslyšíme v doprovodných vokálech taky.

0: Před dvěma minutami bylo 5:45, zajdeme do oblasti meteorologie. Krátkou předpověď začnu aktuálními ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 19 stupňů, to je situace v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 20 stupňů vidím aktuálně ve Starém Městě a v Bojkovicích. Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy hlásí 27 stupňů. Hošťálková a Štítná nad Láří, tam je to pouhých 14. Vizovice, Strání a Vsetín jsou místa se 16 stupni, Luhačovice, tady vidím údaj 17, no a když ještě přejdeme do Velkých Karlovic, tak tady je to pouhých 13 stupňů. Takže opět různorodé a velmi pestré teploty, teď brzy ráno. Zpočátku čekáme polojasno nebo i jasno. Později odpoledne a hlavně večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, který se potom večer bude měnit na mírný severní směrů, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozpilové podmínky jsou dobré, během dne by měly být až velmi dobré, ale biozátěž zůstává stále vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Letní prázdniny trvají 2 měsíce, jak to ale bylo dřív. Na to se v rubrice Co v učebnicích nebylo zaměří už za chvíli Martin Písařík.
2: I o víkendu pro vás máme prázdninové vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka. V sobotu se můžete od 17. těšit na výjimečného hudebníka a hrdého syna Ondřeje Brzobohatého, který také zavzpomíná na svého tatínka, jinak též hrdého Valacha Radoslava Brzobohatého. A v neděli hodinu předpolednem vám dobrou náladu vyčaruje oblíbená herečka Simona Stašová. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
3: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
4: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
3: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
4: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
3: Strom lásky mý.
4: Pavel Mašek
3: a Standa Ložek.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti museli pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Barbora Hejtmánková. Hezké ráno. Krajský soud ve Zlíně se dnes vrátí k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muži hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Od 7. do 9. srpna se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm uskuteční mezinárodní festival Jánošíkův dukát. Festival je zaměřen na slovenský folklor. Divákům představí folklorní soubory z Česka, které se věnují prezentaci slovenských lidových písní a tanců. Na festival přijedou i soubory a solisté ze Slovenska. Ve veřejném sektoru můžou od srpna pracovat tzv. Peer pracovníci. Mají za úkol pomáhat lidem ve složité životní situaci, kterou sami prošli, například závislostí, duševním onemocněním nebo dřívějším návratem z vězení. Do katalogu prací novou pozici zařadilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zdravotnické odbory ale kritizují, že nemá tato práce dostatečně vymezení kvalifikační požadavky. Liberecký kraj začal pracovat na zapsání hotelu a vysílače Ještěd na seznam světového dědictví UNESCO. Aktuálně chce požádat Ministerstvo kultury o předběžné posouzení. Zápisem Ještědu na seznam UNESCO chce Liberecký kraj zajistit jeho trvalou ochranu. Dnes bude v regionu polojasno nebo jasno. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přeháňky nebo bouřky, lokálně i silné, ojediněle kroupy a přívalové srážky. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 27 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 33 až 36 stupňů. Vítr povane slabý, v bouřkách může výrazně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový den vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jenom jednou za rok vyrážejí technici státních lázní Karlova Studánka pro léčebnou rašelinu do vlastního ložiska. Byli jsme u toho, když letos dokončili těžbu rašeliny staré přibližně 30 000 let. Za chvíli si řekneme víc, teď je 17:30.

0: Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín, do 6. srpna za 5 minut bude 6:15. Horské lázně Karlova Studánka dokončily letošní těžbu léčebné rašeliny z vlastního ložiska. Rašelina pomáhá při artrózách a dalších potížích pohybového aparátu a Karlova Studánka využívá jediné ověřené ložisko léčebné rašeliny v Moravskoslezském kraji. Kam se teď podíváme?
1: To opravdu neuvěřitelně černé. To skutečně zvláštní pocit držet v ruce hmotu, která má podle expertů až 30 000 let. K tomu přičichnu, je to jiné. Léčbu touhletou rašelinou chtějí horské lázně dopřát už od 1. září všem pacientům, tedy i samoplátcům. Potvrzuje ředitelka lázní Irena Vašicová.
2: Neměl by být rozdíl mezi tím, kdo tu lázeňskou péči hradí. Jestli jsou to zdravotní pojišťovny, anebo jestli jsou to samoplátci, kteří chtějí investovat do svého zdraví.
1: Vytěženou rašelinu tady takovým trakturkem převáží pracovníci lázní do meziskladu, kde silní kluci lopatami dávají na jednu hromadu. Tady z toho odteče ta voda a pak se to převáží rovnou do lázní.
3: Tato rašelina se přidává na kůži klienta a vlastně z té rašeliny prostupují léčivé složky, prostupují do kůže, do těla a podílí se na ozdravných procesech a zároveň z toho těla vytahuje ta rašelina zase některé látky, které v tom tělu už nepotřebujeme a nemusí tam být. Čili termický účinek a chemický účinek.
1: Upřesnil lázeňský balneotechnik Tomáš Kocman. Nedávno tady experti ministerstva zdravotnictví dělali rozsáhlý průzkum a zjišťovali, jaká je teplotní stálost právě tohoto unikátního přírodního zdroje.
3: Výborné výsledky. Ono má v sobě 80% vody. Ono to ani není poznat, jo, ale to právě způsobuje tu teplostálost.
1: Rašelinové zábaly si tady užívá Petr Odnoga z Ostravy, který si tady léčí v lázních artrózu.
4: No, dělá mi to dobře na kolena. Je to pocit teplý, příjemný. Člověk vnímá, jak do něho lezou ty živiny z té rašeliny.
1: Loni zdravotníci lázní dali pacientům téměř 1800 aplikací této rašeliny. Karlovy Studánky, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Dobré čtvrteční ráno, navážu na počasí, projdeme si dnešní předpověď. A než se dostanu k celkovému popisu, ještě nahlížím na čísla od měřících stanic kompletního regionu.
1: Počasí.
0: 19 stupňů je v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. Ještě tam přidáme Horní Bečvu. 20 stupňů vidím momentálně ve Starém Městě a ve Zlíně, včetně Bojkovic. Když půjdeme dál, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy, tam nám trošku utíkají se 27 stupni, takže tam už je nejvyšší prozatímní hodnota v regionu. Přejdeme dál do Hošťálkové a Štítné nad Bláří, tady je to prozatím 14 stupňů. Vizovice, Strání a Vsetín hlásí stupňů 16, Velké Karlovice 13 a Luhačovice 17 stupňů. Zpočátku čekáme polojasno nebo i jasno, později odpoledne a hlavně večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území mají objevit přehánky nebo bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, ten se potom večer bude měnit na mírný severních směrů. Rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách samozřejmě může výrazně zesilovat. Rozptylové podmínky jsou dobré, během dne až velmi dobré a biozátěž zůstává vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Máme 6. srpna, jenom připomínám, taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Dozvíme se například i to, proč se po narození dcery už nevrátila do folkové kapely Žalman a spol.
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli nezmaři a nabídli mi místo. Takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s nezmary.
0: Celý rozhovor s Pavlínou Jíšovou si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už za chvíli. 6 hodin bude za 7,5 minuty. Dobré čtvrteční ráno.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlín podpoří více než 2 miliony korun dobrovolné hasiče, kteří v červenci zasahovali u požáru budovy 34 v bývalém továrním areálu. Kroměříž opraví byty

0: pečovatelskou službou. Výplata superdávky začne od příštího týdne. Podle neziskových organizací přišli o podporu někteří seniori a zranitelné rodiny. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 39 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Více než 2 miliony korun uvolní město Zlín na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci červencového požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Jednalo se o největší požár v novodobé historii města. Při mimořádném zásahu, který trval 2 týdny, byly nasazeny všechny jednotky sboru dobrovolných hasičů, zřizované statutárním městem Zlín.
1: Do likvidace požáru se zapojilo 79 dobrovolných hasičů ze všech 12 zlínských jednotek. Ty si mezi sebe rozdělí více než 800 tisíc korun na mimořádné odměny za zásah. Zbývající peníze město využije na obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Kroměřížská radnice plánuje rekonstrukci domu na ulici Nitranská, kde je 57 bytů s pečovatelskou službou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Město požádalo o evropskou dotaci, která by mohla pokrýt až 85% nákladů na opravu. Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem.
2: Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, celá budova zateplená s novými okny, dveřmi i rozvody. Předpokládané náklady na rekonstrukci se pohybují kolem 74 milionů korun, dotace by se mohla blížit až k 60 milionům korun.
0: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Nárok na ní má zatím přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z předchozích podpor. Superdávka sloučila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Kvůli zpřísnění podmínek ale zhruba polovině žadatelů podpora klesne, a to nejméně o 500 korun. Výrazněji ale změna pravidel dopadla na některé důchodce, upozorňuje předsedkyně rady seniorů Lenka Desatová.
3: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100. Stalo se i to, že zhruba třetina klientů, kteří šli přes nás, tak jim ta dávka byla zamítnuta úplně a o ten příspěvek přišli.
0: Organizace Charita Česká republika zase upozorňuje na to, že z podpory vypadly některé matky samoživitelky. Ministerstvo kvůli tomu podmínky superdávky od října upraví. Sport. Vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA na včerejší mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Ten v minulých týdnech navrhoval prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. V pátek od tohoto plánu ale po kritice oficiálně odstoupil. Vedení FIFA se v prohlášení zároveň omluvilo za chyby ve zmiňovaném návrhu na prodej práv. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno nebo jasno. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přehánky nebo bouřky, lokálně i silné, ojediněle kroupy a přívalové srážky. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 27 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 33 až 36 stupňů. Vítr povane slabý, v bouřkách může výrazně zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přidávám se k přání dobrého rána a doufám, že taky 6. srpen bude příjemným letním dnem, i když nám nabídne vysokou teplotní zátěž. To ale rozebereme podrobně až před 6:30 z meteorology. Teď vás, milí posluchači, zdravím u vstávání do čtvrtku. Posílám písničku Pavla Bobka. No za chvíli i malou výseč historie, když otevřu pravidelné kalendárium. Teď je 6:05. Pohodu vstávání přeje i tentokrát Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Přání dobrého rána posílám na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Dnes je čtvrtek 6. srpna a vybírám z kalendária. Dnešek připomíná tragické výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu v roce 1945. Záhy se rozpoutalo peklo. Rychlostí 1200 km v hodině se městem hnala ohnivá bouře. Zahynulo přes 80 000 lidí. 6. srpna 1902 se narodil Karel Divíšek, otec herečky Niny Divíškové. Byl všestranný sportovec, letec i potápěč, s Karlem Absolonem spolupracoval na výzkumu krasových jeskyní. Po roce 1948 se stal správcem provozu Moravského krasu. Přesně před 100 lety přišel na svět historik, pedagog a muzejník Bohumil Peroutka. Pocházel ze Slovenska a později vyrůstal ve Vsetíně. V roce 69 mu v novinách Nové Valašsko vyšel článek výročí vzniku republiky. Kromě jiného v něm také kritizoval politické procesy 50. let. Komunistický režim mu za to hrozil vyhozením z práce. Situaci nesl Peroutka těžce. Na nádvoří Vsetínského zámku se zapálil a na následky po pár dnech zemřel. Dnes je to 35 let, kdy byla zpřístupněna první webová stránka. Ta byla původně jakousi veřejnou nástěnkou pro vědce. O nápad se totiž zasloužil britský počítačový odborník Tim Berners-Lee, který pracoval pro Evropskou organizaci pro jaderný výzkum CERN se sídlem v Ženevě. A na závěr letopočet 1992. Atlet Robert Změlík získal v 10 boji na olympiádě v Barceloně zlatou medaili. Tolik z kalendária, vracím se do regionu, velkou část úrody zničil mráz, co na stomek zůstalo, to navíc výrazně poškodilo sucho. Ovocnáři ve Zlínském kraji budou mít jedny z nejnižších výnosů za poslední roky. Kolik trnek nebo meruněk sklidí, to uslyšíme za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Naše oblíbená hudební Itálie, Toto Cutugno, patřil jednoznačně mezi místní elitu. Odhaduje se, že si jeho příznivci po celém světě koupili přes 100 milionů desek. Rozhodně za to může i písnička Serenáta. Jdeme do roku 84.

0: Přesně 7:15 v kalendáři čtvrtek 6. srpna. Dobré ráno. Ovocnáři ve Zlínském kraji budou mít jednu z nejslabších sklizní za poslední roky. Letošní počasí jim totiž vůbec nepřeje. Na jaře přišel mráz, teď je trápí dlouhotrvající sucho, zatím to vypadá, že sklidí čtvrtinu nebo dokonce jenom pětinu obvyklé úrody. Ztráty počítají například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku.
1: Tady na Žlutavě sklízí švestky za pomocí takzvané třepačky. Ta právě z jednoho ze stromů se třepala do připravených plachet stovky fialových plodů. Jednu část plachty drží i paní Dagmar.
2: No, je to lepší, je to velký pomocník, ale my to snad musíme vyzbíjet.
1: Ještě potom, co zůstane na zemi?
2: Ano, ještě to musíme vyzbíjet, aby to byla čistá zem a otvrhat to ze stromu.
1: Jaká je vlastně ta letošní úroda, na to už se ptám majitele zdejších sadů Aleše Marčíka.
3: Tak celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo. Nějaké meruňky jsme sklidili, máme asi 8 hektarů meruněk. Některé odrůdy překvapily, ale taky těch 25%, jako no, moc toho nebylo.
1: Jaké jsou hlavní příčiny té slabé úrody?
3: Letošní úrodu ovlivnili hlavně jarní mrazy a potom je tu problémy se suchem, které nás ovlivňuje už v podstatě od března je tady sucho. A do dnešního dne od nového roku spadlo tak 250 mm srážek a normál je kolem 700. Nějaká násada byla, jo, nějaké švestky jsme měli, ale bohužel to sucho tam zasáhlo a ty plody začaly se sychat vlastně suchem a začalo to padat na zem, takže tam jsou velké ztráty jako ve výnosech.
1: Podobná situace je i na opačné straně Zlínského kraje, konkrétně v ekosadech v Komnina Uherskohradišťsku nedaleko hranic se Slovenskem.
4: Letos je úroda podstatně slabší, než bývá v jiných letech. Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda. No.
1: Říká majitel sadů David Ryšavý.
4: My hospodaříme od roku 2009 a pravděpodobně to bude jeden z nejsuchších roků. No. Skorejší odrůdy, které máme, konkrétně odrůda Katinka, ty měly nasazené hodně plodů, takže tam ten propad byl spíš jakože vhodný, protože ty stromy by se zlámaly, kdyby všechny ty plody vlastně tam zůstaly, ale u tady těch pozdějších odrůd nám to propadává hodně a uvidíme, jestli tam vůbec něco zůstane.
1: V příštích týdnech by sadaři uvítali dešťové srážky. Naopak se obávají bouřek s kroupami, které by mohly poničit zbytek úrody švestek a také jablka. Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: V tichu regálu leží deníky, mapy a filmové pásy, které kdysi vznikaly v tropických pralesích, pouštích i horských průsmicích. Pro muzejnici Magdalenu Preiningerovou se stala péče o tyto vzácné archiválie Hanzelky a Zikmunda životním posláním. Jaké bylo její první setkání se slavnými cestovateli? I na to se zeptám už 6. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
5: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
7: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
5: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Půl sedmé bude za 8 minut. Na řadu se dostávají informace, které si poslechneme z Brna. Podrobnou předpověď počasí má pro nás meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dnešní ráno se na obloze a v teplotách prozatím projevuje jak?
1: Na obloze je v podstatě téměř zanedbatelná oblačnost, takže převažuje buď skoro jasno, to spíš na tom západním, severozápadním okraji Zlínského kraje směrem dál na východ je obloha jasná. Teploty jsou teď většinou tak docela rozházené, zase na některých místech, hlavně na severozápadě kraje, ale ne všude, je i třeba 26, 25 stupňů, ale většinou spíše převažují hodnoty nižší, tak mezi 19 až 15 stupni nebo 14 stupni Celsia, ty nejnižší hodnoty hlavně v údolích na východě nebo jihovýchodě kraje. No a vítr fouká teď většinou slabý a směry jsou proměnlivé.
0: Proberme celkovou situaci, jaké nabere léto podobu, když se bavíme o 6. srpnu, co nás čeká v teplotních maximech a jestli se případně objeví i náznaky oblačnosti.
1: Náznaky oblačnosti ano, ale půjde to velmi pozvolna a pomalu, takže teď v ranních a dopoledních hodinách spíš převažující skoro jasno nebo i jasno. Obecně více té oblačnosti v západní části, severozápadní části kraje v rámci té malé oblačnosti nebo na nejvýš možná polojasno. Potom odpoledne až a k večeru bude pozvolna od západu přibývat oblačnost na, řekněme, oblačno. Někde může zůstávat asi nejdéle na východě kraje i polojasno a večer se mohou přidat, ale spíše jen ojedinělé přehánky nebo i bouřka. Teploty odpoledne ještě tropické, 33 až 36 stupňů a vítr bude foukat ráno a dopoledne slabý proměnlivý, odpoledne postupně spíše takový mírný severozápadní až severní.
0: A ještě by nás zajímala biozátěž.
1: Ta je vysoká stále na stupni číslo 3.
0: Takže beze změny a hned se podíváme taky na pátek. Předpověď na zítřek vychází podobně?
1: Zítřek už by měl být chladnější, ty odpolední teploty už jen mezi 24 až 27 stupni, ráno 19 až 16. V noci by měla přejít zvlněná studená fronta, takže na ní se hlavně k ránu, možná i na více místech, mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky i s nějakými dokonce silnými projevy, buď nárazy větru, a nebo také se mohou objevit kroupy, případně i výraznější srážky, takže v průběhu noci hlavně potom k ránu ty srážky, ale oni zítra po ránu už víceméně potom postupně budou odcházet z prostoru Zlínského kraje, takže ještě z počátku zítřejšího dne nějaké doznívající projevy tady té zvlněné fronty v podobě přehánek, ty asi nejdéle budou zůstávat na severu a nebo severovýchodě kraje. Ještě se tam mohlo objevovat během dopoledních hodin, potom odpoledne už beze srážek a postupně s těmi odcházejícími srážkami bude zítra i oblačnost odcházet, takže potom už může být zítra odpoledne postupně většinou polojasná obloha a vítr mírný, severovýchodní až severní.
0: Blíží se víkend, nahlédněme na oba volné dny, jak to prozatím vypadá s průběhem soboty a neděle, naznačme si aspoň krátce.
1: Ty budou slunečné a zase budou stoupat teploty 25 až 29 stupňů v sobotu a 29 až tropických 33 v neděli, takže ochlazení jenom přechodné.
0: Na závěr trochu číselné historie. Prozraďte, Jitko, prosím, jaké rekordní teploty přinesl 6. srpen k nám do Zlínského kraje?
1: 630 stupňů je nejvyšší hodnota, naměřena byla ve Starém městě v roce 2015. Vzhledem k těm teplotním intervalům, jaké dnes očekáváme, je zase pravděpodobné, že budou překonávány tady tyto původní teplotní rekordy a Huslenky Kychová rok 1976 a nejnižší hodnota 2,1 stupně Celsia.
0: A touto informací podrobnou předpověď meteoroložka Jitka Kučerová taky uzavírá. Český rozhlas Zlín děkuje, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. V místní části Otrokovic v Kvítkovicích společnost EGD dělá rozsáhlou rekonstrukci distribuční sítě nízkého napětí. Kromě prací na elektrickém vedení v centru začala společnost budovat i rozvody v lokalitě Padělky, kde město připravuje stavební pozemky pro rodinné domy. Stávající nadzemní vedení nízkého napětí postupně nahradí novým zemním kabelovým vedením v celkové délce přibližně 1300 metrů. O víkendu bude ve Valašských Kloboukách akce s názvem Muzikanti v Bílých Karpatech. Hudebníci nabídnou vystoupení skupin různých žánrů a k tomu v sobotu bude gastrofestival. Dny festivalu jsou rozděleny podle žánru na rockový pátek, popovou sobotu a folklorní neděli. Akce se koná na Masarykově náměstí. Skoro 2/3 lidí v Česku se začaly připravovat na další vlnu veder. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo přes 1000 respondentů. 1/3 dotazovaných si pořídila větrák, 15% koupilo klimatizaci. Část lidí si taky nechala do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 72% Čechů si pak myslí, že stát nedělá dost, aby společnost na extrémní vedra připravil. Český film Walk Rock režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara a odnesl si tak jednu ze 3 hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu video esej o českém folkloru zaujal hlavně svojí lokálností. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscaru, bude jasné na začátku prosince. Dnes bude v regionu polojasno nebo jasno. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přehánky nebo bouřky, lokálně i silné ojedinělé kroupy a přívalové srážky. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 27 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 33 až 36 stupňů. Vítr povane slabý, v bouřkách může výrazně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Do kalendária se mi nevešla jedna historická událost roku 1899, tak jenom připomenu, tehdy byla na Pustevnách slavnostně otevřena dřevěná turistická útulna Libušín, navržená architektem Dušanem Jurkovičem. A přeju dobré ráno do 6. srpna s písničkou Mira Šbírky. Teď je 6:30, 3,5 minuty.

0: Za 7:05, dnes je čtvrtek, dobré ráno přeju za tým Českého rozhlasu Zlín k datu 6. srpna. Meteorologické stanice přepisují teplotní rekordy, velké horko zažívají i v Bystřici pod Hostýnem. Reportáž z města, kde zaznamenali tento týden nejteplejší noc v Česku, uslyšíme 7:30. V minulosti se jako domkaři většinou označovali řemeslníci. Jak vypadalo jejich obydlí, můžeme vidět například v památkovém domku v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Na místo pozveme v reportáži v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje před 8:30. No a dál si řekneme o počasí, krátkou předpověď nabídnu zase za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45, jaké zprávy nám posílají meteorologové, si řekneme v další krátké předpovědi. A tu začnu způsobem obvyklým, ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme v intervalu 14 až 27 stupňů. Ráno a dopoledne očekávejme převažující skoro jasno nebo i jasno. Odpoledne a k večeru bude pozvolna od západu přibývat oblačnost a večer se přidají spíše ojedinělé přehánky nebo i bouřka. Nejvyšší dnešní teploty 33 až 36 stupňů. Ráno a dopoledne povane slabý, proměnlivý, odpoledne postupně mírný severozápadní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. V bouřce může samozřejmě vítr na večer zesílit. Rozptylové podmínky. Teď ráno máme většinou dobré, přes den budou velmi dobré a biozátěž zůstává vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Venku skoro 40 stupňů, vy máte doma psa, ale víte, jak mu v tropech ulevit? Kdy je nejlepší s ním vyrazit na procházku, co použít jako studenou podložku a smí se psi ochlazovat rychle třeba studenou sprchou? Víc o tom všem už za chvíli v další reportáži.
2: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co 2 měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Venku je skoro 40 stupňů, vy ale potřebujete svého psa vzít mimo zdi paneláku. Víte, jak se o něj nejlépe v tropických teplotách postarat? Psi totiž regulují teplotu jinak než lidé, především dechem a taky packami. Podle veterinářů existuje několik zásad, které je potřeba dodržovat. Především se psem chodit ven třeba brzy ráno nebo večer a doma ho i ochlazovat. Víc se o tom teď všem dozvíme v další reportáži.
1: V pražských Vršovicích do Heroldových sadů chodí venčit svoje psy Jakub a Timea.
2: Já mám anglického chrta.
3: A já mám francouzského buldočka.
1: Jak se jmenujou?
3: Jmenuje se Mia, je to dvouletá fenka.
2: Já mám 10-ročnou fenu Roxy.
1: Teď po 8 večer už zapadá slunce, už je trošku větší chlad, přes den bylo ale přes 35 stupňů, tak berete ohled na to, když s nima chodíte ven, je venčit?
2: Určitě musím povedat, že my ještě máme také plemena, kde se ty psi velmi ľahko prehrievají, takže my například takto cez den, keď chodíme, tak chodíme naozaj len vycikať a domov ráno, večer.
1: Rychlá procházka na pár minut.
2: Ano, velmi rychlá.
3: A hlavně se vyháváme i chodníků, my jsou úplně rozpálený, takže snažíme se akorát chodit na trávu a rychle domů. No.
1: Podle komory veterinárních lékařů je třeba psi ochlazovat i doma, nechávat je třeba ležet na studené dlažbě. A myslí na to i Timea s Jakubem.
2: A napřík tomu, že máme celkom chladný byt, musím poklopat. Máme aj chladěcu podložku, dáváme ju do mraziaku, využíváme aj ľad do misky.
1: Jako chladicí podložka podle veterinářů může posloužit i namočený ručník. Dříve se podle prezidentky komory veterinárních lékařů Petry Šinové rychle chlazení třeba studenou sprchou nedoporučovalo, nové průzkumy ho ale nezavrhují.
4: Dřív se říkalo pomaličku, jenom tlapky. Dneska už nejnovější výzkumy ukazují, že zvířata, která netrpí nějakými onemocněními, například kardiovaskulárními problémy, tak můžeme polít chladnou vodou, klidně celé tělo.
1: Kromě studené podložky, Tima s Jakubem přišli ještě na další vychytávku.
3: Teď jsme zjistili, že mražený banán je úplně game changer. Je to taká psí zmrzlina, takže to můj buldoček miluje úplně.
1: Dostává banány.
3: Dostává zmrzlinu psí.
1: Kdyby se ale psa ochladit nedařilo a jeho stav se zhoršoval, třeba se nesklidnil dech, neklesla teplota a pes byl dál apatický, je podle veterinářky Šinové třeba okamžitě vyrazit na veterinu. Františka Rohlíčková,

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Alespoň jednu kandidátku přihlásila politická uskupení ve všech obcích našeho kraje. Úroda Švestek a Meruněk bude ve Zlínském kraji čtvrtinová. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ve všech obcích Zlínského kraje by letos v říjnu měly být komunální volby. Obyvatelé všech 307 obcí budou mít na volební listině alespoň jednu kandidátku. Uvedla to Pavlína Nováková z kanceláře hejtmana. Stejně tomu bylo také před 4 lety.
3: Lhůta pro podání kandidátek skončila v úterý odpoledne. Úřady nyní zkoumají, jestli kandidátní listiny splňují všechny náležitosti. Volební uskupení případně vyzvou k odstranění chyb. Do 22. srpna pak rozhodnou

0: O případném odmítnutí kandidátky komunální a část senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a nynější sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podobná situace je i v ekosadech v Komní na Uherskobrodsku, popisuje jejich majitel David Ryšavý.
2: Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda.
1: Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by celorepublikové výnosy měly být oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dříve. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
1: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Lidé po celém Japonsku i světě si dnes připomínají 81. výročí svržení atomové bomby na město Hirošima. Puma se jménem Little Boy zabila až 160 tisíc lidí, většinou civilistů. Útok na Hirošimu a následný úder na město Nagasaki uspěšil japonskou kapitulaci a konec druhé světové války.
4: Počasí.
1: Dnes bude v regionu polojasno nebo jasno. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i kroupy a přívalové srážky. Aktuální teploty jsou mezi 14 až 27 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 33 až 36 stupňů. Vítr povane slabý, v bouřkách může výrazně zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo kolegovi Petru Uhříkovi.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Probudíte se a chcete zaměstnat mozek. Pokud, milí posluchači, uvažujete podobně, mám pro vás už za chvíli pravidelnou slovní hru. Soutěžit můžete i dnes v disciplíně moravského nářečí. Vítám vás do čtvrtku 6. srpna a dopředu prozradím, dnešní odměnou pro vítěze bude kniha vydavatelství Kazda. Román Kouzlo islandské noci, takové dojemné až napínavé čtení o hledání sebe sama, jak někdy musíme projít bouří, než objevíme vlastní sílu. Nabídku znáte, po písničce skupiny Lucie jdeme do akce, teď je 7 hodin 5,5 minuty. Za mikrofonem nepřekvapivě Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 10 minut po 7 hodině můžeme soutěžit, kam se tentokrát pro zajímavé slůvko z moravského nářečí vydáme, si hned řekneme. Jenom připomenu, že vydavatelství Kazda věnuje za správnou odpověď knihu Kouzlo islandské noci. No a tady je naše stále stejné telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Brumov Bylnice leží jenom několik kilometrů od Valašských Klobouk. Mezi tamní nejvýznamnější památky patří zřícenina Královského hradu, Brumov je ale také známý pro své valašské nářečí. Tu jsem záměrně trochu odbočil a už mířím k samotné otázce. Slovo do soutěže, jak se u nás mluví, si pro nás připravila paní Alena. Tak a teď už si poslechneme, kdo se nám hlásí na telefonu. Jestli pak se nám tam ozve ten správný člověk, který bude znát správnou odpověď. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Drahomíra z Valašska.
0: Tak, hlásí se paní Drahomíra, já vás ještě jednou zdravím. Tak zajdeme na Valašsko, co vy na to se soutěžní otázkou? Ano. Jestli jste připravená, ano. Tak já spustím ten dotaz. Můžeme?
2: Ano, můžeme.
3: Víte, co znamená v Brumově oklňat?
0: Oklňat.
2: Oklňat.
0: To bude nějaké sloveso, oklňat.
2: To bude. Mohla bych poprosit nápovědy?
0: Tak rovnou teda saháme po nápovědě, co asi toto sloveso značí, co dělá ten, kdo by se rozhodl oklňat. Tak buď to váhat, nebo potloukat se kolem, a nebo třetí možnost, mračit se.
2: No, co ty tu oklňáš? To ty to oklňáš. Zaříká, že? Tak to bude mezi jedničku a dvojku. Počkejte, ještě raz něco řekněte.
0: Ano, ještě jednou možnosti. Oklňat znamená váhat, nebo potloukat se kolem, anebo mračit se.
2: Já bych dala to Bčko. Co ty to oklňáš?
0: Tak
2: co
0: si nějak
2: tu potloukáš?
0: Motat, potloukat se kolem.
2: Ano, no, to bych dala. Ano.
0: Tak zkusíme možnost B. Co paní Alena? Ta teď rozptýlí dohady, co znamená valašský výraz oklňat.
3: Oklňat v Brumově znamená váhat.
2: Špatně.
0: Takže to chtělo volit možnost A.
2: Nevadí.
0: Vy jste, paní Drahomíro, spíš typem člověka, který, když jsme teda u toho dlouze uvažuje, než se rozhodne, nebo jednáte impulzivně? Jak to obvykle je?
2: Jakdy. Někdy je to raz na raz a někdy trošku váhám.
0: Mm-hmm.
2: Podle situace.
0: Jasně, jako asi každý z nás. Tak jo, děkuju za vaši reakci, za zavolání a snad to vyjde příště.
2: Snad, děkuju moc, mějte se na hezky, nashledanou.
0: Hezký den, nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Krátká, rychlá, úderná. Taková je písnička z alba The Game, Crazy Little Thing Called Love. Vrátíme se do roku 79. Skupina Queen tímto songem dosáhla na druhou příčku britské hitparády.

0: Před minutou bylo 7:45. Zajdeme do oblasti meteorologie. Krátkou předpověď začnu aktuálními ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Zase máme v regionu velké rozdíly, pohybujeme se mezi 15 a 27 stupni. Ráno a dopoledne očekávejme převažující skoro jasno nebo i jasno. Odpoledne a k večeru bude pozvolna od západu přibývat oblačnost a večer se přidají spíše ojedinělé přehánky nebo i bouřka. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, ráno a dopoledne k tomu povane slabý proměnlivý, odpoledne postupně mírný severozápadní až severní vítr. Rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu, když vynecháme tu možnost, že tedy zabouří a bude tím pádem i vítr zesilovat přechodně. Rozptylové podmínky. Ráno většinou dobré, což se zopakuje večer, přes den až velmi dobré, ale biozátěž stále vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vlna veder sužuje Česko, meteorologické stanice přepisují teplotní rekordy, velké horko zažívají i v Bystřici pod Hostýnem. Tam se už za chvíli vydáme v reportáži Blanky Kovandové.
2: Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. Jak jim předcházet a na koho se obrátit, poradí zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 7. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Už několik dnů po sobě neopustila Bystřice pod Hostýnem první pětici nejteplejších míst ve Zlínském kraji. Včera tu meteorologové opět naměřili maximum 38 stupňů. A místní obyvatelé se neochladí ani v noci, protože teplota tu klesá jenom kousek pod 27. Jak se v rozpáleném městě žije, zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: Větrám jedině v noci, tak od půlnoci do páté. Pravda, Bystřice teď byla v televizi, v rozhlase všude, že byla nejteplejší noc.
2: Popisuje mi paní Milada Vítová, kterou horko uvěznilo za staženými žaluziemi v bytě.
1: Tady v pokoji mám větřák, v kuchyni taky. Včera ani dnes jsem nebyla nikde venku, protože to už je v 7 hodin, prostě je pořádně 30 stupňů skoro, že přes tu noc. Spíš psychicky mi to vadí, to horko, protože mám ráda ten pohyb, že co neděláme, musíme všichni se přizpůsobit, že...
2: Vy v Bystřici pod Hostýnem žijete celý život, tak pamatujete tady takové počasí?
1: Žiju celý život, 82 roku. Vždycky tady bylo chladnější, protože že ty hory, jak si to... Jenomže teď taky ty lesy jsou vykácený, že ten Hostýn, Tesák, všechno, to se to jmenuje, kůrovec, to zničil, takže to taky hodně dělá, si myslím, že aby to bylo tak dlouho trvající takový vedra, těch 40 stupňů, to jako to nikdo nepamatuje, že?
2: Na rozloučenou mi paní Milada Vítová dala jeden tip, jak přežít horko v Bystřici pod Hostýnem.
1: Jdu, koupím si mrzlinu a sednu si u kostela pod lipy.
2: Dala jsem na radu paní Vítové a vyrazila jsem na náměstí koupit si zmrzlinu. U prodejního okénka jsem sama.
3: Dobrý den. Pozorujete teďka, když je to vedro, že máte větší odběr zmrzliny?
4: Nebo... Ano, určitě. Ráno a odpoledne, večer víc.
3: Přes den?
4: Přes den moc ne. Na to horko moc ne.
3: A můžu poprosit o jméno?
4: Moje jméno?
3: Ano.
4: Zufer.
3: Děkuji vám pěkně, Zufere. Naschledanou.
2: Pravé poledne a kromě zvonění kostelních zvonů je i pravidelná zkouška sirén. A podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu je právě teď na náměstí 36,1 stupeň Celsia. Čekala jsem, že nejvíc lidí najdu na Bystřickém koupališti, ovšem tady mě čeká zavřená brána.
3: Dobrý den. Vy jste provozovatelé?
5: Jo, určitě. Matyáš Jurečka.
2: Jak to, že máte dneska zavřeno?
5: V Bystřici tak postupně během léta dělají nějaké údržbové práce, předpokládám revize a opravy na distribuční síti, takže dneska to zrovna padlo na ulici, kde jsme my.
2: Vám tady hučí náhradní agregát?
5: 3 dokonce. Jelikož máme spoustu mražáků, lednic, výdejníků, kopečkové zmrzliny a když je 35 stupňů, tak oni vydrží nějakou chvilku, jako by pořád v minusových teplotách, ale není to na celý den, takže to hlavní máme na záložním agregátu.
2: Kolik tak denně přijde lidí, když nemáte odstávku elektřiny?
5: Okolo 600 zákazníků platících máme každý den.
2: Z rozpálené Bystřice pod Hostýnem, Blanka Kovandová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Krajský soud ve Zlíně se dnes vrátí k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muži hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Od 7. do 9. srpna se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm uskuteční mezinárodní festival Jánošíkův dukát. Festival je zaměřen na slovenský folklor. Divákům představí folklorní soubory z Česka, které se věnují prezentaci slovenských lidových písní a tanců. Na festival přijedou i soubory a solisté ze Slovenska. O výši základní úrokové sazby budou odpoledne rozhodovat Česká národní banka. Podle komentářů členů bankovní rady by sazba mohla zůstat na současné úrovni, tedy 3,75%. Důvodem je hlavně obava centrální banky z možného zrychlení růstu cen. Nejistotu zvyšuje taky geopolitická situace, hlavně konflikt na Blízkém východě. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let. Dnes bude v regionu polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přehánky nebo i bouřky, ojediněle kroupy a příbalové srážky. Aktuální teploty jsou mezi 16 až 27 stupni, nejvyšší teploty naměříme 33 až 36 stupňů. Vítr povane slabý, v bouřkách může výrazně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli doplním kulturní tipy, pozvu na zajímavé letní akce v našem regionu. Teď je 7:30. Zdravíme se, no připomínám na začátku čtvrtku, přeju dobré 6. srpnové ráno u písničky Petra Spáleného.
3: Nesičí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Za 5,5 minuty bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Zlín. Dobré čtvrteční ráno, pokračujeme kulturou, mám několik zajímavých tipů. Koncert a letní kino dnes chystají ve Vsetíně. V rámci tamního kulturního léta zahraje bluesová a jazzová kapela The Blatherstones. Pak promítnou český film Gimple. Program začne na Dolním náměstí koncertem v 19 hodin, letní kino začne na náměstí v 21:30. Odpočinek dnes nabízí kroměřížská relaxační zóna. Na tamním Velkém náměstí bude kromě možnosti posezení a občerstvení koncert kapely Expo. Začne v 18 hodin. Zvyky, tradice a historii Bojkovic na Uherskobrodsku přiblíží přednáška v tamním muzeu. Jeho ředitel Tomáš Hamrlík se ve vyprávění zaměří na 18. století. Přednáška s názvem Chytání kuruců začne v muzeu Bojkovska v 17 hodin. Taneční střevíce můžete dnes provětrat ve Zlíně na dvou místech. V hotelu Tomášov se hudba rozezní v 18 hodin a lekce pro začátečníky i středně pokročilé začne v 18:30. Především taneční swing, jazz nebo charleston se budou zase tančit na nádvoří zámku Zlín. Start v 19 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hvězdy 60. let Monkeys dohrály, když máme teď minutu do 7:45. Navážu na počasí, projdeme si dnešní předpověď. A než se dostanu k celkovému popisu, ještě nahlížím na čísla odměřících stanic kompletního regionu.
1: Počasí.
0: 20 stupňů je teď v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, Bojkovicích, Luhačovicích a v Horní Bečvě. 19 stupňů, tuto hodnotu vidím ve Starém Městě, v Holešově, ve Vizovicích, ve Valašském Meziříčí a ve Valašské Senici. Kateřinice Ojčná už hlásí 26, Maruška Hostýnské Vrchy dokonce 27 stupňů, zatímco Hošťálková má prozatím stejně jako Vsetín stupňů 16. Přecházím do Strání, 18 stupňů, Štítná nad Láří uvádí 15 a Velké Karlovice stupňů 17. Dnes očekávejme ráno a dopoledne převažující, skoro jasno nebo i jasno, odpoledne a k večeru bude pozvolna od západu přibývat oblačnost a večer se taky přidají spíše ojedinělé přehánky nebo i bouřka. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů, přičemž ráno a dopoledne povane slabý proměnlivý, odpoledne pak postupně mírný severozápadní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. Večer může v bouřce vítr zesilovat. Rozptylové podmínky máme ráno většinou dobré, stejně tak tomu bude večer, přes den až velmi dobré. Biozátěž se nemění, zatím stále platí trojka, tedy zátěž vysoká.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava mají za sebou dva ligové zápasy pod novým trenérem a také s novými kapitány týmu. Bilance je zatím, řekněme, průměrná, výhra ve Zlíně a debakl se Sláví. Právě po posledním duelu se vyjadřoval k sezóně jeden z kapitánů týmu, estonský reprezentant Vlasí Siňavský. Bývalého hráče Slovácka uslyšíme za chvíli ve vysílání.

0: 10 minut do 8 hodiny Český rozhlas Zlín upřání dobrého rána míří za sportem. Nový trenér Baníku Ostrava, Roman Skuhravý, který do Baníku přišel ze Slovácka, určil před sezónou novou trojici kapitánů. Vedle brankáře Martina Jedličky a Filipa Kubaly je to také Estonec Vlasí Siňavský, kterého tato podsta po půl roce v klubu překvapila. Jenom dodám, že Siňavský strávil několik sezon i ve fotbalovém Slovácku.
1: Prekvapila ja, ale to nebolo tak, že po pol roce, nebo nikto tady rok, nebo... Ja myslím, že tréner to udelal tak, že sledoval nás mesiac a za ten mesiac rozhodnul tak a ja chcem udelať všechno, že pomôžu Baníku vyhrávať a zbírať tie body.
2: Říká Vlasej Siňavský k tomu, že se stal jedním z kapitánů Baníku Ostrava. Mluví slušně česky, anglicky a vedle estonštiny i rusky. Tak trochu má v kádru na starosti cizince. Poslední zápas se Slavií, ale Baník nezvládl.
1: Stále to, dostali góly a za mě jako nehrali dobře, nevytvořili tolik šancu, takže vyhrál lepší tým.
2: Uznal jednoznačně Siňavský, Baník inkasoval první dva góly identicky po rohových kopech z pravé strany, tedy ze standardních situací.
1: Za mě to nebylo o těch jako standardkách, nebo byla a ne, jako, protože nehrali jako sami. Nešlo to nám a jako s balónem za mě a já taky a slabý výkon.
2: Nemyslí si estonský reprezentant, že by zápas rozhodli jen první dva góly. Celkově podle něho Baník nehrál sebevědomě. A v úvodu sezóny hledá trenér Roman Skuhravý ideální sestavu. Rčení, že vítězná sestava se nemění, po prvním utkání neplatilo.
1: Jo, říkal nám, že zapomněte na sestavu, která vyhraje, že bude začínat jako příští zápas. To, s ním to není tak. Takže možná, že bude měnit každý zápas a za mě teďka jako může něco změnit, protože ten zápas nebyl dobrý.
2: Uznává Vlasej Siňavský, že po debaklu se Slaví nejspíš trenér sáhne před utkáním v Hradci Králové k dalším změnám. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT 2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlín podpoří více než 2 miliony korun dobrovolné hasiče, kteří v červenci zasahovali u požáru budovy 34 v bývalém továrním areálu. Alespoň jednu kandidátku přihlásila politická uskupení ve všech obcích Zlínského kraje. Pír pracovníci jsou v katalogu prací. Od srpna můžou pracovat ve veřejném sektoru. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 36 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmáková. Více než 2 miliony korun uvolní město Zlín na podporu dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci červencového požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu. Jednalo se o největší požár v novodobé historii města. Při mimořádném zásahu, který trval 2 týdny, byly nasazeny všechny jednotky sboru dobrovolných hasičů, zřizované statutárním městem Zlín.
4: Do likvidace požáru se zapojilo 79 dobrovolných hasičů ze všech 12 zlínských jednotek. Ty si mezi sebe rozdělí více než 800 tisíc korun na mimořádné odměny za zásah. Zbývající peníze město využije na obnovu poškozeného vybavení a nákup nové techniky. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Ve všech obcích Zlínského kraje by letos v říjnu měly být komunální volby. Obyvatelé všech 307 obcí budou mít na volební listině alespoň jednu kandidátku. Uvedla to Pavlína Nováková z kanceláře hejtmana. Stejně tomu bylo také před 4 lety.
5: Lhůta pro podání kandidátek skončila v úterý odpoledne. Úřady nyní zkoumají, jestli kandidát

0: Kandidátní listiny splňují všechny náležitosti. Volební uskupení případně vyzvou k odstranění chyb. Do 22. srpna pak rozhodnou o případném odmítnutí kandidátky. Komunální a část senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Do oficiálního katalogu pracovních pozic přibyli tzv. Peer pracovníci. Ti na základě vlastní prodělané zkušenosti pomáhají lidem, kteří procházejí složitým obdobím, například kvůli závislosti, psychické nemoci nebo po propuštění z vězení. Zdravotnické odbory ale kritizují, že tato práce nemá dostatečně vymezené kvalifikační požadavky. Teď si je upraví sami zaměstnavatelé, jako třeba psychiatrická nemocnice Bohnice. Pokračuje vedoucí tamního oddělení peer aktivit Jakub Herzán.
2: Musí mít kurz, minimálně rok, musí být bez jakýkoliv hospitalizace. A u nás je v klasický dvoukolový výběrový řízení. V sérii otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem. Jo.
1: S doplněním kvalifikačních podmínek Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá. Sport. Čeští atleti slaví na juniorské mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. Do posledního úseku vbíhala Bodková až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. Počasí. Dnes bude v regionu polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přehánky nebo bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 16 až 27 stupni, nejvyšší naměříme 33 až 36 stupňů. Vítr povane slabý, v bouřkách může výrazně zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Tečovicích na Zlínsku narazilo osobní auto do sloupu. Jezděte opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový den vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Velkou část úrody zničil mráz, co na stromech zůstalo, to navíc výrazně poškodilo sucho. Ovocnáři ve Zlínském kraji budou mít jedny z nejnižších výnosů za poslední roky. Kolik trnek nebo meruněk sklidí, to uslyšíme za chvíli v reportáži. A pak nabídneme kousek historie. Domkaři byli většinou řemeslníci, kteří na rozdíl od sedláků buď nevlastnili pole nebo jenom malé. Ukázku jejich obydlí můžete vidět v Kunovicích na Uherskohradišťsku, kde se nachází v ulici Záhumní památkový domek. Reportáž z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje uvedeme před půl devátou, ale teď nám nejdřív o létě zaspívá Ilona Čáková. Je 8 hodin 5,5 minuty, stále vám Petr Uhřík přeje dobré ráno do čtvrtku 6. srpna.
3: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut, dnes máme 6. srpna a jak to vypadá, ovocnáři ve Zlínském kraji budou mít jednu z nejslabších sklízní za poslední roky. Letošní počasí jim totiž vůbec nepřeje. Na jaře přišel mráz, teď je trápí dlouhotrvající sucho, zatím to vypadá, že sklidí čtvrtinu nebo dokonce jenom pětinu obvyklé úrody. Ztráty počítají například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku.
1: Tady na Žlutavě sklízí švestky za pomocí takzvané třepačky. Ta právě z jednoho ze stromů se třepala do připravených plachet stovky fialových plodů. Jednu část plachty drží i paní Dagmar.
2: No, je to lepší, je to velký pomocník, ale my to snad musíme vyzbíjet.
1: Ještě potom, co zůstane na zemi?
2: Ano, ještě to musíme vyzbíjet, aby to byla čistá zem a otvrhat to ze stromu.
1: Jaká je vlastně ta letošní úroda, na to už se ptám majitele zdejších sadů Aleše Marčíka.
3: Tak celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo. Nějaké meruňky jsme sklidili, máme asi 8 hektarů meruněk. Některé odrůdy překvapily, ale taky těch 25%, jako no, moc toho nebylo.
1: Jaké jsou hlavní příčiny té slabé úrody?
3: Letošní úrodu ovlivnili hlavně jarní mrazy a potom je tu problémy se suchem, které nás ovlivňuje už v podstatě od března je tady sucho. A do dnešního dne od nového roku spadlo tak 250 mm srážek a normál je kolem 700. Nějaká násada byla, jo, nějaké švestky jsme měli, ale bohužel to sucho tam zasáhlo a ty plody začaly se sychat vlastně suchem a začalo to padat na zem, takže tam jsou velké ztráty jako ve výnosech.
1: Podobná situace je i na opačné straně Zlínského kraje, konkrétně v ekosadech v Komnina Uherskohradišťsku nedaleko hranic se Slovenskem.
4: Letos je úroda podstatně slabší, než bývá v jiných letech. Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda. No.
1: Říká majitel sadů David Ryšavý.
4: My hospodaříme od roku 2009 a pravděpodobně to bude jeden z nejsuchších roků. No. Skorejší odrůdy, které máme, konkrétně odrůda Katinka, ty měly nasazené hodně plodů, takže tam ten propad byl spíš jakože vhodný, protože ty stromy by se zlámaly, kdyby všechny ty plody vlastně tam zůstaly, ale u tady těch pozdějších odrůd nám to propadává hodně a uvidíme, jestli tam vůbec něco zůstane.
1: V příštích týdnech by sadaři uvítali dešťové srážky. Naopak se obávají bouřek s kroupami, které by mohly poničit zbytek úrody švestek a také jablka. Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Na řadu se dostávají informace, které si poslechneme z Brna. Podrobnou předpověď počasí má pro nás meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Proberme celkovou situaci, jaké nabere léto podobu, když se bavíme o 6. srpnu, co nás čeká v teplotních maximech a jestli se případně objeví i náznaky oblačnosti.
2: Náznaky oblačnosti ano, ale půjde to velmi pozvolna a pomalu, takže teď v ranních a dopoledních hodinách spíš převažující skoro jasno nebo i jasno. Obecně více té oblačnosti v západní části, severozápadní části kraje v rámci té malé oblačnosti nebo na nejvýš možná polojasno. Potom odpoledne až a k večeru bude pozvolna od západu přibývat oblačnost na, řekněme, oblačno. Někde může zůstávat asi nejdéle na východě kraje i polojasno a večer se mohou přidat, ale spíše jen ojedinělé přehánky nebo i bouřka. Teploty odpoledne ještě tropické, 33 až 36 stupňů a vítr bude foukat ráno a dopoledne slabý proměnlivý, odpoledne postupně spíše takový mírný severozápadní až severní.
1: A ještě by nás zajímala biozátěž.
2: Ta je vysoká stále na stupni číslo 3.
1: Takže beze změny a hned se podíváme taky na pátek. Předpověď na zítřek vychází podobně.
2: Zítřek už by měl být chladnější, ty odpolední teploty už jen mezi 24 až 27 stupni, ráno 19 až 16. V noci by měla přejít zvlněná studená fronta, takže na ní se hlavně k ránu, možná i na více místech, mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky i s nějakými dokonce silnými projevy, buď nárazy větru, a nebo také se mohou objevit kroupy, případně i výraznější srážky, takže v průběhu noci hlavně potom k ránu ty srážky, ale oni zítra po ránu už víceméně potom postupně budou odcházet z prostoru Zlínského kraje, takže ještě z počátku zítřejšího dne nějaké doznívající z projevy tady té zvlněné fronty v podobě z přehánek, ty asi nejdéle budou zůstávat na severu a nebo severovýchodě kraje. Ještě se tam mohou objevovat během dopoledních hodin, potom odpoledne už beze srážek a postupně s těmi odcházejícími srážkami bude zítra i oblačnost odcházet, takže potom už může být zítra odpoledne postupně většinou polojasná obloha a vítr mírný, severovýchodní až severní.
1: Blíží se víkend, nahlédněme na oba volné dny, jak to prozatím vypadá s průběhem soboty a neděle, naznačme si aspoň krátce.
2: Ty budou slunečné a zase budou stoupat teploty 25 až 29 stupňů v sobotu a 29 až tropických 33 v neděli, takže ochlazení jenom přechodné.
1: Na závěr trochu číselné historie. Prozraďte, Jitko, prosím, jaké rekordní teploty přinesl 6. srpen k nám do Zlínského kraje?
2: 36 stupňů je nejvyšší hodnota, naměřena byla ve Starém městě v roce 2015. Vzhledem k těm teplotním intervalům, jaké dnes očekáváme, je zase pravděpodobné, že budou překonávány tady tyto původní teplotní rekordy a Huslenky Kychová, rok 1976 a nejnižší hodnota 2,1 stupně Celsia.
1: A touto informací podrobnou předpověď meteoroložka Jitka Kučerová taky uzavírá. Český rozhlas Zlín děkuje, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: V tichu regálu leží deníky, mapy a filmové pásy, které kdysi vznikaly v tropických pralesích, pouštích i horských průsmicích. Pro muzejnici Magdalenu Preiningerovou se stala péče o tyto vzácné archiválie Hanzelky a Zikmunda životním posláním. Jaké bylo její první setkání se slavnými cestovateli? I na to se zeptám už 6. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 8 minut do půl deváté, jdeme dál po regionu a tentokrát nás bude zajímat historie. Jedno z posledních tradičních stavení na Slovácku, památkový domek v Kunovicích na Uherskohradišťsku, se nachází kousek od kostela svatého Petra a Pavla. No a tady přesně vidíme, jak se dříve na vesnici žilo. Natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková. Poslechneme si její reportáž, její příspěvek.
1: V Kunovicích takových domečků bylo hodně. V těchto menších bydleli domkaři, kteří třeba mohli vlastnit nějaké pole nebo nemuseli, věnovali se nějakému řemeslu, pomáhali bohatším sedlákům, kteří měli velké pole, takže třeba spoorali, odvezli úrodu, takže takovým výměnným obchodem to občas i fungovalo.
2: Jana Gálová z Městského informačního centra v Kunovicích na Uherskohradišťsku mi ukazuje žlutě omítnutý památkový domek v ulici Záhumní. Byl postaven v první třetině 19. století v době výstavby Kunovic po dvou ničivých požárech.
1: V minulosti, když ty domečky byly z těch kotovic, byly mnohdy jenom potahlé nějakou omítkou a byly natřené vápnem. Tady takováto úprava byla v 20. století, kdy se rozmohla živnost zedníků.
2: S Janou Gálovou vstupujeme do památkového domku v Kunovicích. Hned za vstupními dveřmi vidíme fotografii monsignora doktora teologie Františka Snopka a také seznam majitelů domku.
1: Postavil ho zřejmě Matouš Chrástek, jeho první manželka zemřela, ale bydlela tady v tom domečku s ním ještě její sestra s manželem a té sestře se narodili 3 děti a jedno z těch dětí byl František Snopek, který byl vikář v Olomouci, věnoval se historii a byla to významná osobnost Kunovic.
2: Jak se říká teda tady této místnosti?
1: Předsíní se říkalo pitvor. Je tady součástí i černá kuchyně, podle všeho originální.
2: Vidíme tady kotel, kamna.
1: To je ohniště, pod tímto se topilo, vařilo se v něm, mohli se v něm dělat povídla, třeba když byla zabíječka, vařilo se v něm maso, škvařily se tam škvárky, ale když se třeba pralo, tak mnohdy ho používali i třeba na to praní, jako vyvařování prádla.
2: Z předsíně se vstupuje do dvou místností vybavených předměty, které dokreslují život v Kunovicích v 19. a začátku 20. století. Nalevo se nachází malý výmínek s almárkou a postelí, vpravo jizba, které dominuje sbírka obrazů svatých, takzvaný svatý kůt.
1: Na té peci spávali děti, je tady ještě postel, kde spávali rodiče v rohu. U toho svatého kůta jsou lavky do L-ka a na těch lavkách spávali děti. V té místnosti spala kolikrát celá rodina, tak i ty stoly byly rozdělávací a z toho stolu šla udělat i postel. Všechny hlavní činnosti, co se děli v domě, se odehrávaly tady v této místnosti.
2: Z domku číslo 679 se vcházelo i na dvorek.
1: Za tím domkem byly chlévy, prostory, kde měli seno, slámu, nářadí.
2: V zadní části dvora můžeme vidět na stěně spoustu zemědělského nářadí.
1: Tady máme takovou, bych řekla, raritu. Toto je lis na bombony. Tady ta pumpa, to je atrapa, protože v minulosti tady byl jenom holubník na tom dvorečku a studna byla na ulici. Lidé vlastně museli si každý přinést v kýbloch nebo v nějakých nádobách vodu, co potřebovali domů.
2: Koupelnu ale v památkovém domku nenajdeme.
1: Ta hygiena mnohdy probíhala v chlévě, kde bylo teplo a za dobytkem si přinesli kýbl s vodou a tam se poumývali. Takže žádná teplá voda, vyloženě studený odchov.
2: Říká Jana Gálová z Kunovic na Uherskohradišťsku, Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. V místní části Otrokovic v Kvítkovicích společnost EGD dělá rozsáhlou rekonstrukci distribuční sítě nízkého napětí. Kromě prací na elektrickém vedení v centru začala společnost budovat i rozvody v lokalitě Padělky, kde město připravuje stavební pozemky pro rodinné domy. Stávající nadzemní vedení nízkého napětí postupně nahradí zemním kabelovým vedením v celkové délce přibližně 1320 metrů. O víkendu bude ve Valašských Kloboukách akce s názvem Muzikanti v Bílých Karpatech. Hudebníci nabídnou vystoupení skupin různých žánrů a k tomu v sobotu bude gastrofestival. Dny festivalu jsou rozděleny podle žánru na rockový pátek, popovou sobotu a folklorní neděli. Akce se koná na Masarykově náměstí. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku, na kterou má zatím nárok přes 304 tisíc žadatelů. Většina z nich už pobírala některou z podpor, které nová dávka sloučila. Kvůli přísnějším podmínkám ale zhruba polovině dosavadních příjemců dávek podpora klesne o nejmíň 500 korun. Změny výrazně zasáhly některé důchodce a podle organizace Charita Česká republika také část matek samoživitelek. Ministerstvo práce proto od října podmínky superdávky upraví. V Česku přibývá pěstitelů technického konopí a roste i výměra, na které se plodina pěstuje. Potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí seté má nízký obsah psychoaktivních látek, přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole. Dnes bude v regionu polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přehánky nebo bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 19 až 28 stupni a nejvyšší teploty naměříme 33 až 36 stupňů. Vítr povane slabý, v bouřkách může výrazně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A po nich už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ještě datum 6. srpna jako svátek Oldřišek. Původně staroněmecké jméno pro skutečnou ženu, jeho nositelka by měla být citlivá, něžná a příjemná. Další významy pak slibuje bohatství, případně významné dědictví. Oslavenkyň máme v republice 3,5 tisíce a já už posílám hudební gratulaci písničku Karla Gotta.
3: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Dnešní cukrárna bude hodně rozjuchaná a roztleskaná. Na druhou stranu skupina, která nám teď zahraje, už si potlesk fanoušků neposlechla dobrých 37 let. Kapela pod názvem MUD, psáno MUD, měla totiž největší záběr v 70. a stihla vydat celkem 8 alb. Když se chlapci objevili v pořadu Top of the Pops, docela vzbudili rozruch, protože vystoupili v pantoflích se vzorem tygří kůže. A protože skladba Tiger Feet, tygří nohy, je od autorů Chin Chapman, což byla v té době jasná záruka hitu, dostala se písnička až na vrchol britského nebo holandského žebříčku a vydržela na první pozici 4 týdny. Ještě jeden triumf si skupina MUD z tohoto období připsala. Tiger Feet byl v Británii nejprodávanější single roku 74. Možná si na to vzpomenete, během úvodního ceremoniálu letních olympijských her v Londýně 2012 zazněla i zkrácená verze písničky, kterou si teď pustíme.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Před minutou už bylo 8:45. Jaké zprávy nám posílají meteorologové, si řekneme v další krátké předpovědi a tu začnu způsobem obvyklým ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme v intervalu 19 až 28 stupňů. Ve zbytku rána a dopoledne očekávejme převažující skoro jasno nebo i jasno. Odpoledne a k večeru pak bude pozvolna od západu oblačnosti přibývat a večer se přidají spíše ojedinělé přehánky nebo i bouřka. Nejvyšší dnešní teploty 33 až 36 stupňů. Ráno a dopoledne povane slabý proměnlivý, odpoledne pak postupně mírný severozápadní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 5 metry za sekundu. V případě bouřek bude samozřejmě vítr přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky máme v těchto chvílích většinou dobré, což se zopakuje večer. Přes celý další den by měly být až velmi dobré. A biozátěž zatím neměná, stále vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Dnešní tedy čtvrteční ráno jde pomalu k cíli a proto ještě pozvu na další zajímavý rozhovor. Zlínská muzejnice a archivářka Magdalena Preiningrová se už bezmála 3 dekády stará o archiv našich 2 nejslavnějších cestovatelů, takže asi si doplníte zprávě jména Hanzelky a Zikmunda. Co to obnáší a jaké poklady archiv ukrývá, se dozvíte dnes dopoledne. Rozhovor Silvie Pospíšilové s muzejnicí Magdalenou Preiningrovou začne po zprávách v 11 hodin. Do té doby samozřejmě srdcovky se Zdeňkem Junákem, které dopoledne otevřou. Taky u jejich poslechu přeje za celý Český rozhlas Zlín pohodu a hezký letní den Petr Uhřík. 9 hodin bude za 8 minut, hudební finále dnešního rána obstará slovenská legenda Tým a jednu písničku přidá ještě Hana Zagorová před zprávami.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměříž opraví byty s pečovatelskou službou. Krajský soud ve Zlíně se začne znovu zabývat případem muže obžalovaného ze zapálení baru u autobusového nádraží. Český stát podle 3/4 lidí nedělá dost proti dopadům extrémních teplot. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Kroměřížská radnice plánuje rekonstrukci domu na ulici Nitranská, kde je 57 bytů s pečovatelskou službou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Město požádalo o evropskou dotaci, která by mohla pokrýt až 85% nákladů na opravu. Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem.
2: Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, celá budova zataplená s novými okny, dveřmi i rozvody. Předpokládané náklady na rekonstrukci se pohybují kolem 74 milionů korun, dotace by se mohla blížit až k 60 milionům korun.
0: Krajský soud ve Zlíně se dnes vrátí k projednávání případu muže, který je obžalovaný z úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Jeden člověk při loňském požáru utrpěl zranění. V případě odsouzení muži hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
3: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
3: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
4: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
3: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Policisté.

0: našli tělo 28-letého muže, po kterém pátral je od úterní bouřky na jezeře Most. Muž byl součástí šestičlenné skupiny lidí na paddleboardech, kterou na jezeře zastihl vítr. Čtyři lidé se záchranářům podařilo dostat do bezpečí, zbývající dva podle všeho spadli do vody. Po druhém pohřešovaném policisté dál pátrají.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a na větší části území se objeví přehánky nebo bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 19 až 28 stupni, nejvyšší naměříme 33 až 36. Vítr povane slabý, v bouřkách může zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a nyní jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Usrkněte z kalíšku, přípitek pro Oldřišku. Jak je slunko nad obzorem, půjdu vám v tom pěkně vzorem. Dle tradice však zas schválně připijím jen virtuálně. K pití nápoj, ten mi chybí, dárek nesu ovšem živý. I po triku čaroděje, každý po něm pookřeje. Svítí jako jiskřičky každý tón mé písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
2: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek, 6. srpna roku 2026, máme léto, ale dneska musím říci, když jsem šel do studia, tak byl tak jako lehce chladněji. Nebylo žádných 35 stupňů a krásně pofukoval vítr, dokonce taky na mě spadlo několik dešťových kapek, možná ještě zaprší, uvidíme. Tak najednou ten vzduch je takový svěží, lépe se dýchá člověku a hned je taková radost. Takže dneska, když jsem se koukl do kalendáře, tak svátek mají ženy, dívky, honosící se křestním jménem Oldřiška. Takže všem Oldřiškám nebo Olinkám, jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Vždycky je kamarád tady, i když to nedokážem pochopit. Objeví se v pravém čase a neumí nás potopit. Včas nám pomocnou ruku podá a nemít kamarády, to by byla velká škoda. Poděkujme za kamarády, za přátele v každém čase a v každém období. A ať jim písnička den ozdobí. Je to píseň Maluj zase obrázky od Zagorové Haničky a ať všem svítí na nebi šťastné hvězdičky. Milí pane Junáku a srdcovečky, prosím vás o zahrátí této krásné písničky pro moje kamarády, pro moje přátele. Ať nemine vás štěstí chvílka, to vám všem přeje kamarádka Milka. Děkuju, krásný den.
0: Ale řeknu vám, paní Milko, to jste to měla hezky zrýmované sama? Nebo vám někdo pomáhal? Co? Bylo to moc hezké. Tak paní Milko, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko. A dokonce jste si vybrala i písničku, takže už je tady Hana Zagorová a Maluj zase obrázky.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Tak písnička Maluj zase obrázky dozněla. Moji milí, v úterý naměřili ve strážnici na Hodonínsku 40,9 stupňů. Představte si. Poprvé v historii bylo na Moravě přes 40 stupňů Celsia a ve strážnici se přitom měří od roku 1908. 40 hlásila i Třebíč, taky Diákovice na Znojemsku. A rekord pro ten den padl na všech měřících stanicích v republice. Ano, slyšíte dobře, na všech. V Bystřici pod Hostýnem neklesla teplota celou noc pod 29 stupňů. To se nespí, to se čeká do rána. No, jak kdo? Já se vám musím přiznat, že já spím jak dudek a jestli je 30 plus nebo 30 minus, je to jedno. Tak snad už by to mělo konečně povolit. Alespoň to slibuje hydrometeorologický ústav. Prý zataženo, přeháňky, místy i pořádná bouřka. A teploty mají klesat, mají jít trošku dolů. Srpnová bouřka má přitom svoji logiku. Slunce celý den peče zem, od země se ohřívá vzduch a ten stoupá vzhůru. Nahoře je zima. Pára se sráží a mrak roste jako těsto v míse. K večeru je toho na něj moc. No a spadne to. Bouřka málo kdy přijde ráno. Přijde, až má den, jak se říká, odpracováno. Dneska si otevřete telefon a vidíte na radaru žlutou skvrnu. Ale dřív se to poznávalo z okna. Kopec v Čepici, Hostýn, Radhošť. Každý kraj měl ten svůj. Vlaštovky lítají nízko, protože nízko lítá i to, co se loví. Z dálky je najednou slyšet vlak, který jindy slyšet není. Kouř z komína se drží při zemi a rosnička ve sklenici prý lezla po žebříčku nahoru. No, ta měla proti radaru jednu výhodu. Nepotřebovala signál a já ho taky nepotřebuje. Loupe mě v koleni, v levém, možná se oteplí. Loupe mě v koleni pravém, asi trošku nám zaprší. Tož tak.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín.

0: No a dneska máme čtvrtek, moji milí posluchači. A když je čtvrtek, tak je před námi co? Čtvrteční indicie do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošle na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Jedná se o operu O třech jednáních. Zpívají Jenufu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších operních solistů. Tak, čtvrteční indicie tedy zní. Schválně, kdo z vás si se mnou spojí parfémy a voňavky? Opakuji čtvrteční indicii. Schválně, kdo z vás si se mnou spojí parfémy a voňavky? Tak to byla čtvrteční indicie, ještě bude jedna, páteční, no a pak uvidíme, jak to dopadne. A teď už vám co? Pouštím skupinu Olympik.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Tak to byla skupina Olympika, jejich Snad jsem to zavinil já. Krásná to písnička, to jsme mlátili do kytary ještě na gymnáziu, to se psala ty konec nějakých 60. 70. let. Tak, a no ono, už máme 3 minutky po 9:30. Dnešní srdcovky opět budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto. Tak tady mám 2 přáníčka, tak pojďme rychle je plnit. První je z mailové adresy a zní takto. Zahrajte prosím jen tak pro radost. Věrné posluchačce vaší stanice, paní Evě Slováčkové, do Brna-Bystrce. Milá Evko, děkuji ti za příjemnou společnost při studiu na Mendelově univerzitě 3. věku. Ze srdce přeji tobě a celé tvé rodině hlavně pevné zdraví. Vybrala jsem píseň od Karla Gotta Cestu znám jen já. Srdečně zdraví a děkuje Jarmila z Brna. Milá paní Jarmilo, rád splním vaše přáníčko, samozřejmě, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák. Protože jsou takové hice, tak ve velmi brzké době zahraďte ledovskou zimu, ať se schladíme. To by tak bylo asi všecko, pokud to bude možné, jako co nejdřív, dokáču ty horka. Tak nic, naschledanou a rád si vás poslechnu.
0: Děkuju, můj drahý, ale neřekl jste mi ani křestní jméno. Nevím, s kým jsem se bavil, koho jsem si poslouchal, ale nebojte se. Samozřejmě, že vám přáníčko splním, ale ne dneska. Pokud jste poslouchal, tak už vás předběhla paní Jarmila a vybrala písničku od Karla Gotta Cestu znám jen já. No, na Jarka Nohavicu a jeho ledovskou zimu určitě někdy přijde. Takže doufám, že Karel Gott vás teď právě potěší.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, hrál bych dál, ale čas je vymezen, takže dnešní srdcovky pomaly linku končí. Ale jakým jim, ježíši, já jsem si to zase roztrhal, jakým jim dobrým zvykem, ještě než se s vámi rozloučím, tak vám také zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Kam jsem si tě hádánko dal? Jo, už to tady mám. Ano, přátelé, zní takto. Schválně. Kdo z vás si se mnou spojí parfémy a voňavky? Tak to byla čtvrteční indicie. No a ještě vám zopakuji, protože rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání a posílám písničky, které se vám líbí, ale to mě musíte, jak já říkám, dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mi to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud si budete přát, abych přání zaznělo v konkrétní den a taky konkrétní písnička, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili všechno, jak se říká, zprodukovat a zařadit do scénáře. To je pro dnešek už opravdu všechno. Mějte se hezky, no a já už teď předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí, v pátek po 9. hodině se budu těšit opět. Na shledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Německé léto.
1: Pěkně vás zdravím. 15 minut teď strávíte s naším pořadem a také Pavlem Kudrnou. Jsem rád, že se opět setkáváme. Já vám vždycky tu a tam v úvodu toho našeho zámeckého léta nabízím nějakou kuriozitu, nějaký rekord. Včera to byla třeba nejvyšší zámecká věž v Tovačově. Měli jste jen tak mimo soutěž hádat doma, tak 96 metrů. Já jsem hledal zámky u nás s nejvyšším počtem věží a ono se to nedá nějak spočítat, žádný oficiální údaj neexistuje, protože tam jsou různá cimbuří, věžičky. No v každém případě by to byla třeba Lednice, Hluboká a další podobné krásné zámky. Tak já to dnes nechám stranou, spíš si tedy spolu můžeme popovídat, jestli budete mít chuť, jakmile se dovoláte a jakmile půjdete do vysílání. Tak do zdržování. Jdeme na další zámecký objekt a to už je v rukách Františka Kinského, kam nás pozve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za časů Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Ervín Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Nostecstva muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou, pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Nostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Ervína. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal. A až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Ervína. Přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mycího koutku. Jako tady vlastně měli s koupelnou.
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak se žil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Ervína Leopolda Nostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Ervína s celou svou rodinou, že je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a s jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Ervínův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofii Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Ervína Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Přece nedalo mi to, tak jsem trochu pátral teď v průběhu toho rozhovoru, jaký je původ názvu Šluknov. Tak jsou dva, slovanský původ, slovanské označení Slaukenové, to znamenalo Slávkův luh nebo Slávkův majetek, no a nebo germánský původ, jako Schluckenau, označovalo to rákosový luh nebo rákosiště, bažinatou krajinu plnou rákosí v údolí, kde město vzniklo. No dnes to rozhodně není město bažinaté, je to krásné městečko a zámek taky má krásný park a dělají se tam každý rok slavnosti. Ostatně ty zámky se snaží všechny. Snažte se teď dovolat. Bude tady třetí, tak půjdete do vysílání a můžete vyhrát.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, ten déšť někde nechodí, nepřichází, někde ho je až příliš, takové Novoborsko by mohlo vyprávět si k uplynulých dnů, ještě teď tam odklízejí následky, no ale my na příjemnější téma po Adamu Ďuricovi a Emě Drobné teď nás čeká soutěž a třetí, kdo se dovolal, byl z Krásenska, pan Jan. Dobrý den, pane Jene.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak já vás zdravím, jak se máte?
1: No, mám se tak nějak všedně pracovně.
0: Všedně pracovně. Teď se máte soutěžně, víte o tom. Jste třetí v pořadí, takže se do toho rovnou dáme. Otázka zní, co se dochovalo po ničivém požáru v roce 1986 na zámku ve Šluknově? Za A. Kachlová kamna. Za B. Sbírka obrazů. Za C. Lovecké trofeje.
1: Tak je to odpověď A.
0: To asi logické, sbírka obrazů, to by musel někdo hodně rychle složit někam, trofeje taky. Kamna se zachovala. Máte pravdu, máte výhru, máte zámecký cestovatelský balíček a máte čtyřku ode mě. To je dobře nebo špatně?
1: No, já mám spíš oblíbenější trojku, ale určitě to bude
0: špatné. To byste musel někdy zavolat ve středu, abyste měl trojku, protože ve čtvrtek je to čtyřka, v pátek pětka a to jsou čísla do losování a zítra losujeme soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Pane, nemějte se krásně, ať se daří, hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Díky, vy se mějte taky krásně, naslyšenou.
0: Tak pan Jan by chtěl trojku, no a tě rád, že má čtyřku. A vy budete mít pětku, pokud zítra zavoláte, dovoláte se a odpovíte správně na otázku, která se bude týkat zámku, na který se vypravíme. Bude to zámek Bílovec a Pavel Kudrna přeje nejenom hodně úspěchů, štěstí, ale hlavně buďte v pohodě.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Alespoň jednu kandidátku přihlásila politická uskupení ve všech obcích Zlínského kraje. Úroda Švestek a Meruněk bude v regionu čtvrtinová. Poničili ji mrazy a sucho. Výstavba v červnu rostla pomaleji než v květnu. Rozestavěných bytů je o polovinu víc než před rokem. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, vysoké teploty až 36 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Ve všech obcích Zlínského kraje by letos v říjnu měly být komunální volby. Obyvatelé všech 307 obcí budou mít na volební listině alespoň jednu kandidátku. Uvedla to Pavlína Nováková z kanceláře hejtmana. Stejně tomu bylo také před 4 lety.
2: Lhůta pro podání kandidátek skončila v úterý odpoledne. Úřady nyní zkoumají, jestli kandidátní listiny splňují všechny náležitosti. Volební uskupení případně vyzvou k odstranění chyb. Do 22. srpna pak rozhodnou o případném odmítnutí kandidátky. Komunální a část senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Ovocnáři ve Zlínském kraji v letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a nynější sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podobná situace je i v ekosadech v Komni na Uherskobrodsku, popisuje jejich majitel David Ryšavý.
3: Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda.
0: Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka by celorepublikově měly být výnosy ovoce oproti dlouhodobému průměru zhruba poloviční. V Česku se v červnu začalo stavět 4013 bytů, to je asi o 50% více než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo o zhruba 18% méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně stoupla o 2%. Oproti květnovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalil. Už druhou generaci mláďat vyvedly vlčí smečky v Jeseníkách. V chráněné krajinné oblasti jsou dvě stálé skupiny. Ochránci přírody je sledují pomocí fotopastí. Jedna ze smeček má střed svého teritoria v okolí hory Pradět, říká Vít Slezák z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Lidi se určitě vlků bát nemusí. Chápu, že to může způsobovat problémy některým chovatelům, ale je potřeba se na to dívat i tak, že ten vlk tady opravdu v té přírodě plní tu roli toho vrcholového predátora. Ta příroda to evidentně potřebuje a je vidět, že to funguje.
0: Stát v současnosti proplácí škody způsobené vlkem a podporuje také chovatele ve výstavbě ochranných opatření hospodářských zvířat.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno, odpoledne

0: Večer bude přibývat oblačnost a na větší části území se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou 33 až 36 stupňů. Vítr povane slabý. V bouřkách může přechodně zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme rádi, že i po zprávách zůstáváte s Českým rozhlasem Zlín. A děláte dobře. Jak už zmínila Bára, právě začíná dobré dopoledne. 2 hodiny informací, zajímavostí a samozřejmě písniček, které nestárnou. A krom toho, že se v naší společnosti rozhodně nudit nebudete, další skvělou zprávou je, že teploty dnes dosáhnou maximálně 36 stupňů. Což oproti předchozím dnům bude úplná pohoda. No ne? Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová.
1: Český rozhlas Zlín.

To bylo krásně houpavé zpívání v podání Jitky Zelenkové. A teď je čas na recept. V horkých letních dnech většinou toužíme po ochlazení. Podle odborníků nás ale studené do žaludku příliš neochladí. Dnes si proto připravíme polévku, ve které můžete zužitkovat, co se právě na zahrádce urodilo. Tedy čerstvé okurky nebo cibulku. A polévka chutná výborně i vlažná nebo studená. Budete potřebovat jednu velkou okurku, 250 ml vody, 600 ml zeleninového vývaru, jednu lžíci bílého vinného octa, dvě lžíce kukuřičného škrobu rozmíchaného ve dvou lžících vody, dvě lžíce zakystané smetany, dvě lžíce bílého jogurtu, dvě lžíce sekané pažitky nebo zelených stonků cibule a na dochucení sůl, mletý bílý pepř a mleté chili. Ještě jednou zopakuji. Jednu velkou okurku, 250 ml vody, 600 ml zeleninového vývaru, jednu lžíci bílého vinného octa, dvě lžíce kukuřičného škrobu rozmíchaného ve dvou lžících vody, dvě lžíce zakysané smetany, dvě lžíce bílého jogurtu, dvě lžíce sekané pažitky nebo zelených stonků cibule a na dochucení sůl, mletý bílý pepř a mleté chili. A jdeme vařit. Jednu čtvrtinu okurky nakrájíte na tenké plátky a ponecháte na ozdobení. Zbytek okurky rozmixujete s vodou. Vývar a rozmixovanou okurku přivedete na mírném ohni do varu. Přidáte vinný ocet a krátce asi minutu povaříte. Postupně přidáváte kukuřičný škrob. Důkladně mícháte, až polévka začne houstnout. Následně ještě asi 2 až 3 minuty mírně provaříte. Poté necháte trochu schladnout, opět umixujete a přidáte zakysanou smetanu a jogurt. Ochutíte solí, pepřem a na talíři lehce poprášíte chili a ozdobíte plátky okurky pažitkou nebo zelenou cibulkou. A jak už jsem řekla v úvodu, polévku můžete jíst také vlažnou nebo studenou. Tak ať se dílo podaří. Dobrou chuť.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Modře rámovaná obálka, bíle vyvedený titul a fotografie z našeho regionu. Časopis Malovaný kraj vychází co 2 měsíce a už 80 let připomíná, jak pestrobarevné je Slovácko. Články píší místní historikové, folkloristé, literáti i pracovníci v kultuře. Co vypovídá o našem kraji a jeho tradicích? Reportáž cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny si můžete poslechnout už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Věřím, že i vy máte dobrý den, stejně jako o něm zpívali nedvědi. A krásně se mají určitě naše děti, které si mohou užívat 2 měsíce letních prázdnin. Ale jak to bylo dřív? Na to se v rubrice Co v učebnicích nebylo zaměří Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Pokud máte někde být, tak jen připomínám, že za minutku už bude 10:30. Je čas na kulturní pozvánku. Ta dnešní bude určena všem, kteří mají rádi country. Vyrazíme k přehradě Bystřička na Vsetínsku. Už za chvíli, tak nikam neodcházejte.

0: Kolem přehrady Bystřička na Vsetínsku se bude o víkendu hrát, zpívat a možná i tančit. Country festival Starý dobrý western totiž nabídne po 3 dny country, bluegrass, folk a western. A já už mám na telefonu jednu z organizátorek, Petru Vaňkovou. Dobrý den, paní Vaňková.
1: Dobrý den.
0: Řekněte, festival má velkou tradici. Kolikátý ročník připravujete?
1: Festival založili 2 kamarádi nadšenci country v roce 1999 a jenom jeden rok kvůli covidu byla přestávka a proto letos máme už 27. ročník.
0: Tak to je úctyhodné číslo. Kdy ten hudební maraton odstartuje?
1: Odstartuje už zítra, v pátek, a začíná se už kolem poledne na jedné ze scén, na scéně Camp Ranch. A v 16 hodin vypukne ten hlavní program v letním kině, kdy v 16 hodin vstyčujeme festivalovou vlajku za zvuku festivalové hymny.
0: Pojďte zmínit aspoň ty největší hvězdy, prosím.
1: Tak festival se koná od pátku do soboty a až do neděle, takže 3 dny. A já můžu nalákat na celkem až 25 účinkujících, právě všechno ve stylu country and western. No ale abych jmenovala, tak určitě chci zmínit kapelu Lokálka, Tomáše Linku s Přímou Linkou, který u nás oslaví 80. narozeniny a pokřtí CDčko. Můžou se diváci těšit taky třeba na Pouta, na Johna Denvera Tribute, na Kubu Smolíka s kapelou, kapelu Cop a mnoho dalších.
0: Takže každý si vybere. 3 dny takhle v létě u vody s dobrou hudbou a přáteli, to je krásná představa. Právě tímto je přehlídka jedinečná?
1: Myslíme si, že částečně ano, je to opravdu v krásném přírodě Valašských kopců, ale myslíme si, že ta jedinečnost je taky v tom, že celou tu přehlídku chystá amatérsky místní kapela, kapela Gimpleři ze Vsetína, a celé to prostředí je tam takové velmi domácké, rodinné. Pořadatelé jsou všichni dobrovolníci, s těmi návštěvníky pravidelnými se často už známe. Po panáčku si dáme, pozdravíme se opět po roce a právě tímhle si myslíme, že je náš western jedinečný.
0: No a když si dáte teda po tom panáčku, mají možnost přes polní u přehrady potom kempovat?
1: Je tam Camp Ranch, přímo se tam probíhá i jedna ze scén, takže tam je to hlavní zázemí, jsou tam i nějaké další tábořiště, ale... Je to potom, jak říkám, už směřujeme všechny ty diváky do kempu, ať tam mají i nějaké to zázemí, můžou se najíst, osprchovat a mají takový ten svůj komfort.
0: Vy jste mi prozradila, že jste připravili pro návštěvníky i doprovodný program, tak pozvěte posluchače.
1: Jak jsem říkala, je to všechno ve stylu country and western, protože starý dobrý western je prostě o country a o westernu, takže i ten doprovodný program k tomu takhle svádí a budou tam třeba ukázky country tanců, vystoupí taneční skupiny Kentucky z Nivnice nebo Ruth Shutty Kelch a taky tam budou ukázky westernových dovedností, což je třeba práce s lasem, s bičem, s kolty, a předvede to Pepína a Koča z Nivnice.
0: Tak pojďme na závěr našeho povídání ještě zopakovat, kdy starý dobrý western odstartuje a dokdy potrvá.
1: Takže je to od zítřka do neděle, víkend 7. až 9. srpna, 27. ročník na Bystřice na Přehradě. Já musím ještě dodat, že opravdu srdečně všechny zveme, protože to bude letos festival a tento ročník poslední, tak přijďte to s námi pořádně oslavit a tuto životní kapitolu uzavřít. Na Bystřice na Přehradě se můžete těšit třeba na Lokálku, Tomáše Linku, Kubu Smolíka, kapelu Cop, Pouta, písničky Vabyho Daňka, písničky Honzy, podání Honzy Langera, písničky Johna Denvera, písničky Karla Zicha, všechno v revivalových podáních. Vystoupí pořádající kapela Gimpleři a všechny další potřebné informace si mohou posluchači zjistit na webových stránkách www.starydobrývestern.cz.
0: Na country festival Starý dobrý western k přehradě Bystřička nás pozvala Petra Vaňková. Děkujeme, ať vám vyjde počasí a máte spoustu spokojených návštěvníků.
1: Moc krát děkujeme. Naslyšenou.

0: To byl Valdemar Matuška a jeho skladba Kde křídly mává kormorán. Jsme rádi, že vám společnost dělá Český rozhlas Zlín. Také si často pochutnáváte na dobré kávě? Druhů je nespočet a vybrat si může snad každý. My si dnes řekneme pár zajímavostí o slavné ledové kávě frappé. Kdy si vznikla díky náhodě? Jak si tuto řeckou letní specialitu připravit doma, vás naučí naše dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Příběh slavné studené našlehané kávy, kterou dnes známe jako frappé, se začal psát v Řecku. Jeho recept má dokonale zmapovanou historii. Vznikl v roce 1957 v Soluni, na gastronomickém veletrhu, a to díky šťastné náhodě. Chtěli tam tehdy připravit pro návštěvníky běžnou instantní kávu, ale neměli k dispozici horkou vodu. A k tomuto problému přistoupili kreativně. Smíchali kávu se studenou vodou a ledem, rozmixovali v šejkru a úspěch se ihned dostavil. Název si nápoj půjčil z francouzštiny. Slovo frappé znamená doslova vychlazený nebo mrazivý. To pravé řecké frappé, které znáte z dovolenkových cest, se připravuje vždy z instantní kávy, vody a cukru. Tyto ingredience se prudce šlehají, dokud nevznikne hustá a světlá pěna. Poté se přidávají kostky ledu, po případě i mléko. Frappé dnes patří mezi nejoblíbenější druhy ledové kávy a chcete-li ho servírovat jako profesionálové, tak ho podávejte vždy ve vyšší sklenici s dlouhou lžičkou a brčkem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Blíží se 11. Už po zprávách dorazí dáma, pro kterou se profesní náplní stala péče o archiv našich dvou nejslavnějších cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Muzejnice a archivářka Magdaléna Preiningrová se o něho stará už téměř 3 dekády. A já se moc těším na zajímavé povídání. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Strom ze soukromého pozemku spadl v Otrokovicích do areálu koupaliště. Obyvatelé Mistřic budou mít novou kanalizaci za 25 milionů korun. Česká smíšená štafeta vybojovala na juniorské mistrovství světa v atletice stříbro. Dnes bude v regionu polojasno, nejvyšší teploty až 36 stupňů. U aktuálních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Na zelenou plochu koupaliště Baťov v Otrokovicích včera spadl vzrostlý strom ze sousedního soukromého pozemku, který je využívaný jako kynologické cvičiště. Strom se vyvrátil a poničil plot koupaliště. Podle mluvčí města Lenky Vaculové nebyl při incidentu nikdo zraněn.
2: Městská policie místo zabezpečila a vymezila bezpečnostní páskou. Technické služby města zajistí odstranění následků a opravu poškozeného oplocení. Provoz koupaliště pokračuje bez omezení. Uzavřena zůstává pouze bezprostředně dotčená část areálu.
0: V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku dokončují novou kanalizaci a vodovod v dolní části obce. Odpady z některých domů tam totiž stále ústily přímo do příkopů. Práce za 25 milionů korun by měly být hotové v polovině září, pokračuje nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
3: Je tam celková délka 101,3 kilometrů, kde se jedná o jednotnou a splaškovou kanalizaci a potom zhruba vodovodu 300 metrů. Takže občané už v Mistřice budou z 99% kompletně zkanalizovaní a lokality, které máme pro výstavbu, dostanou teď vlastně nový vodovod.
0: Česko v červnu opět víc vyváželo, než dováželo. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl 15,5 miliardy korun. Meziročně byl ale o 11 miliard nižší. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc k výsledku přispěl obchod s automobily, stroji a elektřinou. Naopak bilanci zhoršil obchod s elektronikou, ropou a zemním plynem.
1: Sport.
0: Čeští atleti získali na juniorské mistrovství světa v americké Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za suverénními Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na šestém místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
4: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil. Ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky povedlo. Předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozběhu, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a na větší části území se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty čekejte 33 až 36 stupňů, vítr povane slabý, v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v Babicích na D55 na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Následuje dobré dopoledne se Silví Pospíšilovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je krátce po 11. hodině a se mnou...

0: Už ve studiu sedí dáma, pro kterou se profesní náplní stala péče o archiv našich dvou nejslavnějších cestovatelů, Hanzelky a Zikmunda. Muzejnice a archivářka Magdalena Preiningrová se o něho stará už téměř 3 dekády. Vítejte.
1: Pěkný den.
0: Teď je čas na písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Doktorka filozofie Magdalena Preiningrová pečuje už skoro 30 let ve Zlínském muzeu jihovýchodní Moravy o archiv Hanzelky a Zikmunda. A já jsem moc ráda, že si našla čas a přijala pozvání k rozhovoru. Ještě jednou vítejte.
1: Pěkný den.
0: Paní Preiningrová, vy jste byla mladinká dívka, když jste se s Miroslavem Zikmundem potkala poprvé. Pojďte zavzpomínat, prosím.
1: Já si myslím, že asi narážíte na historku, kterou jsem říkala, když jsem byla poprvé ve vile, ale já jsem vlastně pana Zikmunda znala už předtím, protože byl pravidelným návštěvníkem akcí, které pořádal Valašský soubor Kašava. Besedu cymbálu na Lukově, i když jsme měli vystoupení, tak byl nadšeným fanouškem a divákem. Takže tu osobu jsem znala a díky tomu, že jsem se kamarádila s dcerou pana doktora Pavlištíka, tak mě vzali sebou jednou v roce 1980 i do vily. A bylo to takové tajemné, protože samozřejmě ta návštěva nebyla nějak veřejná a ten dům byl předený tajemstvím, protože stál prostě v zahradě, zarostlé, vzrostlé a málo kdo se tam dostal. Takže to bylo takové dobrodružné.
0: Jaká tam byla atmosféra a s kým jste se tam potkala tehdy?
1: Tehdy poprvé tam byl vlastně pan Zikmund a bylo to prostě člověk vstoupil do tajemného zámku, plného věcí, předmětů, knih. A byl tam pán, který ovšem uměl krásně vyprávět, takže byl to opravdu velký zážitek.
0: Jak na vás pan Zikmund působil?
1: Na mě působil jako nesmírně vzdělaný, ale moc milý člověk, který o každé té věci ve vile uměl něco říct.
0: U Miroslava Zikmunda se návštěvy zapisovaly do návštěvní knihy. Máte tam taky svůj zápis?
1: Mám.
0: A kromě toho, že se teda zapisovali, tak někdo má i takovou rýhu své velikosti na dřevěných zárubních. Tu máte taky?
1: Tu nemám.
0: Od té doby jste mohla do vily docházet a byla jste přítomna i setkání disidentů. S jakými osobnostmi jste měla možnost se potkat?
1: Tak já jsem měla to štěstí, že nejenom díky panu doktoru Pavlištíkovi, ale i mé tchýni a mému nastávajícímu manželovi jsem byla několikrát na těch slavných setkáních na kůži, kde se slavily narozeniny, nejenom vlastně přátel zlínských, pana Zikmunda, do kterých se právě moje tchýně počítala, ale také třeba manželé Včelařovi, Zuzkovi a Pavlištíkovi. Takže kromě nich tam bývali přizváni i hosté z Prahy a odinut. A měla jsem to štěstí, že jsem se tam potkala třeba se spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou, s Ludvíkem Vaculíkem a jeho rodinou, s panem Hanzelkou a paní Charvátovou, jeho partnerkou, Miroslavem Galuškou a také Františkem Pavlíčkem.
0: Vy jste vzpomněla onu legendární kůži. Kdyby náhodou někdo z našich posluchačů nevěděl, o čem je řeč, pojďte to přiblížit.
1: Ano, jedná se o kůži z sibirského medvěda, kterou získal pan Zikmund darem, když tam byli s panem Hanzelkou na své druhé cestě v roce 1963 a 4. A měli ji, nebo dodnes je, součástí vlastně knihovny, leží tam na zemi a když vlastně zlínští přátelé, začalo to oslavou narozenin pana Zikmunda, tak se domluvili, že mu každý složí nějakou oslavnou řeč anebo nějakou báseň a oslavenec si klekne na tu kůži. A stalo se to tradicí, takže když se slavili kulaté narozeniny, vždycky to bylo po kvartále nebo půl roce, tak si oslavenci klekli a ostatní vlastně přednesli to laudácio.
0: Krásné. Vzpomíná archivářka Magdalena Preiningrová. Zpátky budeme po písničce.

0: Muzejnice Magdaléna Preiningrová je hostem Dobrého dopoledne a povídáme si spolu o našich cestovatelských ikonách Miroslavu Zikmundovi a Jiřímu Hanzelkovi. Kdybyste měla charakterizovat tyto dvě osobnosti, jaký byl Miroslav a jaký byl Jiří?
1: Já si myslím, že je potřeba asi to trošku odlišit, protože když jsem je poznala v 80. letech, tak to bylo při, jak jsem zmiňovala, v společenských příležitostech. A tam pan Zikmund byl velice okouzlující, pozorný hostitel, duše společnosti.
0: On byl velký hudebník, že jo? Rád zpíval, ne?
1: No, zpíval, ale hudebník byl pan Hanzelka, protože byl vynikající varhaník. Ale pan Hanzelka právě se vždycky držel tak trošku, jaksi stranou nebo bokem. Takže to působilo tak, že duší společnosti je pan Zikmund a pan Hanzelka je takový, jaksi trochu stranou. Ale pak jsem tedy poznala pracovně, protože jsem se stala zaměstnankyní archivu H+Z a pak jsem začala zpracovávat materiály a číst korespondenci a deníkové záznamy. No a ukázalo se, že vlastně to bylo úplně naopak. Tou extrovertnější, tou průbojnější částí téhle dvojice byl pan Hanzelka.
0: Vidíte, a já jsem měla z dokumentu, které jsem viděla, vždycky dojem, že právě on byl takový upozaděný a lídrem byl pan Miroslav.
1: No, to bude asi tím, že ty dokumenty, jestli máte na mysli ten pořad České televize, 13-dílný seriál, se natáčel už v době, kdy pan Hanzelka nebyl úplně zdravotně v pořádku, takže pro něj to bylo nejenom tedy příprava nějaké psychické vypětí, ale hlavně fyzická námaha. A tam právě se ukázalo to, že pan Zikmund, který, jak o něm i pan Hanzelka říkal, je přírodní říčkou, takže ta jeho vitalita tam jaksi vystoupila a přebíral slovo a vlastně byl tou, já nevím, jak to říct, rychlejší částí dvojice.
0: Vy jste v prvním vstupu zmínila jméno etnografa a muzejníka Karla Pavlištíka, jméno velké osobnosti zlínské. A právě díky němu můžeme v muzeu Jihovýchodní Moravy nahlížet do pokladů, které tato dvojice nazbírala na svých cestách. O jejich archiv totiž měla zájem po revoluci spousta institucí. Proč padla volba právě na Karla Pavlištíka?
1: Protože doktor Karel Pavlištík byl osobním přítelem obou cestovatelů v podstatě od 70. let a nebo od roku 1968 a oba mu věřili natolik, že když se zaručil za to, že ten archiv bude zpracovaný a bude zpřístupněný, tak si mohli být jistí, že se to stane. Je třeba říci, že o archiv Hanzelky a Zikmunda, tedy o ten fond, měl zájem i jiné instituce, ale ne o celý. Jak
0: památník, takže ho chtěli rozporcovat.
1: Přesně tak, jak památník Národního písemnictví, který měl zájem o literární část, tak třeba archiv Akademie věd, která zase chtěla materiály, které se týkaly Akademie věd a cest, které organizovala, tak byly i další instituce, které by si vzaly vlastně část, což oběma pánům přišlo škoda a byla by to velká škoda, protože velká hodnota toho fondu je v tom, že je celiství.
0: A to jim Karel Pavlištík zaručil. Vy jste potom s kolegyní materiály třídila a archivovala. Usnadnila vám práci pověstná pečlivost Miroslava Zikmunda?
1: Na jednu stranu ano, protože jsme se samozřejmě v tom fondu okamžitě mohli zorientovat. On sám ho začal pořádat už vlastně na konci 70. a 80. letech. Vytvořil k tomu takzvaný vlastní inventář, takže jednotlivé části složky měly své čísla, byly přesně popsané a zdokumentované. Ale na druhou stranu tento vlastní inventář, který psal pan Zikmund nejdřív rukou, potom ho přepsal na stroji a potom ho několikrát doplňoval, takže když jsme to dostali my s kolegyní, abychom to přepsali do počítače, tak k jednomu číslu bylo třeba i 15 vsuvek, oddělených barevně, značkama různýma od hvězdiček Křížku.
0: To byla doslova výzva.
1: Tak to byla velká výzva a pan Zikmund měl velice úhledné písmo, ale aby využil každý prostor, tak bylo hodně drobné. Takže jenom no, přečíst, rozluštit byla výzva.
0: Řekněte mi, na jak dlouho to byla práce?
1: Ještě neskončila.
0: Dáma, která pečuje o odkaz dvou našich nejznámějších cestovatelů, Hanzelky a Zikmunda, Magdalena Preiningrová, přijala pozvání k mikrofonu. Zpátky budeme za okamžik.
2: Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. Jak jim předcházet a na koho se obrátit, poradí zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 7. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: muzejnicí Magdalenou Preiningrovou si povídáme o archivu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Paní doktorko, vy o archiv pečujete neuvěřitelných 27 let. Jak je obsáhlý? Vím, že vy archiváři měříte dokumenty na metry, tak o kolik metrů se staráte?
1: My uvádíme, že máme 200 běžných metrů písemností, abych tedy vysvětlila, je to vlastně takový terminus technicus, když se písemnosti dají do krabic archivních a ty se naskládají do sebe, do polic, tak se to měří na tyto běžné metry. Takže písemností máme asi 200 běžných metrů, ale pak máme také asi 300, něco přes 300 kusů filmových pásů, máme také magnetofonové pásy, máme sbírku gramofonových desek, máme trojrozměrné předměty, které přivezly ze svých cest, a ta obsahuje třeba herbář, sbírku mincí, sbírku pohlednic, takže ono to vlastně nabide asi tisíc jejich těch trojrozměrných předmětů. No a pak máme ten asi největší a nejvyužívanější poklad, a to je vlastně velký soubor negativů, pozitivů, diapozitivů. Těch se počítá na asi 140 tisíc kusů.
0: To je úctyhodné číslo. Když jste materiály přebírali do muzea, bylo něco, co vás na záznamech šokovalo, ať už to byl nějaký příběh, situace, nebo třeba právě ta pověstná pečlivost pana Zikmunda?
1: Tak nemůžu říct, že šokovalo, to je takový příliš silný slovo. Spousta věcí nás tam překvapila, to je pravda. A když si na nějakém setkání Ludvík Vaculík dělal legraci z pana Zikmunda, že nevyhodí nic a každý papírek je označený, tak jsem na to narazila osobně, když se mi dostal do ruky kus novinového papíru, a já jsem myslela, že je to nějaký důležitý výstřižek s textem o Hanzelkovi a Zikmundovi, nicméně bylo tam rukou psáno od pana Zikmunda: toto slouží pouze jako vycpávka, aby se nepohybovalo CDčko v obalu. A samozřejmě datum a od koho to CDčko dostal a kdy.
0: Řekněte, co všechno v muzeu pro značku H plus Z děláte? Ono toho asi málo nebude.
1: Já myslím, že hlavně se staráme o to, aby ten fond byl zpracovaný, uchovaný bezpečně a aby byl zpřístupněný, protože to je vlastně hlavní cíl archivu Hanzelky a Zikmunda, aby se dílo Hanzelky a Zikmunda dostalo k veřejnosti. A tím nemyslím jenom fondy, tím myslím i další věci, protože se ukazuje s postupem času, že i vlastně na to dílo se nahlíží z jiných úhlů, z jiných aspektů, a ukazuje se, že to, co předtím nebylo tak vlastně důležité nebo prezentované, třeba jako filmy nebo jako fotky, tak nabývá důležitosti.
0: Když přijdu do muzea Jihovýchodní Moravy jako návštěvnice, jaké exponáty si budu moci z archivu prohlédnout?
1: My máme stálou expozici muzejní, jejíž část je věnovaná právě cestovatelským fondům, které archiv H plus Z obhospodařuje, a kromě dvou cest Hanzelky a Zikmunda, fotografií a trojrozměrných předmětů, máme také tam připomínku dalších cestovatelů, a to Stanislava Škuliny, Heleny Šťastné, Eduarda Ingriše.
0: Vy už jste několikrát zmínila ty trojrozměrné objekty. Jaké jsou tam třeba nejvzácnější?
1: No, já to nerada.
0: Já vím, že je to tak subjektivní, to, no, ale to vašemu srdci nejbližší, takhle.
1: Mému srdci nejbližší, no je to těžký, musím říct. Ale spíš jsou tam vlastně trojrozměrné předměty různé. Od vlastně toho, co si přivezli, jako jsou foukačky od lovců lebek anebo pygmejů, luky z opičí kůže, tak jsou to vlastně i věci, které využívali sami. To znamená speciální blůza s 26 kapsama, kterou jim ušili Centrotexu na druhou cestu, a každá ta kapsa měla přesné rozměry a přesné určení, jestli tam bude expozimetr, jestli tam bude bloček, jestli tam bude tuška, jestli tam bude náhradní baterie.
0: To bylo něco pro pana Zikmunda.
1: To bylo jeho dílo.
0: A jeho nápad.
1: Ano.
0: Přibližuje archivářka Magdalena Preiningrova. Povídat si budeme i po písničce, tak nikam neodcházejte.

0: Zatímco zpíval Václav Neckář, my jsme si tady s mým hostem, muzejnicí Magdalenou Preiningrovou, povídali o pokladu, o který pečuje. Nejde o zlato a drahé kamení, pečuje o osobní fond cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Paní doktorko, vy jste mi prozradila, že stále ještě objevujete nové věci. Pojďte se o to podělit i s posluchači.
1: Jak jde čas a jak se já a i moje kolegyně noříme do materiálu, to znamená, že čteme korespondenci, nejenom jaksi úřední, ale taky osobní, čteme i deníky a čím více o tom dovídáme, tak se ukazují další a další souvislosti a na ty nás třeba navádí i badatelé, kteří pořád chodí a to nám dělá velkou radost. Nejenom ti, co se zajímají o cestování, ale i ti, kteří se zajímají třeba o moderní dějiny 20. století, protože k tomu samozřejmě ty materiály taky se dají využít.
0: Určitě ano. Musíme zmínit, že vy nezodpovídáte v uvozovkách pouze za archiv Hanzelky a Zikmunda. Za co ještě?
1: Postupem času vlastně, jak říkal pan doktor Pavlištík, systém sněhová koule, se začaly nabalovat další fondy. A to byly vlastně buď přímí spolupracovníci, pokračovatelé, anebo lidé, kteří se Hanzelkou a Zikmundem inspirovali. Takže se k nám do archívu vlastně dostala pozůstalost Eduarda Ingriše, což byl český hudební skladatel, kameraman, fotograf, dobrodruh, mořeplavec, který do muzea na popud Miroslava Zikmunda věnovala paní Nina Ingrišová. Pak se k nám dostala část osobního archivu Stanislava Škuliny a Heleny Šťastné. A to byli vlastně lidé, Stanislav Škulina 6x byl v Africe, měl 6 expedic a na té poslední se potkali právě s Hanzelkou a Zikmundem, společně vystoupili na Kilimandžáro a s paní Šťastnou, která byla členkou té poslední Škulinovy expedice, vlastně se přátelili až do smrti. Psali si a ona potom jezdila vlastně na Nivy a já jsem měla to štěstí, že jsem se s ní také osobně znala. Pak díky vlastně pozůstalosti Eduarda Ingriše se k nám dostala část pozůstalosti spisovatele, botanika, diplomata Jana Havlasy, což je už téměř zapomenutá osobnost, nicméně ve své době byl velmi vážený spisovatel, psal i cestopisy, ale byl také uznávaný botanik a byl také uznávaný politik. A díky němu zase máme trochu jiný obrázek, nejenom Čech, ale světa, protože v roce 1910 s manželkou navštívili Tahiti a potom se vydali na roční cestu kolem světa. A z toho máme jak zápisky, tak fotografie.
0: Já když vás tak poslouchám, tak mám pocit, že tu sněhovou kouli, kterou jste zmiňovala v úvodu, máte pořádně velkou.
1: Ano.
0: Cestovatelství zažívá v posledních letech velký boom. Myslíte, že budeme mít novodobého Hanzelku a Zikmunda?
1: To nevím, protože je jiná doba a to cestovatelství je trochu jiné, jiná disciplína a hlavně Hanzelka se Zikmundem nejeli na cestu do Afriky, od jejího ze startu uplyne příští rok už 80 let, tak tam nejeli jako cestovatelé, ale jeli tam jako obchodní zástupci firmy Tatra a také jiných vlastně československých firem nabízet výrobky a zkoumat, jaké jsou trhy po druhé světové válce. A to, že si tím splnili svůj sen klukovský, poznat svět, tak to byla ta přidaná hodnota.
0: Já se teď zeptám trošičku osobně. Dá se říct, že pro vás Hanzelka se Zikmundem byli nebo jsou osudoví muži?
1: No, vypadá to tak, že vlastně nic jiného nedělám, než se zabývám Hanzelkou a Zikmundem, ale nevím, jestli osudoví muži, ale je pravda, že mě to nasměrovalo kariérně, profesně a že mi to dalo opravdu hodně.
0: Tito dva pánové jsou velkou inspirací i pro mnoho současných cestovatelů, jak už jsme zmínili, ale pojďme třeba malinko něco říct o Tomáši Vaňourkovi.
1: Tomáš Vaňourek je mladý muž z Plas u Plzně a ten společně se svým přítelem v roce 2018 vyrazili do Asie s cílem nafotit 100 srovnávacích fotografií na stejných místech, kde byly pánové Hanzelka a Zikmund, aby udělali panu Zikmundovi dárek k jeho stým narozeninám. Předcházelo tomu několik návštěv archivu. Tím mě, protože ta myšlenka nebyla až tak originální, jak si mysleli, takových už bylo mnoho, ale tím, že přistoupili na to, že jsem říkala, musíte nejdřív ty materiály poznat, abyste věděli
0: všechno si prostudovat,
1: o čem ta cesta byla, jaká byla. Takže když na to přistoupili a skutečně poctivě do toho archivu začali jezdit, tak ti mě přesvědčili. A když se vrátili, tak jsem říkala, tak pojďte teda ty fotky předat panu Zikmundovi osobně na oslavě jeho stých narozenin, kterou pořádalo muzeum a klub H plus Z. A ti chlapci byli tak, jaksi z toho roztřesení, že jeden z nich se nezmohl téměř na slovo a ten druhý jenom velmi krátce. A je pravda, že panu Zikmundovi udělali velikou radost.
0: A ona bude prosincová akce.
1: Ano. A Tomáš Vaňourek vlastně se potom vydal už ne s Lukášem Sochou, ale s Lindou Picknerovou do Afriky po stopách Hanzelky a Zikmunda. A prosinci, v druhé půlce prosince, budeme v muzeu pořádat vlastně večer věnovaný jejich cestě, kde nejenom představí to auto expediční, s kterým jeli, ale také tam uděláme výstavu srovnávacích fotografií a besedu.
0: Říká muzejnice Magdaléna Preiningrova. Jaké další akce připravují, o tom si povíme v našem závěrečném vstupu.

0: archivářkou Magdalenou Preiningrovou by se dalo povídat celé hodiny. Bohužel čas pro náš rozhovor je téměř vyčerpaný. Paní doktorko, vy už jste zmínila prosincovou akci u vás v muzeu. Co dalšího ještě připravujete?
1: Jako asi největší publikační počin chystáme ještě na podzim před koncem roku vydání velkoformátového kalendáře, už čtvrtého, na roky 2027-2028, který bude vlastně sestavený nejenom z fotografií Hanzelky a Zikmunda, ale i dalších cestovatelů, jejichž fondy máme ve správě. Takže ten vydáváme vlastně na popud veřejnosti, protože se ukázalo, že se ty fotky líbí, že se na ně lidi rádi koukají a že to má pro ně nějakou cenu.
0: Kde si ho můžou lidé zakoupit?
1: Bude v prodeji na recepci muzea. Ano. Pak chystáme na příští rok další ročník tradiční fotosoutěže pro veřejnost. Opět informace budou na stránkách jak muzea, tak klubová plus Z. Rádi bychom, aby byla ta fotosoutěž zase trošku inspirovaná cestou Hanzelky a Zikmunda, ale co bude hodně inspirované cestou Hanzelky a Zikmunda, bude dětská výtvarná soutěž, kterou připravuje Základní škola Komenského a my jsme vlastně, myslím, muzeum a klub se na tom podíleli tím způsobem, že jsme poskytli ceny vítězům a vítězné práce vystavujeme u nás v muzeu tento ročník a ten příští zase. Pak chystáme několik besed cestovatelských a nejenom cestovatelských, jak v muzeu, tak v Baťově vile, protože na tom spolupracujeme s nadací Tomáše Bati. No a rádi bychom ještě veřejnosti nabídli vlastně čtení z cestopisů Hanzelky a Zikmunda. Tak uvidíme, jak nám to vyjde časově. Předběžně jsme o tom jednali s členy klubu H plus Z a vypadá to docela nadějně. Ale jak říkám, všechno budeme včas inzerovat na stránkách klubu a muzea.
0: Akcí je spousta, určitě se vyplatí sledovat webové stránky jak muzea, tak klubu a využít toho, co nabízíte. Milým hostem ve studiu Českého rozhlasu Zlín byla muzejnice a archivářka Muzea jihovýchodní Moravy Magdalena Preiningrova. Moc děkuji za zajímavé vyprávění.
1: Já děkuju za pozvání a mějte se pěkně.

0: Nedá se nic dělat, čas je neúprosný, za chvilku bude 12. Čtvrteční dobré dopoledne je u konce. Zítra se na vás bude těšit moje milá kolegyně Kristýna Fuchsová. No a Silvie Pospíšilová se pro dnešek loučí a přeje vám hezký den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Začíná první fáze demolice budovy 34 ve Zlíně. Majitel předal místo stavební firmě. Kroměříž opraví byty s pečovatelskou službou. V Hranické propasti zemřel potápěč. Dnes zažíváme v regionu další tropický den. Večer je menší možnost bouřky a na teploměru naměříme až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Hezké poledne. Demolice 11-patrové budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně začala. Majitel budovy, společnost Cream, dnes dopoledne předal místo stavební firmě. Na místě je tak už těžká technika. Ulici Vavrečkova pokryla fólie, která má bránit poškození silnice od částí budovy. Částečně zřícenou stavbu bude firma rozebírat za pomoci speciálních nůžek od nejvyšších pater. Budova 34 začala hořet 9. července. Vyšetřování stále není uzavřeno. Kroměřížská radnice plánuje rekonstrukci domu na ulici Nitranská, kde je 57 bytů s pečovatelskou službou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Město požádalo o evropskou dotaci, která by mohla pokrýt až 85% nákladů na opravu. Byty jsou ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Některými okny zatéká, zastaralé je podle mluvčího i vybavení kuchyní a sociálních zařízení.
2: Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, celá budova zataplená s novými okny, dveřmi i rozvody. Předpokládané náklady na rekonstrukci se pohybují kolem 74 milionů korun, dotace by se mohla blížit až k 60 milionům korun.
0: V Hranické propasti na Přerovsku se utopil letecký záchranář, speleopotápěč a hasič z centrální stanice v Kladně. Tragická událost se stala ve středu při průzkumném ponoru, pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.
3: Jeden z účastníků průzkumu, muž ve středních letech, prováděl ponor a v určený čas se nevynořil. Pátrání po potápěči mělo smutný konec, kdy jeho tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 185 metrů bez známek života. Z důvodu řádného objasnění této tragické události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
0: Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Ukazují to data organizace Gas Infrastructure Europe. Zásobníky jsou naplněné z méně než 58%, což je nejméně od začátku vedení statistik v roce 2011 a zároveň o 12% bodů méně než před rokem. Agentura Reuters píše, že americko-izraelská válka proti Iránu omezila globální dodávky zkapalněného zemního plynu a hrozí tak citelný růst jeho ceny v zimním období.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a k večeru bude pozvolna od západu přibývat oblačnosti a večer s malou pravděpodobností hrozí přehánky nebo bouřka. Povede mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty se vyšplhají na 33 až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 mezi 259. a 267. kilometrem jsou prováděny práce údržby. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše. Další v našem vysílání za hodinu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Pěkný den, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to polkou Vladimíra Fefra po kyjovském rinku, kterou nás potěšila Straňanka. No a kdo má dnes svátek, tak v českém občanském kalendáři najdeme jméno Oldřiška a na Slovensku slaví jmeniny Josefína. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a dobré nálady. I dnes, po všechny, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpíváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. A já se velice těším, kdo pak nám asi zavolá. A připomenu ještě telefonní číslo 726465200 a už písnička Antonín Michna, Kraj beze stínu a Vacenoviáci.

0: Tak přátelé, krásný valčík nám dozněl a já chci přivítat naše zpěvačky a jsou přímo tři a jsou to sestry. A vítám 6letou Anešku, vítám 8letou Marušku a 4letou Amálku. Takže děvčátka, ahoj! No to je krásný sbor, takové trio, to je úžasné. A je to vlastně Aneška, Maruška a Málka Doškovi. A řekněte mi, děvčata, odkud jste?
1: Červenky.
0: Prosím, Červenci?
2: Z Červenky,
0: aha.
2: U Litovle.
0: Ano, Červenka, to už jsem tomu porozuměla. Červenka, výborně. Tak, paráda. Takže,
2: a na prázdninách jsou v Tovačově.
0: V Tovačově. To je taky písnička Tovačov, že ano? Máte tam ano. Lidovou. No a ano. Já se jenom zeptám, děvčátka, co budete zpívat?
1: Červený sátečku.
0: No tak bezvadný. Tak my se moc a moc těšíme, takže já to odstartuji, zpívejte.

0: śpiewa. La la la la la la, czerwona fiala. La la la la la la la, fialenka.
1: No výborně, my tleskáme, perfektní. Takže milé naše zpěvačky Anežko, Maruško a Málko, potěšili jste nás, potěšili jste posluchače. No a mohu vás tak trochu vyspovídat. Tak já se jenom zeptám, bude tam někdo z vás tří mluvčí, nebo jak? Ano?
2: Je...
1: Ano, tak kdo nám bude odpovídat na nějakou tu otázku?
2: Maruška.
1: Maruška, dobře. Maruško, tak vy jste na prázdninách u babičky, jsem pochopila, že ano? No tak to je perfektní. A co tak děláte o těch prázdninách s babičkou třeba nebo sami? Jak si hrajete?
2: No hrajeme hry, hrajeme si s panenkama a...
1: Ano? Ono je takového...
2: A petang.
1: Petang hrajete, no perfektní. Ono je takové vedro venku, chodíte se i někam koupat?
2: Ne.
1: Nechodíte, jasně. No ono se skoro i nedá, viď? No Maruško, já se jenom zeptám, chodíte někam zpívat do nějakého souboru?
2: Jo, chodíme do Litova na skoličku.
1: Ano, no a některá z vás hraje na nějaký nástroj?
2: Jo, já hraju na saxofon a Anežka na klavír.
1: Prosím tě, ty hraješ na saxofon? No to není vůbec lehký nástroj. Ano?
2: A já mám ještě, my máme ještě sestry, Anička další hraje na klavír a Eliška hraje na housle a Ferda hraje na trubku.
1: No vás je tolik, no vy jste ale úplně muzikantská rodina, no to je nádherné. No a co tatínek a maminka, na co ty hrajou nebo zpívají?
2: Maminka zpívá ráda a ráda hraje na kytaru.
1: A tatínek?
2: A tatínek hrál na klarinet.
1: Ano, ano, dobře. Tak miláčkové, vy jste úžasné děvčátka, moc vás obdivuji. Takže a v které třídě, Maruško, ty seš? Ty máš 8 roků.
2: Já jsem ve druhé a půjdu do třetí.
1: Do třetí půjdeš. No tak ještě máš
2: a
1: zbytek.
2: Anežka,
1: ano?
2: Anežka půjde do první.
1: Ano, do první třídy. A jak se těší Anežka do první třídy?
2: No, docela dobře.
1: Jo, těší se, dobře. No, prosím tě, tak a chystáte se o prázdninách někam ještě?
2: Na chatu.
1: Na chatu, takže ještě bude nějaký ten výlet. No, děvčátka, když to dobře dopadne, v neděli se losuje, no a když budete vylosovány, tak můžete vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Byli jste někdy v Brně, v brněnské zoo?
2: Ne.
1: No tak to se máte určitě na co těšit. To bude velké dobrodružství a tam bude mnoho, mnoho zvířátek, tak si to, když by to dobře dopadlo samozřejmě, takže si to můžete užít. Bude tady Karel Hegner, ten bude losovat, nebo jeho kolega, nebo ho uvidíme, jak to udělá. No a uvidíme, kdo vyhraje, ale já bych vám to moc přála. Tak já vám moc děkuji, Anežko, Maruško a Málko, Doškovi, děvčata z Červenky, moc vám děkujeme. Děkujeme babičce, dědečkovi, celé rodině za to, jak jste zpěvavé, jak hrajete na nástroje. Všechny pozdravujeme a jako dárek posíláme další písničku, kterou tady mám nachystáno. Ano? Tak krásný zbytek prázdnin a mějte se moc hezky. Ahoj.
2: Děkujeme.
1: Ano, všechno dobré, děvčátka. Takže písnička František Kohoutek, Antonín Reza, Přes dědinku a Z Dounečanka.
3: Český rozhlas.

0: této chvíli se podíváme do Brkovic a vítám pana Vojtu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pěkný den přeji vám, paní Navrátilová, a vašemu zvukovému mistru. A všem posluchačům i poslechu pořadu Morava krásná zem. Dneska chceme popřát a zahrát písničku Silvě Pavlíkové a Vojtu Velčovském, kteří slaví dnes svoje narození. Přeme jim zdraví, štěstí, pohodu v rodině, zaměstnání. Silva je přítelkyně našeho vnuka Jiříka Kaláška a Vojta je náš syn a Vojtíšek jeho vnuk. Syn. Blahopřání se připojují rodina Pravdíková, Kalášková, Velčovská, Chromková, Dubravová, Helena a Vojta. Paní Navrátilová, děkuji za prostor a zase někdy nashledanou.
0: Budu se těšit, nashledanou. A teď už paní Anna Sivice, zdravíme.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím a měla bych k vám takovou prosbu zahrát písničku našemu kamarádovi ze Střelné, Josefu Pěsničákovi, který se dožívá zítra 80 let. Zpříjemnit mu tady tu samotu, kterou prožívá, a přejeme mu hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání do dalších let. A při té příležitosti bych taky nechala zahrát manželovi, které má zítra narozeniny, ale on ještě teda má 79, takže on je ve stejný den narozený, jak ten náš kamarád, tak tomu přeji taky všechno nejlepší zdravíčko a boží požehnání.
0: Ano, výborně. Výborně. Paní Ano, já vám přeji krásné odpoledne, už se nám trošičku to zmírnilo, já nevím jak u vás, ale u nás v Brně trochu ano, tak vám přeji, ať ten čas je přívětivý pro vás. Naschledanou.
2: Naschledanou a popřát všem, co jsou osamocení lidi, tak zdravíčka.
0: Ano, ano, ano, moc pěkně jste to řekla, je to tak, pošleme rádi písničku, určitě. A rádi písničkou potěšíme, ale ještě před písničkou, jestli dovolíte, přidám tady dvě přání. Milé rádio, zahrajte prosím vašemu věrnému posluchači, panu Jaromíru Nevřelovi z Přerova, k dnešním 83. narozeninám. Milý tatínku, dědečku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí do dalších let a to ti přejí dcera Jarmila s Evžou, syn Libor s Dášou a také vnučka Kateřina s manželem Markem. Kilíjenek posílá velkou pusu. A ještě jedno přání mám nachystáno, pojďme na ně. Prosím o písničku pro moji maminku, paní Marii Horňákovou z Hluku, která dnes slaví 82 roků. Milá maminko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, pohody a božího požehnání do dalších let a děkujeme ti za vše, co pro nás děláš. Máme tě moc rádi. Z Floridy přeje Maruška, Kevin a vnučka Gabinka. Tak předali jsme a hrajeme písničku pro vás, pro všechny, ať vás potěší. Dívám se, já dívám, Zdeněk Baťka, sourozenci Baťkovi zaspívají a cymbálová muzika Slovácko doprovodí.

0: Krásná písnička, vidíte. Pojďme přivítat paní Boženku z Mikulčic. Vítám vás.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Ráda bych poslala, popřála naší kamarádce Zdenice Malaníkové do Blatničky. Takže ji přeju. Nebo jednu básničku koktám. V Mikulčicích na dolním konci vrabci cvrlikají, že naša milá dobrá kamarádka Zdenička Malaníková z Blatničky slaví 15. srpna krásných svých kulatých 90 let v plné svěžesti. Ale oslava bude 8. teďka v sobotu. Přejeme do dalších let pevné zdraví, ještě nějaké to štěstíčko, klid, dobrou pohodu, hlavně hodně lásky od svých blízkých, sluníčko a ti stále hřeje a svítí. Přejeme zdravé tělo, aby tě nic nebolelo a zbytečně stále nepadalo a modřiny nedělalo. To ti přejí kamarádky Božka, Marie, Eva z Mikulčic. Zdení, na oslavu se těšíme, kde si spolu sejdeme, zaspíváme a na naše mládí zapomínáme. Božka. Děkuji moc krát, paní Navrátilová.
0: Ano, rádo se stalo, písničku pošleme za malou chvíli.
1: Děkuji moc krát, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, pozdravuji z Ivančic ze Senior klubu. Prosím, abyste ve čtvrtek 6. srpna v poledne zahráli pěknou písničku, a to našim členům, kteří oslavují své narozeniny v měsíci srpnu a jsou jimi. 1. srpna oslavila své narozeniny paní Hana Valová, 3. srpna paní Marie Šiplová, 8. srpna oslaví své narozeniny paní Jitka Nováková, 14.8. oslaví své narozeniny paní Jarmila Martinková, 16.8. paní Miloslava Vaňurová, 18. srpna pan Ivan Mrhač, 18. srpna také paní Věra Hájková, 28. srpna paní Alena Tomanová a 31. srpna paní Ludmila Klímová. Za všechny moc děkuji, Ludmila Dvořáková, předsedkyně Senior klubu Ivančice. No a my vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pokud možno ne horké dny, a ať se vám prostě daří. Takže to jsme popřáli a jdeme dále. 6.8., což je dnes, slaví své krásné narozeniny a příští rok kulaté paní Marie Bařinová z Vlčnova. Milá maminko, babičko a manželko, přejeme ti krásný narozeninový den, spoustu zdraví, optimismu a pevné nervy na nás všechny. Máme tě moc rádi a děkujeme, co pro nás všechno děláš. Blahopřeje dcera Lenka, manžel Josef a vnuci Šimon a Adam, posílají velkou fotbalovou pusu. Děkujeme. Ano, rádo se stalo. No ale do třetice tady ještě další dopis. Dnes slaví své narozeniny pan Pavel Fáber z Troubska, náš kamarád. Všechno nejlepší, mnoho zdraví a štěstí přejí Čechovi z Popůvek a těšíme se na nedělní návštěvu a děkujeme za písničku. A my ji rádi pošlem samozřejmě a bude to pod Lunch Hotem Lůčka, Vojtěch Bartoš Kocián a Lunch Hočanka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Lidku Spolichna. Dobrý den.
4: Dobrý den vám přeju do rozhlasu a všem posluchačům. A prosím vás o zahrátí k dnešním narozeninám Alence Černíkové do Uherského Brodu. 5. měl narozeniny Pepík Vagdál Spolichna. Oběma přeju štěstí, zdraví, pohodu a spokojenost. Písnička nech potěší celou moji rodinu, přátelé, kamarády a známé. Moc vám děkuju a někdy nashledanou.
3: Ano, budu se těšit, nashledanou. A já připojím tady psaná přání. Dobrý den, dnes slaví svátek všechny Oldřišky. A mezi něma je naše maminka Oldřiška Mlčková z Kladné Žilín u Luhačovic. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a písnička, ať potěší všechny, kteří vás denně poslouchají. Za celou rodinu přeje dcera Alena, synové Mirek a Olda s rodinami a děkujeme. Ano, předali jsme, pojďme dále, máme tady další přání. Prosíme o nějakou pěknou moravskou písničku do Bílovic panu Radku Vymyslickému. Dnes se totiž dožívá krásných a slaví krásných 70 let. Přejeme mu do dalších let hodně sil, zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Zvedáme číše a připíjíme na jeho zdraví. Tomu přejí Luboš a Jarmila z Bílovického kopce. Děkujeme a přejeme hezký den a my vám děkujeme, taktéž přejeme hezký den a pojďme dále. Budeme vinšovat k svátku paní Oldřišce Jandové z Moravského Krumlova. Babičko, přejeme ti k tvému svátku z celého srdce jen to nejkrásnější. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Máme tě moc rádi a posíláme pusu. To ti přejí dědeček, vnučky Tereska, Blanička, Natálka, Klárka, syn Jenda a Horcí. Předali jsme a hrajeme písně. Zachovaj v srdénku Jiří Tesařík, Pavel Karlík a Legruti.
0: Český rozhlas

0: Vítám ve vysílání pana Ernesta z Prietršky.
1: No, já vás zdravím ještě raz, paní Navrátilová. A prosím o zahrátí dneska Josefíny u nás. Tak bych prosil zahrát Josefíně Valachoviče Dobrovského a Josefíně Vela její Prietrške. Na zajtra bude Štefánie, tak bych prosil zahrát Do smrdák Štefke Kubíkovej, vašej stálej poslucháčke. Všetkým jim prajem zdravie, šťastie, boží požehnanie. No to je teraz češtíčka, po čem srdíčko píští. To je také všecko.
0: Výborně. Pane Erneste, my vás zdravíme. Písnička bude za malou chvíli. A přejeme vám krásné odpoledne.
1: A já vám děkuji moc krásně.
0: Naschledanou. Tak a pojďme na druhý telefon. Paní Regina z Dolních Dunajovic. Vítejte.
2: Ano, dobrý den. Paní Květuško, já bych chtěla nechat zahrát moje kamarádce Zdence Starobové. 70. Má dneska 70 let.
0: Ano. A
2: hodně štěstí, zdraví.
0: Dobře.
2: Božího požehnání.
0: Výborně. Tak paní Regino, písnička, tak jak jsem říkala, bude za malou chvíli. Já vám také přeji krásný čas, ať se vám daří a hodně zdraví. Naschledanou.
2: Taky, naschledanou.
0: No a připojím tady ještě e-mailovou poštu. Dnešního dne se dožívá životního jubilea 70. roku paní Ludmila Zámečníková ze Strání. Milá Lidoško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody, radost vnoučat a boží požehnání do dalších let. A to ti ze srdce přejí Jan, Jana, Hela a Josef. A já ještě pokračuji dalším přáním. Dnes slaví krásné životní jubileum 70 let dvojčata, a to jsme právě paní Ludmile teď před chvilkou tady vinšovali, dvojčata Ludmila Zámečníková ze Strání a Aneška Adámková z kanadského Toronta. V úterý 4. srpna oslavila 75 roků jejich sestra Helena Vintrová ze Strání. Touto cestou bychom jim rádi popřáli vše nejlepší zdraví a tím dobře slouží a nic je nesouží. Také hodně lásky od těch nejbližších a štěstí, co vždycky potěší. Boží požehnání nechť provází je na každém kroku, jsou stále s úsměvem na tváři a vitální jako dosud. To jim ze srdce přejí celá velká rodina. Jsme rádi, že vás máme a děkujeme za vaši péči a lásku, kterou nám rozdáváte. Tak to bylo krásné přání a já připojím písničku. Bude to polka, lidová, Hej haj rozmarín a Moravěnka.

0: Polka nám dozněla, pojďme přivítat paní Marii ze Šardic. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásný dobrý den, paní Navrátilová. Já bych chtěla poslat písničku do Dubňan paní Boženě Hochmanové, která slaví druhé čtyřicátiny. Je to moc šikovná žena na všechno. Prostě jednička. Takže i něco krásného zahrajte, ať se má dobře, ať je zdravá.
0: Ano.
1: A má štěstí.
0: Jo? Ano, děkuji ano, ano. Tak ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a pojďme, tady máme tady aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje a já bych ráda povinšovala panu Vilému Stuchlíkovi, který právě dnes slaví své narozeniny a je z Bučovic. Takže pane Viléme Stuchlíku, my vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, ať rodina na vás nezapomene, doufejme, že ano, že vám všichni popřejí a my vám velmi rádi přejeme a vše dobré a děkujeme vám za vaši obětovou práci, kterou jste samozřejmě vykonával. Takže na zdraví a živio, tak to byl aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Pojďme tady, máme tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych ráda popřála k svátku paní Oldřišce Jandové z Moravského Krumlova a také tady máme narozeniny a to slaví pan Jan Maršálek z Pozořic. Tak vám oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrou mysl a živio a na zdraví a jsme rádi, že jste v naší rozhlasové rodině. Tak a písnička bude za malou chvíli, takže pojďme na ní. Perina má čtyři rožky, Moravská lidová a zpívá mužský sbor z Moravské Nové Vsi a za doprovodu Podlužanu.

0: Tak vážení a milí, pojďme na přání, která tady máme. Zdravím vás ve studiu všechny posluchače tohoto pořadu. Prosím o předání gratulaci a hezkou písničku pro našeho kamaráda a dechovkáře tělem i duší panu Luďkovi Juračkovi z Černobyc na Blanensku. Tady je to nějaký takový, ano, divně napsané, pro... Pálíš slivovičku, jak má být, ta se nechá dobře pít. Naleješ si štamprličku, máš dobrou náladičku. Luďku, k tvým dnešním krásným narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí, životní pohody a mnoho dalších krásných setkání při dobré muzice. To ti přeje Marta a Jirka z Olbramovic. Tak to bylo jedno přání a já se tady dívám na další přání, které, jestli to stíhám touto cestou, chceme popřát dnešnímu oslavenci, kterým je trumpetista a bývalý kapelník Vracovňáků, pan Jiří Pres z Vracova, který dnes slaví půlkulaté narozeniny, a to přesně 55 let. Oslavenci přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, osobní pohody, šťastně ujetých kilometrů, pevný nátisk a radost z dobré muziky. To vše přeje jeho bratranec Kamil a celá rodina Mezihorákova. Dále přejeme všem hudebníkům, zpěvákům, moderátorům a všem ostatním krásný zbytek léta. Děkuji a hezký den přeje Kamil Mezihorák. Takže předala jsem a hrajeme písničku. Pojďme na ní. Kapka deště, což je vítáno. Vladimír Ondrůšek napsal i otextoval a Stříbrňanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak přátelé, a pokračujeme, máme tady další e-mail. Dobrý den, zdravím vás ve studiu. Prosím o písničku jako poděkování za přání k mým úterním narozeninám. Český rozhlas Brno, jehož jsem členkou. Také všem dechovkovým kamarádům a přátelům, všechna přání mě moc potěšila a děkuji za ně. Písnička ať potěší také všechny posluchače tohoto pořadu i všechny, co se v srpnu narodili. Děkuje Irena Večeřová, Křenovice u Kojetína. A poslední písnička, Josef Poncár, Vašek Zeman, Karlíčku můj a dechová hudba Suprafonu.

dozněla poslední písnička Vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Miroslav Richard Procházka, Amálka a Kumpánovi muzikanti. Krásné odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folková zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Luděk se vypořádává se svými kamarády a zakazuje jim, aby se stýkali s Dášou. Komediální seriál Most. ČT2. Pohádkový poklad mu otevírá cestu k nelítostné pomstě. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Je možné se rozhodnout mezi láskou k baletu a láskou k muži? Oscarový britský film z baletního prostředí Červené střevíčky. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín.

0: letošním roce sklidí asi jen čtvrtinu obvyklé úrody. Například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku jarní mrazy a nynější sucho poničili 80% švestek a 75% meruněk. Podobná situace je i v ekosadech v Komni na Uherskobrodsku, jak popisuje jejich majitel David Ryšavý.
1: Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda.
0: V místní části Otrokovic v Vítkovicích společnost EGD dělá rozsáhlou rekonstrukci distribuční sítě nízkého napětí. Kromě prací na elektrickém vedení v centru místní části začala společnost budovat i rozvody v lokalitě Padělky, kde město připravuje stavební pozemky pro nové rodinné domy. Stávající nadzemní vedení nízkého napětí postupně nahradí novým zemním kabelovým vedením v celkové délce přibližně 1320 metrů. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Práce společnosti využije i město Otrokovice. Do společných výkopů bude uložena nová kabeláž veřejného osvětlení a v ulicích KH Máchy, Bartošova a u farmy vznikne 20 nových stožárů s moderními LED svítidly, která nahradí stávající osvětlení umístěné na konzolách rodinných domů.
0: Česko zažilo další tropickou noc. V pražském Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů. Teploty nad 20 stupni měřily i na desítkách meteorologických stanic na Moravě a ve Slezsku, třeba v Třinci nebo Hošťálkové. Ve východní části Česka i dnes platí výstraha před vysokými teplotami, které překročí vysoko 30 stupňů. Pokračuje tak varování před zátěží pro organismus. Postupně ale z Česka odchází bouřky a déšť. V Česku se v červnu začalo stavět 4013 bytů, což je asi o 50% víc než ve stejném období loni. Dokončených bytů ale oproti loňskému červnu bylo o zhruba 18% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Celkem stavební produkce meziročně vzrostla o 2%. Oproti květnovému srovnání ale růst stavební produkce v Česku zpomalil.
3: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer pozvolna přibude oblačnosti a s malou pravděpodobností se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 33 a 36 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně je uzavřena ulice Vavrečkova. Důvodem je demolice vyhořelé budovy 34. A s omezením stále počítejte taky ve Zlínské ulici Osvoboditelů. Jezdí se tu kyvadlově.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já už zpívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, pověsit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy CZ, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí, jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
0: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou, takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hrály veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpěla dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili. A pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: Co
0: se to tam odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zlobila jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství, všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalamán a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalamán řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někdy na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte skončit, já nevím, třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to ze sebe nedostanete?
1: Určitě, určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha být, vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Do třetice všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o věci, o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tady byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: dá
0: slovo.
1: Dá se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, jak říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Mm. Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci, k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché, kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže. Tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju. Mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhle tu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme zcela
1: tak
0: určitě.
1: Tak to je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou, pouze jeden jediný.
1: Ano, jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je, 28 let. To vlastně bylo na Gáno, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty zrovna dnes. Jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositelé světla. Jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositelé světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No, nebo
0: a přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně zase něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ty si zapustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: tak už se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí.
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlín podpoří více než 2 miliony korun dobrovolné hasiče, kteří v červenci zasahovali u požáru budovy 34 v bývalém továrním areálu. O víkendu se v Rožnově pod Radhoštěm představí slovenský folklor. Blesk zůstává nejčtenějším deníkem za uplynulých 12 měsíců. Dnes zažíváme v regionu další ze série tropických dní. Večer je s menší možností pravděpodobnost bouřky a na teploměru naměříme až 36 stupňů. Matěj Neradělek u mikrofonu a začínají další zprávy Českého rozhlasu Zlín.

0: Kočendová, Český rozhlas.
1: Od 7. do 9. srpna se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční mezinárodní festival Jánošíkův dukát. Festival je zaměřen na slovenský folklor. Divákům představí folklorní soubory z Česka, které se věnují prezentaci slovenských lidových písní a tanců. Na festival přijedou ale i soubory a solisté ze Slovenska. Teploty na Moravě ještě dnes mohou vystoupat až ku 36 stupňům Celsia. V pásu od Znojma přes Brno a Olomouc až do Ostravy proto i dál platí výstraha před vedry. Zítra už by se ale mělo ochladit. Maxima budou na většině území dosahovat rozmezí 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude místy až 30 stupňů, jak potvrzuje Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu budou dnešní vysoké teploty stále znamenat na většině území zvýšenou zátěž na lidský organismus. Zmírnění veder a nižší zátěž očekáváme na jihu Čech a také na českomoravském pomezí. Naopak na jihu Moravy bude extrémní zátěž pokračovat vzhledem k nočním teplotám na 20 stupňů až do pátečního rána.
1: V neděli a v příštím týdnu se podle Hujslové znovu oteplí. Nejčtenějším tištěným deníkem za uplynulých 12 měsíců zůstává i nadále deník Blesk. Meziročně mu ale četnost klesla, ukazuje to průzkum Unie vydavatelů. Za Bleskem se umístila Mladá fronta dnes, třetí skončil deník Sport. Následují Právo a Hospodářské noviny. Podle Unie vydavatelů teď čtou noviny nebo časopisy 3/4 populace. V Česku se pak měsíčně prodá přes 6 milionů výtisků novin a 5 milionů časopisů. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat jasno nebo skoro jasno. Později odpoledne a k večeru očekáváme pozvol na přibývající oblačnost od západu. Večer se s malou pravděpodobností mohou objevit přehánky a nebo dokonce bouřka. Výjimečně taky s možností intenzivnějších srážek a krup. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty dnes vystoupají na 33 až 36 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Čtvrteční odpoledne zatím do Zlínského kraje přineslo jednu dopravní nehodu. Pozor tedy dávejte mezi Velkými Karlovicemi a Hutiskem Solanec na Vsetínsku, kde se střetl autobus s osobním autem. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje klidnou odpolední jízdu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné odpoledne. Jedno významné výročí si připomínáme 6. srpna, které přitom tehdy v roce 1991 působilo zcela nenápadně. Právě před 35 lety byla zpřístupněna první webová stránka. Ta byla původně jakousi veřejnou nástěnkou pro vědce, o nápad se totiž zasloužil britský počítačový odborník Tim Berners-Lee, který tehdy pracoval pro Evropskou organizaci pro jaderný výzkum, známý pod zkratkou CERN, se sídlem v Ženevě. Na stránce InfoCERN.ch nastínil možnosti nového systému a začal na ní dávat i odkazy na stránkách svých kolegů, takže vytvořil i první webový katalog. Berners-Lee si na svůj vynález nikdy neudělal patent a nežádal od nikoho licenční poplatky. Nechal svůj vynález šířit zcela volně. Dnes se i díky této nezištnosti můžete například podívat také na náš web zlín.rozhlas.cz. I tam najdete informaci, kterou za pár minut rozvineme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Ve Zlíně dnes začne demolice zhořelé budovy 34. Ta začala hořet 9. července a hasiči s ohněm bojovali 2 týdny. Za chvíli se dozvíte od našeho reportéra podrobnosti. Ještě předtím kapela Čechomor a přání Pavla Vacka. Ať je vám s námi dobře i dnes ve čtvrtek.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Na kapelu Čechomor navážeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jednou aktualitou. Dělníci dnes začnou bourat vyhořelou výškovou budovu v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Demoliční firma ji převzala dopoledne. Práce přímo na místě sleduje náš reportér David Jabůrek. Doufám, že z bezpečného povzdálí. Zdravím tě, Davide, hezký den.
1: Hezké odpoledne, jsem u muzea jihovýchodní Moravy v těsné blízkosti budovy a pozoruji, jak se dělníci naplno připravují na začátek bouracích prací. 100-tunový stroj s hydraulickým ramenem a nůžkami na rozebírání staveb je už připravený. Stojí na sutích, z mého pohledu ze zadu budovy, tedy blíže Otrokovicím, a je zřejmé, že za pár minut opravdu začne samotná demolice.
0: Dobře, a jak bude ta demolice náročná, Davide?
1: Tak dělníci mají časový harmonogram, musí to stihnout do 25 pracovních dnů, což vychází na 9. září. A mimo jiné, tedy musí se připravit a musí tu budovu rozebírat postupně od vrchu, tedy pomalu. Nachystané mají kontejnery se zázemím, některé těžké stroje, další věci sem stále navážejí. Náročný úkol to pro ně bude i z toho hlediska, že vlastně v rozích budovy jsou velké skladovací výtahy. No a firma tedy musí jít kousek po kousku. Problémem taky bude postupně zlikvidovat zhruba 140 tisíc tun suti. Ty by měly podle stavebního úřadu zmizet do 15. prosince. Na zbourání čekají také další firmy v nejbližším okolí, kde stále platí bezpečnostní perimetr. Lidé, kteří tu dnes v nemalých počtech chodí sledovat postup prací, se tak dostanou pouze k mobilnímu plotu a místo dál hlídá také bezpečnostní agentura.
0: Připomeň, Davide, ještě okolnosti požáru v bývalém baťovském areálu.
1: Požár vypukl 9. července ráno v 9. z 11 pater bývalého centrálního skladu obuvy, tedy 34. budovy. Rychle se rozšířil do dalších pater i na střechu a velká část objektu se do pár hodin zřítila. Hasiči pak oheň hasili celkem 2 týdny, no a příčina požáru zatím není jasná a vyšetřuje se.
0: Ve Zlíně dnes začne demolice shořelé budovy 34. Přímo z místa nás o aktuální situaci informoval reportér David Jabůrek. Děkujeme za to. Slyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Za chvíli budeme také mluvit o největší změně v systému sociálních dávek za poslední roky. Už za pár dnů začne lidem na účty od úřadu práce přicházet takzvaná superdávka, ale jsou s tím spojené i problémy. Uslyšíte třeba příběh seniorky, která po přechodu na novou dávku přišla o 6 tisíc korun a rozhodně není sama. Počkejte si na podrobnosti.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minutky po čtvrt na tři probereme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, které se nevztahuje pouze na náš kraj, ale jistě zajímá naše posluchače. Od 10. srpna by měli lidem začít na účty přicházet od úřadů práce takzvané superdávky, tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, bylo na konci července zhruba 304 tisíc. Většina z nich už dřív některou podporu pobírala. Spousta lidí ale taky o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla. Například část seniorů.
1: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 000 korun.
2: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o 1000 korun klesl.
3: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
2: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Zpřísnění dopadlo třeba i na rodiny s dětmi. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni totiž nově nárok na příspěvek na dítě získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání hledají, a stačí, když to nesplní jen jeden z nich.
4: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jakoby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
2: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i některé matky samoživitelky. Neziskové organizace taky upozorňují, že řada lidí měla problém s podáním žádosti o superdávku a úřady práce kvůli tomu byly přetížené. Podle ministerstva práce zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobírali, klesne příspěvek nejmíň o 500 korun. Zároveň ale od října budou platit změny, které by měly okruh žadatelů rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů, namísto dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
2: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: I o víkendu pro vás máme prázdninové vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka. V sobotu se můžete od 17. těšit na výjimečného hudebníka a hrdého syna Ondřeje Brzobohatého, který také zavzpomíná na svého tatínka, jinak též hrdého valacha Radoslava Brzobohatého. A v neděli hodinu předpolednem vám dobrou náladu vyčaruje oblíbená herečka Simona Stašová. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
7: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
8: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
7: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zameckeleto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Naše další cesta ve vysílání Českého rozhlasu Zlín bude mířit do Kunovic. Tady je ale potřeba zbystřit. Pravidelní posluchači vědí, že při zmínkách o městech a obcích je zasazujeme i do příslušné lokality ve vysílání. Konkrétně u Kunovic je to vyloženě žádoucí, protože stejnojmenná sídla najdeme jen v rámci našeho kraje rovnou dvě. S orientací i s výletem nám teď poradí Arnošt Lukeš. Pěkný den.
1: Hezký den vám i posluchačům. Já jsem taky znal Kunovice pouze na Slovácku, nedaleko Uherského Hradiště. Když jsem slyšel o naučené stezce profesora Rudolfa Haši, nemohli se mi v katastru Kunovic najít. Jsou totiž v našem kraji další Kunovice, v okrese Vsetín, na železniční trati Bystřice pod Hostýnem v Valašském Meziříčí. Tam se narodil 1. dubna 1881 Rudolf Haša. Byl významnou osobností lesnického oboru i celé vysoké školy zemědělské v Brně, dnes Mendelovy univerzity. Práce pro školu i školní statek se stala hlavním smyslem i náplní jeho života. Dosáhl cíle, o který usiloval, pozvednutí vysoké školy a jejího školního statku na nejvyšší úroveň. Dožil se 82 let a v rodné obci zemřel.
0: A je dobře, že je tam Rudolf Haša připomínán i prostřednictvím naučné stezky, kterou nás dnes hodláte provést, že, pane Lukeši?
1: Ano, naučná stezka je pojmenována po něm a má 12 zastavení. Byla vybudována v roce 2010, seznamuje návštěvníky z obcí Kunovice a ležící na úpatí Hostinských vrchů. Stezka začíná u vlakového nádraží Kunovice Loučka, kde roste památný dub letní, vysoký přes 20 metrů s obvodem kmene téměř 3 metry. Naučná stezka pokračuje přes obec Kunovice. U kaple svaté Anny bych doporučil stezku opustit a vydat se k severu na rozhlednu. Obecní rozhledna byla zpřístupněna v červnu roku 2021 u nového vodojemu v nadmořské výšce 347 metrů. Na vyhlídkovou plošinu 14 metrů nad terénem vede 42 schodů. Vstup je volný. Z rozhledny se naskytne krásný pohled na Hostýnské i Oderské vrchy a na Beskydy. Stavba je zděná. Od naučené stezky je vzdálena asi 500 metrů, ale zacházka se určitě vyplatí. Vrátíme se zpět do obce na naučnou stezku. Půjdeme kolem kaple Nejsvětějšího srdce Páně. Na konci zástavby se dostaneme do Lipové aleje a cestičko mezi zemědělskými plochami k rybníku a mokřadu. Následuje strmý výstup na vrchol Kunovické hůrky. Na vrcholku v nadmořské výšce 570 metrů se nachází rozhledna, z níž se naskytá krásný výhled na malebné panorama. Rozhledna je středem naučné stezky a taky bodem nejvyšším. Trasa pokračuje loukami a pastvinami do místa zaniklé středověké vsi Polomsko. Zde se traduje původ vesnice Kunovice. Lesní cesta vede k poslednímu zastavení k myslivecké chatě. Jednotlivá zastavení nám přiblíží nejen historii obce, ale také nás seznamují s lesem, rostlinami, zvířaty v něm žijícími a krásnou studánkou. Absolvováním stezky se dostaneme k výchozímu bodu na nádraží. Délka naučné stezky je 9 km. Pokud si prodloužíme výšlap k rozhledně u vodojemu, zaokrouhlíme si výlet na rovných 10 km. Typ je vhodný jak pro menší děti, tak i pro starší turisty.
0: Tak si naplánujte třeba přímo rodinný výlet. Jak jsme slyšeli od pana Lukeše, naučná stezka profesora Rudolfa Haši v Kunovicích na Vsetínsku k tomu přímo vybízí. Přejeme příjemnou cestu a spoustu zážitků.

0: Se zámeckým létem můžete v našem vysílání každý den navštívit jedno z našich šlechtických sídel. Čas pro dnešní návštěvu nastal ve vysílání Českého rozhlasu Zlín právě teď a proto předám slovo našemu průvodci Františku Kinskému, aby prozradil, kam se dnes vypravíme.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu do nejsevernějšího výběžku naší země na zámek Šluknov. Toto sídlo ve stylu italské renesanční vily nechal postavit Arnošt ze Šlejnic, za času Harachů pak začal zámek sloužit jako centrum správy tamního panství. Více nám prozradí Eva Bucharová.
3: S průvodkyní Dagmar Pálkovou si na zámku ve Šluknově projdeme prvorepublikový okruh. Vlastně se pohybujeme místnostmi, které souvisí s posledním obyvatelem a majitelem zámku. Kdo to byl?
4: Posledním majitelem Šluknovského zámku byl hrabě Erwin Leopold Mostecrýnek.
3: A můžeme ho někde vidět? Máte obraz nebo fotku?
4: Máme tady na zámku pár fotografií, které jsme právě získali z Mostecstva muzea v Praze. A na fotografie jsme přišli pouze náhodou, pokud někteří z vás znají televizní pořad Modrá krev, tak tam se právě o Mostecích jedna epizoda také byla. A viděla jsem tam nějaké fotografie, takže následně jsme oslovili muzeum a oni nám ty fotografie zapůjčili.
3: My jsme přes zasedací místnost, taky vybavenou stylově, přešli do pracovny pana Erwina. A tady v té pracovně je jediná věc, která zůstala po požáru zámku. Takže co to tady máme?
4: Máme tady nádherná klasicistní kachlová kamna z 18. století. Kamna jsou kompletně původní. Přežila i obrovský požár ničivý, který zámek postihl v roce 1986. A kamna se zachránila jen díky tím, že se před ně zřítil strop, který tam dělal jakousi vzduchovou kapsu, takže vlastně oheň se na kamna vůbec nedostal a až při samotné rekonstrukci o 20 let později, když se odklízely ty sutě, tak vlastně se dal strop pryč a za nimi se objevila ta kamna.
3: My se v dalším patře dostáváme vlastně už do takových soukromnějších prostor hraběte Erwina přes odpočinkovou pracovnu nebo místo setkávání se dostáváme do ložnice kolem mícího koutku. Je to tady vlastně měli s koupelnou.
4: A koupelna na zámku nikdy vybudovaná nebyla. Ač zámek ještě byl vlastně obývaný v období druhé světové války, která už takovou modernější dobou, tak stržil jako ve středověku, nebyly žádné záchody, žádné koupelny, takže se myli pouze v přenosných vanách a na záchod nebo na toaletu chodili pouze na nočník.
3: A v ložnici visí tři fotografie, které spolu souvisí. Kdo na nich je?
4: Na jedné fotografii můžete vidět posledního majitele Erwina Leopolda Mostecrýneka se svou chotí Gertrudou Marie von Borkenau. A na další fotografii potom můžete vidět Erwina s celou svou rodinou, že je tam zachycen jako malý chlapec, odhaduji tak možná 8letý, 6-7letý. Na poslední fotografii je František Ferdinand d'Este se svou chotí a s jejich dětmi. Tato fotografie je tady z toho důvodu, že Erwinův bratr Bedřich si vzal za manželku Žofy Chodkovou, která vlastně byla dcerou Františka Ferdinanda d'Este.
3: Tak a tady předpokládám, že návštěvníci už vzdychají, jako já. Krása.
4: Tak teď já se tady nacházíme v dětském pokoji. Je to tady dívčí pokoj, je to pokoj Amálky, která vlastně byla dcerou Erwina Leopolda a jeho ženy. Mimo jiné, ale tady návštěvníci také mohou vidět takovou menší sbírku historických předmětů, hraček, pokojíčků, kuchyněk. A přesně tyto předměty máme zapůjčené od jedné paní Terezy Šluknova, která je vášnivou sběratelkou těchto předmětů a naštěstí toho měla doma už tolik, že nám sem zapůjčila do stále expozice pár svých kousků. Kočárek, panenky.
3: A tady vedle je jídelna?
4: Tady vedle je jídelna a tato jídelna je zajímavá tím, že ji máme od jednoho pána tady ze Šluknova. Měl jí doma, ale bohužel už byl star, šel do domova důchodců, nechtěl ale jídelnu dát ani svým dětem, ani tam nechat, takže ji nabídl městu Šluknov k odkoupení. Samozřejmě, že my jsme byli velice rádi, protože máme prvorepublikový prohlídkový okruh a jídelna je přesně z tohoto období.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Šluknov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A půjdeme také za sportem. Fotbalisté Baníku Ostrava za sebou mají dva ligové zápasy pod novým trenérem a také s novými kapitány týmu. Bilance je zatím průměrná, výhra ve Zlíně a debakl se Slavií. Právě po posledním duelu se vyjadřoval k sezóně jeden z kapitánů týmu, estonský reprezentant Vlasi Siniavský. Bývalého hráče Slovácka uslyšíte už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Dobré odpoledni s Českým rozhlasem Zlín, teď o fotbale. Nový trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý, který do Baníku přišel ze Slovácka, určil před sezónou novou trojici kapitánů. Vedle brankáře Martina Jedličky a Filipa Kubaly je to také Estonec Vlasy Siniavský, kterého tato podsta po půl roce v klubu překvapila. Jen dodám, že Siniavský strávil několik sezón i ve fotbalovém Slovácku.
1: Prekvapila ja, ale to nebolo tak, že po pol roce, nebo nikto tady rok, nebo... Ja myslím, že tréner to udelal tak, že sledoval nás mesiac a za ten mesiac rozhodnul tak a ja chcem udelať všechno, že pomôžu Baníku vyhrávať a zbírať ty body.
2: Říká Vlasy Siniavský k tomu, že se stal jedním z kapitánů Baníku Ostrava. Mluví slušně česky, anglicky a vedle estonštiny i rusky. Tak trochu má v kádru na starosti cizince. Poslední zápas se Slavií, ale Baník nezvládl.
1: Stále to dostali góly a za mě jako nehrali dobře, nevytvořili tolik šancí, takže vyhrál lepší tým.
2: Uznal jednoznačně Siniavský, Baník inkasoval první dva góly identicky po rohových kopech z pravé strany, tedy ze standardních situací.
1: Za mě to nebylo o těch jako standardkách, nebo byla a ne, jako protože nehrali jako sami. Nešlo to nám a jako s balónem za mě a já taky a slabý výkon.
2: Nemyslí si estonský reprezentant, že by zápas rozhodli jen první dva góly. Celkově podle něho Baník nehrál sebevědomě. A v úvodu sezóny hledá trenér Roman Skuhravý ideální sestavu. Rčení, že vítězná sestava se nemění, po prvním utkání neplatilo.
1: Jo, říkal nám, že zapomněte na sestavu, která vyhraje, že bude začínat jako příští zápas. To, s ním to není tak. Takže možná, že bude měnit každý zápas a za mě teďka jako může něco změnit, protože ten zápas nebyl dobrý.
2: Uznává Vlasy Siniavský, že po debaklu se Slaví nejspíš trenér sáhne před utkáním v Hradci Králové k dalším změnám. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Začala demolice požárem poničené budovy 34 ve Zlíně. Alespoň jednu kandidátku přihlásila politická uskupení ve všech obcích Zlínského kraje. Pír pracovníci jsou nově v katalogu prací, pomáhají zvládat lidem náročné životní situace. Dnes zažíváme v regionu další tropický den. Večer je menší možnost bouřek a na teploměru naměříme až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Hezké odpoledne. V bývalém baťovském areálu ve Zlíně dnes odpoledne začali bourat vyhořelou budovu číslo 34. Majitel budovy společnost Krým dopoledne předala místo demoliční firmě. Na místě je těžká technika a ulici Vavrečkova pokryla folie, která má zabránit poškození silnice. Částečně zřícenou budovu bude firma od nejvyšších pater rozebírat pomocí speciálních nůžek. Budova začala hořet 9. července. Vyšetřování požáru stále není uzavřeno. Ve všech obcích Zlínského kraje by letos v říjnu měly být komunální volby. Obyvatelé všech 307 obcí budou mít na volební listině alespoň jednu kandidátku. Uvedla to Pavlína Nováková z kanceláře hejtmana. Stejně tomu bylo také před 4 lety.
3: Lhůta pro podání kandidátek skončila v úterý odpoledne. Úřady nyní zkoumají, jestli kandidátní listiny splňují všechny náležitosti. Volební uskupení případně vyzvou k odstavu.

0: Upravují sami zaměstnavatele, jako třeba psychiatrická nemocnice Bohnice, pokračuje vedoucí tamního oddělení peer aktivit Jakub Herzán.
1: Musí mít kurz, minimálně rok, musí být bez jakýkoliv hospitalizace. A u nás je v klasický dvoukolový výběrový řízení. V sérii otázek zjišťujete, jak má nastavenou psychohygienu, jak má nastavený doléčování, jak má nastavený hranice, jestli je komunikativní, jestli vůbec je schopen vlastně předat a pomoct tím příběhem. Jo.
0: S doplněním kvalifikačních podmínek Ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna počítá. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně poklesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V červenci přibylo nejvíc nemocných v Ústeckém kraji. Žádný nový případ naopak nebyl v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a ani na Vysočině. Odborníci připomínají, že před nákazou chrání hlavně důkladné mytí rukou a očkování. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a k večeru očekáváme pozvolna přibývající oblačnost od západu a večer se s malou pravděpodobností mohou objevit přehánky nebo i bouřka, výjimečně taky s možností výskytu intenzivnějších srážek doprovázených kroupami. Polene mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty měříme v rozpětí 33 až 36 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti v Eskách je uzavřena ulice Na Dědině. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. A to už byla poslední informace z těchto zpráv. Další uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zase za hodinu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Reportéři Českého rozhlasu Zlín mají neustále oči na stopkách, jak se říká, a bedlivě pozorují dění v našem regionu. Dlouhodobě pro vás například sledujeme téma, ke kterému máme další podrobnosti. Soud nevyhověl ekologickému spolku Egeria ve sporu o stavbu u dálnice D49. K tomu se dozvíte víc hned po písničce. Kromě kulturních pozvánek vás v následující hodině také necháme nahlédnout pod pokličku péče o zlínský archív našich dvou nejslavnějších cestovatelů, Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. O ten více než 30 let už pečuje muzejnice a archivářka Magdalena Preiningrová. Poslechněte si její povídání kolem 15:30. Teď máme 5,5 minutky po 15. Doplním je datum, šťastní ti, které zatím nezajímalo až do této hodiny. Máme čtvrtek, 6. srpna. Ať je to pro vás krásný den i díky poslechu Českého rozhlasu Zlín. Přeje Pavel Vacek jménem všech, kteří naše vysílání připravují.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 15. hodině zamíříme v podstatě na silnice, ale vezmeme to oklikou přes soud. Nejvyšší správní soud ve sporu o povolení 11 objektů u dálnice D49 totiž zrušil rozsudek krajského soudu v Olomouci a zamítl žalobu spolku Egeria. Vyhověl stavebnímu úřadu a ředitelství silnic a dálnic. Podrobnosti k tomu má pro nás reportérka Českého rozhlasu Zlín Michaela Kočendová, a to přímo ve studiu. Hezký den, Míšo.
1: Hezké odpoledne. Stavební úřad letos v březnu povolil 11 stavebních objektů doplňujících už téměř hotový úsek dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Konkrétně šlo o jednu z větví mimoúrovňové křižovatky Třebětice, provizorní napojení na silnici 2/490, odlučovače ropných látek a protihlukové stěny. Současně vyloučil odkladný účinek odvolání, o který požádal spolek Egeria. Krajský soud v Olomouci ale v červnu tohoto roku výrok stavebního úřadu zrušil s odůvodněním, že úřad dostatečně nevysvětlil, v čem spočívá naléhavost veřejného zájmu.
0: Proč nejvyšší správní soud nakonec žalobu Egeria zamítl?
1: Podle soudců nejvyššího správního soudu bylo rozhodnutí stavebního úřadu o zamítnutí odkladného účinku, o který požádala Egeria, v pořádku. Soud poukázal na pokračující dopravní zatížení okolní zástavby a jeho dopady na zdraví lidí, životní prostředí a bezpečnost provozu. Dálnice byla už na základě jiných rozhodnutí stavebně téměř dokončená. Povolované objekty představovaly podle soudců její okrajové, avšak nezbytné části, bez nichž nebylo možné úsek zprovoznit.
0: Zopakuj prosím, Míšo, jak to nyní vypadá s provozem na D49?
1: Úsek dálnice D49 mezi Holešovem a Frištákem je v provozu od 17. června. Krajský soud v Olomouci rozhodl 19. června. Úsek ale i poté zůstal otevřený. Ředitelství silnic a dálnic má podle jeho mluvčího Jana Rýdla právní moci všechny dokumenty a rozhodnutí, které potřebuje dálnice D49 k provozu. Na závěr doplním, že první úsek této dálnice mezi Hulínem a Holešovem je v provozu od prosince 2024.
0: Soud nevyhověl ekologickému spolku Egeria ve sporu o stavbu u dálnice D49, tedy o stavby, bylo jich víc. Mluvili jsme o tom s redaktorkou Michalou Kočendovou, které děkuji za všechny podrobnosti. Hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Spousta se toho děje v našem kraji, a to nejen stran kultury, ale i dalších volnočasových aktivit. O tom všem teď bude řeč ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. To teď znamená ve 15:45. Koncert a letní kino dnes chystají ve Vsetíně. V rámci tamního kulturního léta dnes zahraje bluesová a jazzová kapela The Blatherstones. Pak promítnou český film Gimple. Program začne na Dolním náměstí koncertem v 19 hodin. Pokud bude pršet, přesune se do Domu kultury. Letní kino začne na náměstí o 9:30 večer. V případě deště se v tomto případě promítání ruší. Odpočinek i dnes nabízí kroměřížská relaxační zóna. Na tamním velkém náměstí bude kromě možnosti posezení a občerstvení koncert kapely Expo and Penzin Rock. Začne v 18 hodin. Zvyky, tradice a historii Bojkovic na Uherskobrodsku přiblíží přednáška v tamním muzeu, to je naše další pozvánka. Jeho ředitel Tomáš Hamrlík se ve vyprávění zaměří na 18. století. Přednáška s názvem Chytání kuruců začne v muzeu Bojkovska v 17 hodin. Tradiční střevíce a také taneční střevíce můžete dnes provětrat ve Zlíně na dvou místech. V hotelu Tomášov se hudba rozezní v 18 hodin a lekce pro začátečníky a středně pokročilé začne o 6:30. Především taneční swing a jazz nebo charleston se budou tančit na nádvoří zámku Zlín. Tam se začíná v 19 hodin. To je tedy pozvánka nejen za hudbou, ale i tancem. O hudbu se teď postará vizovická kapela Fleret. Český rozhlas Zlín vám stále přeje příjemné čtvrteční odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Dnes přijala pozvání do dobrého dopoledne dáma, pro kterou se profesní náplní stala péče o zlínský archiv našich dvou nejslavnějších cestovatelů, Hanzelky a Zikmunda. Muzejnice a archivářka Magdalena Preiningrová se o něho stará už téměř 3 dekády. Víc k tomu po písničce.
1: Osamělost, nedostatek peněz nebo důvěra v neznámé lidi. To všechno jsou situace, které mohou do života seniorů přinést různá rizika. Jak jim předcházet a na koho se obrátit, poradí zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 7. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: A opět za jedním regionálním tématem se s námi můžete vydat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a ještě se možná dozvědět něco nového a zajímavého. Archivářka Magdalena Preiningrová pečuje už skoro 30 let ve Zlínském muzeu jihovýchodní Moravy o archív Hanzelky a Zikmunda. Jaké to bylo, když se poprvé potkala s Miroslavem Zikmundem? I na to se zeptala moderátorka Silvie Pospíšilová.
1: Já si myslím, že asi narážíte na historku, kterou už jsem říkala, když jsem byla poprvé ve vile, ale já jsem vlastně pana Zikmunda znala už předtím, protože byl pravidelným návštěvníkem akcí, které pořádal Valašský soubor Kašava. Besedu cymbálu na Lukově, i když jsme měli vystoupení, tak byl nadšeným fanouškem a divákem. Takže tu osobu jsem znala a díky tomu, že jsem se kamarádila s dcerou pana doktora Pavlištíka, tak mě vzali sebou jednou v roce 1980 i do vily. A bylo to takové tajemné, protože samozřejmě ta návštěva nebyla nějak veřejná a ten dům byl předený tajemstvím, protože stál prostě v zahradě, zarostlé, vzrostlé a málo kdo se tam dostal. To bylo takové dobrodružné.
2: Jaká tam byla atmosféra a s kým jste se tam potkala tehdy?
1: Tehdy poprvé tam byl vlastně pan Zikmund a bylo to, prostě člověk vstoupil do tajemného zámku, plného věcí, předmětů, knih a byl tam pán, který ovšem uměl krásně vyprávět, takže byl to opravdu velký zážitek.
2: Jak na vás pan Zikmund působil?
1: Na mě působil jako nesmírně vzdělaný, ale moc milý člověk, který o každé té věci ve vile uměl něco říct.
2: U Miroslava Zikmunda se návštěvy zapisovaly do návštěvní knihy. Máte tam taky svůj zápis?
1: Mám.
2: A kromě toho, že se teda zapisovali, tak někdo má i takovou rýhu své velikosti na dřevěných zárubních. Tu máte taky?
1: Tu nemám.
2: Od té doby jste mohla do vily docházet a byla jste přítomna i setkání disidentů. S jakými osobnostmi jste měla možnost se potkat?
1: Tak já jsem měla to štěstí, že nejenom díky panu doktoru Pavlištíkovi, ale i mé tchýni a mému nastávajícímu manželovi jsem byla několikrát na těch slavných setkáních na kůži, kde se slavily narozeniny, nejenom vlastně přátel zlínských, pana Zikmunda, do kterých se právě moje tchýně počítala, ale také třeba manželé Včelařovi, Zuzkovi a Pavlištíkovi. Takže kromě nich tam bývali přizváni i hosté z Prahy a odjinud. A měla jsem to štěstí, že jsem se tam potkala třeba se spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou, s Ludvíkem Vaculíkem a jeho rodinou, s panem Hanzelkou a paní Charvátovou, jeho partnerkou, Miroslavem Galuškou a také Františkem Pavlíčkem.
0: Zaujalo vás povídání? Celý rozhovor s archivářkou a muzejnicí Magdalenou Preiningrovou si můžete poslechnout klidně už teď v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz. Hledejte ve čtvrtečních záznamech a konkrétně se soustřeďte na čas 11 hodin a 4 minuty.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Sara Brightmanová se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín písní ptala, kdo by chtěl žít navždy. Jistě jste si mnozí vybavili i verzi v podání Freddieho Mercuryho. Teď se ale zaměříme na jedno aktuální téma. Už týden sužují Česko velmi vysoké teploty, přesahující i 40 stupňů. Dělá stát dostatečná opatření, aby připravil společnost na takové klimatické extrémy? Ptal se na to bleskový průzkum společnosti Median. Exkluzivně vám ho představíme v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už za pár minutek.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Skoro 3/4 lidí v Česku jsou přesvědčené, že stát nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Většina lidí se taky obává negativních dopadů na svůj život. Vysoké teploty přesahující 40 stupňů Česko zasáhly koncem června a znovu v posledních dnech.
1: Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů.
2: To byl poslední červnový víkend. Tehdy k tomu ministr sportu Boris Šťastný z motoristů ve sněmovně poznamenal.
3: Nejde o globální oteplování, ale o lokálně teplé počasí v České republice a části Evropy.
2: V těchto dnech se extrémní teploty v Česku opakují.
4: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů.
1: Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření.
4: Ve Strážnici na Hodonínsku padl 3. den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia.
2: Zmíněného průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 respondentů. 72% dotázaných odpovědělo, že stát nepodniká dostatečné kroky, aby společnost připravil na situace s klimatickými extrémy a usnadnil lidem v náročných podmínkách život.
5: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například třetina voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
2: Vysvětluje nálady ve společnosti analytik Medianu Vojtěch Dufek. 2/3 lidí se taky obávají, že teplotní extrémy budou zasahovat do jejich běžného života.
5: Nejčastěji se toho opět obávají mladí, přes 80% z nich. A vysokoškolsky vzdělaní lidé. Nejméně se ovlivnění běžného života vysokými teplotami obávají seniori a také lidé se základním vzděláním.
2: Skoro 2/3 lidí se začaly sami na možná další vedra adaptovat. Třeba rodina z České Břízy, se kterou natáčel reportér Pavel Hala.
6: Na terase u jezírka spává v horkých tropických nocích. A vy se tady naskládáte na tu terasu 2x4 metry?
7: My dáme pryč tady, jak máme to sezení. Když ráno chceme spát díl, tadyhle jde sluníčku. A jak je tady to jezírko, tak vlastně voda a no to přímě je úplně jiný vzduch. Pak k ráno je cítit, že to opravdu trošičku se to schladí a je to příjemný.
5: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Asi 1/3 z nich. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. Obyvatelé malých měst a vesnic pak pořizují rezervní nádrže na vodu. Seniori pak více šetří pitnou vodou a 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
2: Popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek. Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: Tři minutky po 3:15 se už v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín nabízí otázka pro Petra Uhříka. Do jaké hudební pochutiny se zakousneme dnes, Petře?
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnešní cukrárna bude hodně rozjuchaná a roztleskaná. Na druhou stranu, skupina, která nám teď zahraje, už si potlesk fanoušků neposlechla dobrých 37 let. Kapela pod názvem Mud, psáno Mud, měla totiž největší záběr v 70. a stihla vydat celkem 8 alb. Když se chlapci objevili v pořadu Top of the Pops, docela vzbudili rozruch, protože vystoupili v pantoflích se vzorem tygří kůže. A protože skladba Tiger Feet, tygří nohy, je od autorů Chin Chapman, což byla v té době jasná záruka hitu, dostala se písnička až na vrchol britského nebo holandského žebříčku a vydržela na první pozici 4 týdny. Ještě jeden triumf si skupina Mud z tohoto období připsala. Tiger Feet byl v Británii nejprodávanější singl roku 74. Možná si na to někdo vzpomene, během úvodního ceremoniálu letních olympijských her v Londýně 2012 zazněla i zkrácená verze písničky, kterou si teď pustíme.

Na tygřích nohách, o kterých zpívala kapela Mad, jsme došli až k téměř k závěru dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. V tom zítřejším se můžete opět těšit na aktuální regionální témata a jelikož bude pátek, tak také na zajímavého hosta. Tím bude po 15:15 Robert Goláň, producent filmu Hrdelní proces, který se ještě v těchto dnech natáčí i v našem kraji. Začátek je ale po 14. hodině, poslechněte si tedy nejen podrobnosti z filmového zákulisí, ale samozřejmě i vše další, co nám zítřek do východní Moravy přinese. Příjemný další čas s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Pavel Vacek. Mějte se nádherně a zítra naslyšenou.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně dnes nezačne. Oznámení o zahájení prací totiž zatím nebylo doručeno všem vlastníkům sousedních pozemků. Ve Valašských Kloboukách se o víkendu setkají muzikanti různých žánrů. Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. V noci bude oblačno s možností srážek a nejníže naměříme až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína dnes nezačne. Oznámení o zahájení demoličních prací totiž zatím nebylo doručeno všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněny všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma Torzo budovy rozebírat téměř 100-tunovým bagrem s hydraulickými nůžkami, a to od nejvyšších pater směrem dolů. Odstranění nejnebezpečnější části budovy by mělo trvat zhruba 25 dní. Poté bude následovat likvidace trosek a sutin, pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
2: Je potřeba, aby si převzali oznámení o zahájení těch demoličních prací i vlastníci sousedních pozemků, a úplně všem to doručeno nebylo, takže ta firma to musela pozdržet do zítřka.
0: O víkendu bude ve Valašských Kloboukách akce s názvem Muzikanti v Bílých Karpatech. Hudebníci nabídnou vystoupení skupin různých žánrů a k tomu v sobotu bude i gastrofestival. Dny festivalu jsou rozděleny podle žánru na rockový pátek, popovou sobotu a folklorní neděli. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech sedm členů Bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
3: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky.

0: je oblačno nebo zataženo. V průběhu noci se na více místech mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky, a to hlavně ze začátku, výjimečně i s možností intenzivnějších srážek a krup. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 20 až 17, v údolích kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Vsetínem a Malou Bystřicí na Vsetínsku srazilo osobní auto zvěř. Na silnici mezi Nivnicí na Uherskobrodsku a Suchou Lozí rovněž osobák srazil zvěř. A ve Vlčkové na Zlínsku hoří stodola.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
3: Pěkné odpoledne přeji.
2: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
1: Humor jáda.

Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu

0: hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil a vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano,
0: dlouhý
1: a měl
0: vlas,
1: krásný dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45. Je to takovej fotr se z něj stát. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona, u té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takovej dědek. 45 let.
0: No tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali,
0: to ego.
1: Ne.
0: Doufejme, že se na nás beru, nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No, no, no, no.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá
1: je to
0: přirozeně,
1: příroda.
0: Že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat ne, a to, čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: Je to, mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn. To
0: někdo
1: krásný.
0: To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně všechny kanály televizní.
1: Ano,
0: tak, tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tými do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve, no, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďkom byla neděle, já veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak dopadlo to dobře.
0: Byla to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich. Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousalý pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak
1: stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu. Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička. To se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v ty ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já se asi kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojuhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku, no. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásnej vztah jako Petr Novotný, to ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky, tak ne, já ty beru jenom jako prostě skříň, kde
0: stačí,
1: je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, vole Bicháčko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tanta Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme,
7: ano,
4: kdo
7: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Halo.
7: Halo, halo.
8: Halo, dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale já bych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry. Mějte se.
7: Nashledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo? Kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se. Dobré odpoledne. Haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Poustevna, prosil bych pana Nepila.
4: Ano. Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil,

0: narodí a dříve, než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak, sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane? Přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici.
3: Já byl mladší.
2: Mladšího bráchy.
3: Ano.
2: Jak
3: moje
2: to
3: sestra
2: vypadalo?
3: Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: ty z Jojo Bandu připomínám.
3: Ano, ano, z Jojo Bandu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaný, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásné sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou
3: no,
2: segrou,
3: právě
2: tamhle
3: se
2: někde pubertální. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova, jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No, jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav Skarvine, dobrý den, pane
2: Brousku. Den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý
3: a
1: den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karvine, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás, zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
2: Pro anekdot.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme, my
1: víme,
2: nás
1: že tam
2: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin z Hrňavska. Mhm. Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty,
2: Bčko,
1: tak zdravíme
2: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
2: Ano.
1: No, tuž dáme.
2: Tak. Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík, Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
10: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slezl z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme ho slyšeli
2: no,
1: teď.
2: Perfektně.
1: No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
2: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
2: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlasi.
2: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak.
1: Mm-hmm.
2: A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
2: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
2: Je, s Vaškem.
1: S hereckým kolegou.
2: Tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
2: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán. Anekdoty nebo Jiří Krampol. Hlasujte SMS-kou Humor, mezera A nebo B, číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Brousku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct. Taková vážná, no Němec.
2: No, ale vrátíme se k té Odysee. Ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odysee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Jím namluvené, pane Přesný.
3: Dobře.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás. Dobré odpoledne.
4: Halo.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně.
4: Prosím.
2: Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Kloubel. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi
6: a
3: děkuji.
6: Mája, moc pěkně vás zdravím, máme vás moc rádi a já tady pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A
7: já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
7: Papi, pěkně. Když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novy na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo,
3: ano.
2: Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. A tak mi lidi desítku. Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pověl: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel, jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a podá: ty jsi si ze mne dělat srandu? A on podá: tebe ne, z něho.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
8: Ano, prosím.
9: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost? A kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. Ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botyči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se leda co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnoholeté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop hop trop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divný čert, potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Strom ze soukromého pozemku spadl v Otrokovicích do areálu koupaliště. Obyvatelé Mistřic budou mít novou kanalizaci za 25 milionů korun. Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Zhruba polovině dosavadních žadatelů se podpora sníží. V noci bude oblačno s možností srážek a nejníže naměříme až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Nradělek přeje hezký čtvrtek. Na zelenou plochu koupaliště Baťov v Otrokovicích včera spadl vzrostlý strom ze sousedního soukromého pozemku, který je využívaný jako kinologické cvičiště. Strom se vyvrátil a poničil plot koupaliště. Podle mluvčí města Lenky Vaculové nebyl při incidentu nikdo zraněn.
2: Městská policie místo zabezpečila a vymezila bezpečnostní páskou. Technické služby města zajistí odstranění následků a opravu poškozeného oplocení. Provoz koupaliště pokračuje bez omezení. Uzavřena zůstává pouze bezprostředně dotčená část areálu.
0: V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku dokončují novou kanalizaci a vodovod v dolní části obce. Odpady z některých domů tam totiž stále ústily přímo do příkopů. Práce za 25 milionů korun by měly být hotové v polovině září. Pokračuje nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
3: Je tam celková délka 101,3 km, kde se jedná o jednotnou a splaškovou kanalizaci a potom zhruba vodovodu 300 metrů. Takže občané už v Mistříce budou z 99% kompletně zkanalizovaní a lokality, které máme pro výstavbu, dostanou teď vlastně nový vodovod.
0: První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dříve. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejméně o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
0: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Policisté našli tělo 28letého muže, po kterém pátrali od úterní bouřky na jezeře Most. Informovali o tom na sociální síti X. Muž byl součástí 6členné skupiny.

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/55 v Babicích na Uherskohradišťku se střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 na exitu 260 Kroměříž východ ve směru na Ostravu je pro poruchu odstavený automobil. Slyšeli jste zprávy, teď je před námi den v kraji. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Ano, po 17. hodině nastává v našem vysílání čas na ohlédnutí se za tím, co do této chvíle zaujalo reportéry Českého rozhlasu Zlín a o čem byste měli vědět. Prakticky celý čtvrtek pro vás sledujeme dění kolem začátku demolice shořelé budovy 34 ve zlínském továrním areálu. K němu nakonec dnes oproti očekávání ale nedošlo. Podrobnosti pro nás bude mít před čtvrt na šest David Jabůrek. Ještě předtím nám ale Matěj Neradilek stručně načrtne celkový obrázek dnešních událostí v regionu. K tomu dojde už po písničce. Máme 5 minut po 17. 6. srpna. Příjemný poslech a pohodové odpoledne vám přeje Pavel Vacek.
0: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: hodině zbystří všichni, kteří se chtějí celkově zorientovat v 6. srpnu v rámci našeho regionu. Práci našich redaktorů pro nás shrne Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ve všech obcích Zlínského kraje by letos v říjnu měly být komunální volby. Obyvatelé všech 307 obcí budou mít na volební listině alespoň jednu kandidátku. Uvedla to Pavlína Nováková z kanceláře hejtmana. Stejně tomu bylo také před 4 lety. Demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu v centru města, která měla začít dnes, nezačala. Oznámení o zahájení demoličních prací totiž zatím nebylo doručeno všem vlastníkům sousedních pozemků. O tématu pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
3: Je potřeba, aby si převzali oznámení o zahájení těch demoličních prací i vlastníci sousedních pozemků. Úplně všem to doručeno nebylo, takže ta firma to musela pozdržet do zítřka.
2: O víkendu bude ve Valašských Kloboukách akce s názvem Muzikanti v Bílých Karpatech. Hudebníci nabídnou vystoupení skupin různých žánrů a k tomu v sobotu bude i gastrofestival. Dny festivalu jsou rozděleny podle žánru na rockový pátek, popovou sobotu a folklorní neděli. Akce se uskuteční na Masarykově náměstí. Kroměřížská radnice plánuje rekonstrukci domu v ulici Nitranská. Je tady 57 bytů s pečovatelskou službou. Ty jsou však ve špatném stavu, navíc nejsou vhodné pro osoby s pohybovým handicapem. Českému rozhlasu to řekl mluvčí radnice Jan Vondrášek.
4: Po rekonstrukci by byty měly být bezbariérové, celá budova zataplená s novými okny, dveřmi i rozvody.
2: Od 7. do 9. srpna se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční mezinárodní festival s názvem Janošíkov Dukát. Festival je zaměřen na slovenský folklor. Divákům představí folklorní soubory z Česka, které se věnují prezentaci slovenských lidových písní a tanců. Na festival však přijedou i soubory a solisté ze Slovenska.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, když život patří katům.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Dělníci dnes měli začít bourat vyhořelou výškovou budovu v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Demoliční firma ji převzala dopoledne, bourat se ale nezačalo. Dění přímo na místě sledoval, a to dlouho, náš reportér David Jabůrek, teď už ale dorazil do studia a sdělí nám podrobnosti. Hezký den, Davide.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč bourací práce dnes nezačaly?
1: Tak důvodem je, že oznámení o zahájení demoličních prací zatím nebylo doručené všem vlastníkům sousedních pozemků. Jakmile budou splněny všechny zákonné podmínky, začne demoliční firma torzo budovy definitivně rozebírat. Pokračuje náměstek ředitele krajských hasičů Zdeněk Otrusina.
2: Je potřeba, aby si převzali oznámení o zahájení těch demoličních prací i vlastníci sousedních pozemků. A úplně všem to doručeno nebylo, takže ta firma to musela pozdržet do zítřka.
1: Dneska přitom už byly všechny stroje připravené. 100-tunový stroj s hydraulickými nůžkami se dokonce posunul k výrobnímu závodu firmy Yokohama ve Vavrečkově ulici. Právě s tam mají demoliční práce začít.
0: Co už mají dělníci připravené a jaký je časový harmonogram?
1: Tak dělníci mimo jiné dnes pokryli přilehlou Vavrečkovou ulici plachtou proti jejímu poškození a navezli na ní část sutin. Nachystané mají také kontejnery se zázemím a některé těžké stroje, včetně přívěsu z nádrží na vodu a stříkačkou pro snížení prašnosti. Rozebrání torza chtějí stihnout do 25 dnů od předání, tedy ode dneška, a to znamená do 30. srpna. Pracovat přitom mají denně od 6 ráno až zhruba do 8 večer. Doplním k tomu, že zlínský staveb úřad ve svém rozhodnutí stanovil lhůtu pro zbourání nejnebezpečnějších částí stavby do 6. září.
0: Jak bude demolice náročná, Davide?
1: Firma musí budovu rozebírat postupně od vrchu. Onen obří stroj s nůžkami tak bude muset jít opravdu kousek po kousku. Problémem budou při demolici třeba velké skladové výtahy, které jsou v rozích budovy. Zároveň bude potřeba postupně zlikvidovat zhruba 140 tisíc tun suti. Ty by měly podle stavebního úřadu zmizet do 15. prosince. Ještě doplním, že v nejbližším okolí budovy stále platí bezpečnostní perimetr. Lidé, kteří dnes chodili sledovat postup prací, se tak dostali pouze k mobilnímu plotu. Místo také dál hlídá bezpečnostní agentura.
0: Připomeň prosím ještě okolnosti toho požáru v bývalém baťovském areálu.
1: Požár vypukl 9. července ráno v 9. z 11 pater bývalého centrálního skladu obuvy, tedy 34. budovy. Rychle se rozšířil do dalších pater i na střechu a velká část objektu se do pár hodin zřítila. Hasiči pak oheň hasili celkem 2 týdny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřuje se.
0: Říká také reportér David Jabůrek, ten celý den sledoval dění u 34. budovy ve Zlíně. Děkujeme za to, hezký den.
1: Díky a naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji s datem 6. srpna. Nejen k tomuto dni se dozvíte už za okamžik informace týkající se počasí. Ještě předtím vám zaspívá Madonna a také vás pozveme k poslechu dalších pořadů.
1: I o víkendu pro vás máme prázdninové vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka. V sobotu se můžete od 17. těšit na výjimečného hudebníka a hrdého syna Ondřeje Brzobohatého, který také zavzpomíná na svého tatínka, jinak též hrdého valacha Radoslava Brzobohatého. A v neděli hodinu předpolednem vám dobrou náladu vyčaruje oblíbená herečka Simona Stašová. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín,

vlakem a snem. Můj život letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Český rozhlas Zlín je s vámi, kapela MiG-21 právě dohrála píseň Hurá a my v našem vysílání Hurá k dalšímu tématu. Kolem přehrady Bystřička na Vsetínsku se bude o víkendu hrát, zpívat a možná i tančit. Country festival Starý dobrý western totiž nabídne po 3 dny country, bluegrass, folk a western. Na podrobnosti se ptala moderátorka Sylvie Pospíšilová, organizátorky akce Petry Vaňkové.
1: Festival založili 2 kamarádi, nadšenci country v roce 1999 a jenom 1 rok kvůli covidu byla přestávka a proto letos máme už 27. ročník.
2: Tak to je úctyhodné číslo. Kdy ten hudební maraton odstartuje?
1: Odstartuje už v pátek a začíná se už kolem poledne na scéně Camp Ranch a v 16 hodin vypukne ten hlavní program v letním kině, kdy v 16 hodin vstyčujeme festivalovou vlajku za zvuku festivalové hymny.
2: Pojďte zmínit aspoň ty největší hvězdy, prosím.
1: Já můžu nalákat na celkem až 25 účinkujících, právě všechno ve stylu country and western. Určitě chci zmínit kapelu Lokálka, Tomáše Linku s Přímou linkou, který u nás oslaví 80. narozeniny a pokřtí CDčko. Můžou se diváci těšit taky třeba na Pouta, na Johna Denvera Tribute, na Kubu Smolíka s kapelou, kapelu Cop a mnoho dalších.
2: Takže každý si vybere. 3 dny takhle v létě u vody s dobrou hudbou a přáteli, to je krásná představa. Právě tímto je přehlídka jedinečná?
1: Myslíme si, že částečně ano, je to opravdu v krásném přírodě Valašských kopců. Ta jedinečnost je taky v tom, že celou tu přehlídku chystá amatérsky místní kapela, kapela Gimpleři ze Vsetína a celé to prostředí je tam takové velmi domácké, rodinné. Pořadatelé jsou všichni dobrovolníci, s těmi návštěvníky pravidelnými se často už známe. Po panáčku si dáme, pozdravíme se opět po roce a právě tímhle si myslíme, že je náš western jedinečný.
2: No a když si dáte teda po tom panáčku, mají možnost přes polní u přehrady potom kempovat?
1: Je tam Camp Ranch, přímo tam probíhá i jedna ze scén, takže tam je to hlavní zázemí, můžou se najíst, osprchovat a mají takový ten svůj komfort.
2: Vy jste mi prozradila, že jste připravili pro návštěvníky i doprovodný program, tak pozvěte posluchače.
1: Jak jsem říkala, je to všechno ve stylu country and western, protože Starý dobrý western je prostě o country a o westernu, takže i ten doprovodný program k tomu takhle svádí a budou tam třeba ukázky country tanců, vystoupí taneční skupiny Kentucky z Mivnice nebo Ruth Shutty Kelch a taky tam budou ukázky westernových dovedností, což je třeba práce s lasem, s bičem, s kolty a předvede to Pepína a Koča z Mivnice.
2: Tak pojďme na závěr našeho povídání ještě zopakovat, kdy Starý dobrý western odstartuje a dokdy potrvá.
1: Víkend 7. až 9. srpna, 27. ročník na Bystřičce na Přehradě. Já musím ještě dodat, že opravdu srdečně všechny zveme, protože to bude letos ročník poslední, tak přijďte to s námi pořádně oslavit a tuto životní kapitolu uzavřít. Na Bystřičce na Přehradě se můžete těšit třeba na Lokálku, Tomáše Linku, Kubu Smolíka, kapelu Cop, Pouta, písničky Vabyho Daňka, podání Honzy Langera, písničky Johna Denvera, písničky Karla Zicha, všechno v revivalových podáních. Vystoupí pořádající kapela Gimpleři a všechny další potřebné informace si mohou posluchači zjistit na webových stránkách www.starydobrývestern.cz.
0: Tak jste to slyšeli, pokud jste ještě nikdy nebyli na festivalu Starý dobrý western u přehrady Bystřička na Vsetínsku, máte o víkendu poslední možnost, tak ji rozhodně využijte.
3: Den v kraji.

0: To byla veselá píseň Hany Zagorové ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ne každému je ovšem do smíchu. Ovocnáři ve Zlínském kraji budou mít jednu z nejslabších sklizní za poslední roky. Letošní počasí jim totiž vůbec nepřeje. Na jaře přišel mráz, teď je trápí dlouhotrvající sucho. Zatím to vypadá, že sklidí čtvrtinu nebo dokonce jen pětinu obvyklé úrody. Ztráty počítají například v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku.
1: Tady na Žlutavě sklízí švestky za pomocí takzvané třepačky. Ta právě z jednoho ze stromů se třepala do připravených plachet stovky fialových plodů. Jednu část plachty drží i paní Dagmar.
2: No, je to lepší, je to velký pomocník, ale my to snad musíme vyzbíjet.
1: Ještě potom, co zůstane na zemi?
2: Ano, ještě to musíme vyzbíjet, aby to byla čistá zem a otvrhat to ze stromu.
1: Jaká je vlastně ta letošní úroda, na to už se ptám majitele zdejších sadů Aleše Marčíka.
3: Tak celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo. Nějaké meruňky jsme sklidili, máme asi 8 hektarů meruněk. Některé odrůdy překvapily, ale taky těch 25%, jako no, moc toho nebylo.
1: Jaké jsou hlavní příčiny té slabé úrody?
3: Letošní úrodu ovlivnili hlavně jarní mrazy a potom je tu problémy se suchem, které nás ovlivňuje už v podstatě od března je tady sucho. A do dnešního dne od nového roku spadlo tak 250 mm srážek a normál je kolem 700. Nějaká násada byla, jo, nějaké švestky jsme měli, ale bohužel to sucho tam zasáhlo a ty plody začaly se sychat vlastně suchem a začalo to padat na zem, takže tam jsou velké ztráty jako ve výnosech.
1: Podobná situace je i na opačné straně Zlínského kraje, konkrétně v ekosadech v Komnina Uherskohradišťsku nedaleko hranic se Slovenskem.
4: Letos je úroda podstatně slabší, než bývá v jiných letech. Začátkem roku nám vlastně mrzlo, což nám poškodilo zhruba polovinu sadů. A z toho, co zůstalo, tak dost teď začalo opadávat právě v rámci sucha. Když budeme počítat i ten mráz a to sucho, tak oproti nějakým standardním rokům to bude čtvrtinová úroda. No.
1: Říká majitel sadů David Ryšavý.
4: My hospodaříme od roku 2009 a pravděpodobně to bude jeden z nejsuchších roků. No. Skorejší odrůdy, které máme, konkrétně odrůda Katinka, ty měly nasazené hodně plodů, takže tam ten propad byl spíš jakože vhodný, protože ty stromy by se zlámaly, kdyby všechny ty plody vlastně tam zůstaly, ale u tady těch pozdějších odrůd nám to propadává hodně a uvidíme, jestli tam vůbec něco zůstane.
1: V příštích týdnech by sadaři uvítali dešťové srážky. Naopak se obávají bouřek s kroupami, které by mohly poničit zbytek úrody švestek a také jablka. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: A počasí budeme sledovat i za chviličku. Česko sužuje vlna veder, meteorologické stanice přepisují teplotní rekordy. Velké horko zažívají i v Bystřici pod Hostýnem. Tam se za chvíli vydáme prostřednictvím reportáže.
5: Český rozhlas Zlín, písně.

0: pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Zlín teď probereme i to, že už několik dní po sobě neopustila Bystřice pod Hostýnem první pětici nejteplejších míst ve Zlínském kraji. Včera tu meteorologové opět naměřili maximum 38 stupňů. A místní obyvatelé se neochladí ani v noci, protože teplota tu klesá jen kousek pod 27 stupňů. Jak se v rozpáleném městě žije, zjišťovala naše reportérka.
1: Větrám jedině v noci, tak od půlnoci do páté. Pravda, Bystřice teď byla v televizi, v rozhlase všude, že byla nejteplejší noc.
2: Popisuje mi paní Milada Vítová, kterou horko uvěznilo zastaženými žaluziemi v bytě.
1: Tady v pokoji mám větřák, v kuchyni taky. Včera ani dnes jsem nebyla nikde venku, protože to už je v 7 hodin, prostě je pořádně 30 stupňů skoro, že přes tu noc. Spíš psychicky mi to vadí, to horko, protože mám ráda ten pohyb, že co neděláme, musíme všichni se přizpůsobit, že...
2: Vy v Bystřici pod Hostýnem žijete celý život, tak pamatujete tady takové počasí?
1: Žiju celý život, 82 roku. Vždycky tady bylo chladnější, protože že ty hory, jak si to... Jenomže teď taky ty lesy jsou vykácený, že ten Hostýn, Tesák, všechno, to se to jmenuje kůrovec, to zničil, takže to taky hodně dělá, si myslím, že aby to bylo tak dlouho trvající takový vedra, těch 40 stupňů, to jako to nikdo nepamatuje, že?
2: Na rozloučenou mi paní Milada Vítová dala jeden tip, jak přežít horko v Bystřici pod Hostýnem.
1: Jdu, koupím si zmrzlinu a sednu si u kostela pod lipy.
2: Dala jsem na radu paní Vítové a vyrazila jsem na náměstí koupit si zmrzlinu. U prodejního okénka jsem sama.
3: Dobrý den. Pozorujete teďka, když je to vedro, že máte větší odběr zmrzliny?
4: Nebo... Ano, určitě. Ráno a odpoledne, večer víc.
3: Přes den?
4: Přes den moc ne. Na to horko moc ne.
3: A můžu poprosit o jméno?
4: Moje jméno?
3: Ano.
4: Zufer.
3: Děkuji vám pěkně, Zufere. Naschledanou.
2: Je pravé poledne a kromě zvonění kostelních zvonů je i pravidelná zkouška sirén. A podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu je právě teď na náměstí 36,1 stupeň Celsia. Čekala jsem, že nejvíc lidí najdu na bystřickém koupališti, ovšem tady mě čeká zavřená brána.
3: Dobrý den. Vy jste provozovatelé?
5: Jo, určitě. Matyáš Jurečka.
2: Jak to, že máte dneska zavřeno?
5: V Bystřici tak postupně během léta dělají nějaké údržbové práce, předpokládám revize a opravy na distribuční síti, takže dneska to zrovna padlo na ulici, kde jsme my.
2: Vám tady hučí náhradní agregát?
5: 3 dokonce. Jelikož máme spoustu mražáků, lednic, výdejníků, kopečkové zmrzliny a když je 35 stupňů, tak oni vydrží nějakou chvilku, jako by pořád v minusových teplotách, ale není to na celý den, takže to hlavní máme na záložním agregátu.
2: Kolik tak denně přijde lidí, když nemáte odstávku elektřiny?
5: Okolo 600 zákazníků platících máme každý den.
2: Z rozpálené Bystřice pod Hostýnem Blanka Kovandová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dosavadní události našeho regionu pro čtvrtek 6. srpna jsme si shrnuli. Pro další přehled si přijďte zase zítra po 17. hodině. Příjemný zbytek dne s Českým rozhlasem Zlín vám přeje od mikrofonu Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: 30-letý muž obžalovaný ze zapálení baru na autobusovém nádraží ve Zlíně tvrdí, že si na událost kvůli drogám a lékům nepamatuje. Alespoň jednu kandidátku přihlásila politická uskupení ve všech obcích Zlínského kraje. Česká národní banka zhoršila výhled vývoje tuzemské ekonomiky. V noci bude oblačno s možností srážek a nejníže v regionu naměříme 17 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Krajský soud ve Zlíně dnes znovu začal projednávat případ loňského úmyslného zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. 30-letý Daniel Kratochvíl, kterému za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci hrozí až výjimečný trest, před soudem zopakoval, že si událost kvůli drogám a lékům nepamatuje a vinu odmítá. Barman, který při požáru utrpěl popáleniny, naopak znovu uvedl, že obžalovaného jako pachatele bezpečně poznal. Jednání bude pokračovat v pondělí, výslechy dalších svědků. Ve všech obcích Zlínského kraje by letos v říjnu měly být komunální volby. Obyvatelé všech obcí budou mít na volební listině alespoň jednu kandidátku. Uvedla to Pavlína Nováková z kanceláře hejtmana. Stejně tomu bylo také před 4 lety.
3: Lhůta pro podání kandidátek skončila v úterý odpoledne. Úřady nyní zkoumají, jestli kandidátní listiny splňují všechny náležitosti. Volební uskupení případně vyzvou k odstranění chyb. Do 22. srpna pak rozhodnou o případném odmítnutí kandidátky. Komunální a část senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. David Jabůrek, Český rozhlas.
2: Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí taky inflační rizika, i proto ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Německo by mohlo kvůli nízkým hladinám řek dočasně umožnit jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Informoval o tom tamní ministr dopravy Stefan Bilger. Rýn a Dunaj se potýkají s nedostatkem vody. Vede to ke komplikacím s přepravou zboží, což může mít dopad na růst německého hospodářství. Cílem pozastavení zákazu jízd kamionů o nedělích a svátcích je umožnit dopravu části lodního nákladu po silnicích. Další část by mohly transportovat nákladní vlaky. Ministr dopravy Bilger o tom teď jedná s jednotlivými spolkovými zeměmi.
1: Počasí.
2: Dnes večera v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji převážně oblačno nebo až zataženo. V průběhu noci se na více místech mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky, zpočátku i silnější s součástí intenzivnějších srážek a kroupami. Povane mírný severozápadní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 17, v údolích jen kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na 260. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu je pro poruchu odstavený nákladní automobil. Bude probíhat překládka nákladu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky Černooký šohaj, otextovala Marie Žáková a bylo to v podání mistříňanky. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila a potěšila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Oldřiška, na Slovensku slaví jmeniny Josefína. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon, na který můžete telefonovat 726 46 5200. Budu se velice těšit a teď už další písnička Antonín Pernička, Svatební zvony a Stříbrňanka.

0: Přátelé, písnička nám dozněla a já bych se chtěla věnovat e-mailům, které jsme nestačili v poledne přečíst. Tak mám tady první, dnes se dožívá v Lovčicích u Kyjova paní Anna Vašková 80 roků. Vše nejlepší do dalších let, co nejvíce zdraví a boží požehnání přeje za celou rodinu, přejí za celou rodinu dcery Renata a Jana. Tak to jsme předali jedno přání a pojďme tady ještě na další. Tak, prosím o nějakou hezkou moravskou písničku do Bílovic panu Radku Vymyslickému. Dnes se dožívá krásných 70 let. Přejeme mu do dalších roků hodně sil, zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Zvedáme číše a připíjíme na jeho zdraví. Tomu přejí Luboš a Jarmy z Bílovického kopce. Děkujeme a přejeme pěkný den. Ano, děkujeme. A hrajeme další písničku. To jsou naše hody. Jiří Wolf, Stanislav Pěnčík a Bojané.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak pojďme si poslechnout pana Mirka. Mirek Brabec se k nám dovolal z Moravského Krumlova.
1: No, dobrý večer. Já bych chtěl popřát paní Marii Lukáškové k jejím 73. narozeninám. A hodně štěstí, zdraví a lásky.
0: Ano. Tak pane Mirku, vy jste to ještě potvrdil slzičkama, čili jste to tak jaksi podtrhl, že to máte opravdu od srdce, to přání je. Tak chcete prosím ještě něco dodat, až ty slzičky trošku ustoupí malinko. Z toho si nic nedělejte, tak jsme na tom všichni, jo, takže to je v pořádku.
1: Ať se máme podat rádi.
0: Ano, dobře. No tak to záleží, že jo, vždycky na těch lidech, jak to všechno si zařídí. Tak pane Mirku, je to všechno, prosím?
1: Jo.
0: Ano, tak já vám přeji, pokud možno pěkný večer, ano, dobrou noc, ať se vám daří a hlavně hodně zdravíčka. Nashledanou.
1: Děkuju.
0: Nashledanou. A já vítám ve vysílání paní Jeřábkovou z Kostic. Halo, halo, jste tam?
2: No, dobrý podvečer, paní Navrátilová.
0: Ano.
2: Ano, já vás zdravím a také v rozhlase všech. Já bych vás prosila vaším prostřednictvím popřát naší sousedce, je to přes dva baráky, a nejstarší občance z Kostic, paní Marii Prokopové, která zajtra 7.8. oslavia 97 roku. Paní Prokopová mají 4 děti, 10 vnoučat, 20 pravnoučat a 2 prapravnoučátka. Tak já jim přeju za celou jejich rodinu, sousedy a přátelé z naší Tvrdonské ulice a také přátelé z Kostic, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radostných vnoučátek, těch malých potomků, a
0: ano,
2: buďte zdravá, aby byli zdravá, šťastná a spokojená.
0: Ano.
2: A k tomu také jim přeju boží požehnání. Všecko dobré.
0: Mm-hmm.
2: Přeju.
0: Ano, ano.
2: Hlavně zdraví, aspoň přiměřeně, protože tak na ty roky, nejstarší občanka, a jakým hlava myslí, tak to tu můžu být i do konce roku, protože to je důležité. A to jsou opravdu dobrá.
0: No to je skvělé, to je skvělé, ano, ano.
2: Jsou šikovná, vůbec nevypadají na to, jsou šikovná, tak nech se drží tak, jak jsou, a bude to všecko dobré.
0: Člověk to obdivuje.
2: Ano.
0: Opravdu, že
2: ano,
0: to takhle lidé jsou.
2: Ano, paní Navrátilová, 97 roku a šikovná, můžu říct, že na ty roky
0: tak
2: je
0: jo.
2: Jsou opravdu.
0: Paní Jeřábková,
2: ano. A nevím, paní Navrátilová, za to vám děkuju, co jsem vám říkala.
0: Ano.
2: A nevím, jestli nebudu to 100% tvrdit, ale mám dojem, že 9. má narozeniny zpěvák z Kostic Zdeněk Baťka. Tak já mu také přeju hlavně hodně zdravíčka, nech mu to hodně a hodně dlouho zboženku zpívá.
0: Já bych se musela podívat, jestli to tak je.
2: Já mám
0: tak, jestli všechno
2: dojem,
0: nepamatuji, ano.
2: Ano, a zdravím všechny, tu písničku pošlu všechnym mojím dobrým známým.
0: Ano, ano.
2: Paní Navrátilová, moc vám děkuju. A opatrujte se tak, jak to děláte dál, tak krásně.
0: Děkuju moc, děkuju paní Jeřábková. Ať se vám daří a hodně zdravíčka. Ano,
2: a tak zdraví všetci. Ano.
0: Vy také. Tak pěkný večer.
2: Nashledanou.
0: No a pojďme teda na písničku, kterou tady máme. Kdybych já byl selský synkem. Budou nás zpívat Karel Hegner, Aleš Smutný a cimbálová muzika Aleše Smutného.

0: písnička nám dozněla a pojďme si tady předat e-mailovou poštu. Zdravím a prajem pohodový den do rozhlasu. Prosím o zahratě pekné pesničky do Kbelov, kmeninám pre paní Jojku Okasovú. Všetko najlepšie praje Andula. Ďakujem krásne. Ano, ano, my rádi pošlem písničku. Tak poďme na ní. Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská, Půlnoci už odbylo a Miločanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám paní Hanu z Valašska. Vítejte.
3: Hezký večer přeju všem, co poslouchají tady to vaše krásné rádio. A v první řadě bych moc chtěla poděkovat dcerkám ze Spolčace Rémě. Popřáli v sobotu k narozeninám a všem, kteří mě přáli. Také bych chtěla poděkovat manželovi a dětem, kteří se podíleli na přípravě té oslavy. Také bych chtěla popřát Dominikovi, který měl svátek a dneska má paní Jirenka Vlčková narozeniny, takže to také přeju spoustu lásky. Ať se jí daří v životě, ve světě, ať má radost vnoučat. Děkuji všem za všechno. Hezký večer přeji.
2: Výborně. Tak já se s váma rozloučím, přeji vám krásný večer. Už je to trošku lepší, vidíte to počasí, není to tak horké. Nebo je
3: ano,
2: u vás?
3: Trošičku už se to trošku. Malinko. Ano.
2: O nějaký ten stupínek,
3: tak.
2: Že?
3: Ano, přesně tak.
2: Jo.
3: Ale je to, tak to musíme nějak znést.
2: No, ono nejde o to snést, oni už to říkají a teď pořád opakují v televizi, jako, že je to docela závažný problém celkově, jako, že my tu nejsme na to stavění jako vůbec tady ano, na tyto teploty a tak co no. Bude, jako, jak to, že a pracovat se musí a co teď, jako, co s tím? No, budou to velké starosti. Takže já vám přeji, paní Hano, ještě jednou hodně zdraví a pěkný večer. Naschledanou.
3: Podobně, naschledanou.
2: No, dáme písničku. Není nám souděné, pánové. Ano, Miroslav Irša napsal tuto písničku i otextoval a budou nám hrát skaličky.

Tak vážení milí, dozněla nám valčík, není nám súděné a hráli nám Skaličané a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady máme. Tak cituji přímo z e-mailu: Svatební den je jenom začátek našeho společného putování. Je to výchozí bod cesty, o které doufáme, že bude harmonická, dlouhá a naplněná láskou. Své o tom ví manželé Boriskovi z Uherského Brodu, kteří si právě dnes 6. srpna před 10 lety v kostele svatého Ducha ve Starém Městě řekli své ano. A to slečna Veronika Pastorková z Kochavce a mladík Lubomír Borísek ze Šumic. Před Bohem a oddávajícím panem farářem proboštem Janem Kornekem z Dubu nad Moravou. Stejně jako cín vyžaduje péči, i manželství potřebuje pozornost a údržbu, aby zůstalo silné a harmonické. A vlastně manželé slaví cínovou svatbu. Za zmínku stojí podotknout, že první společná jízda po církevním obřadu vedla na hotel Koníček Hradištěm, hlavním tahem přes světelné křižovatky párem namašlených koní v luxusním starodávném dřevěném koňském povozu s panem excelentním řidičem rozeným koňákem tělem i duší, váženým panem Vojtou Vráblíkem. Tisícere díky vám, pane Vráblíku, ještě jednou i po těch letech. A tak závěrem i po těch 10 letech Veronice, Lubomírovi se synem Danielem přejeme. Ať je vaše cesta na další léta harmonická, dlouhá a naplněná láskou se synem Danielem, vám přejí Věra Pavel Pavlík Pastorkovi. A určitě se připojí po 10 letech i ti, co vám v dnešní váš svatební den předpřáli hodně štěstí, ať osobně či jinou formou. Tak krásný dnešní den, ať už s kytičkou narcisu či turmalínu, nebo jen kousku dárku z cínu symbolizující cínovou svatbu, vám ještě jednou od srdce přejeme s přáním krásného večera. Tak předali jsme a hrajeme další písničku Antonín Koníček, Václav Babula, Horká noc na lukách a bude nám hrát Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Vážení a milí, já jsem si vzala napřímo telefon. Halo, halo, tady Morava Krásná zem. Kdo se k nám, prosím, dovolal?
1: Dobrý den, tady je pan Karel z Moravského Krumlova.
0: Vítejte, pane Karle, prosím.
1: Ano, vy taky, hodně zdraví a pevný nervy. Já bych chtěl poděkovat všem přátelům a známým, kteří mě nechali popřáli narozeniny. Já jsem minulý týden měl kulatý narozeniny.
0: No
1: teda. Takže děkuju, že jako to, no, jestli jako vzpomněli a takhle jako.
0: Výborně. Tak pane Karle, jak to snášíte, to zmírnění
1: jo,
0: toho
1: dobrý,
0: tepla?
1: Já jsem pohodový člověk, já jsem zvyklý, já nemám problém jako tady s tím počasím a člověk to snáší, musí, no, co neudělá, to nemá, když je sám.
0: No jasně, je to tak, je to tak, je to
1: no,
0: tak.
1: No ráno dopoledne funguju a pak odpoledne jsou doma, no.
0: Tak to je dobře. Tak pane
1: tady
0: Karle.
1: Tady potřebuju a...
0: Ano? Dobře.
1: Nakoupím a pak odpoledne jsou doma. No?
0: Ano, ano. Tak my vám přejeme příjemný večer. Ať ano. Se vám daří, hodně zdraví a nashledanou.
1: Rád poslouchám dechovku, jsme si na něj vyrůstali, ne? Na Moravance a tak, ne? Celý léta.
0: No ano, to víte, že jo. No,
1: tak, 60, tak
0: ale má... léta běží, vážení.
1: Ano, ty nejdou zpátky, ty jdou dopředu.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A těch důchodcům oče zahrajete tady okolí Moravského Krumlova, ať se mají dobře.
0: Dobře, zahrajem a rádi.
1: Tak vám děkuju, příjemný večer a nashledanou.
0: Příjemný večer, nashledanou.
1: Ano, příjemně, děkuju.
0: Takže, jak říkal pan Karel, abychom zahráli, tak hrajeme. Dojdi dívča k nám a tu faranka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Anu z Miroslavy. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer vám přeju v rozhlase i všem u rozhlasu. Paní Navrátilová, já bych chtěla ráda poděkovat Městskému úřadu v Miroslavi, kteří nám poslali blahopřání k našemu výročí sňatku. Moc jim děkuji v čele s panem Martinem Plechatým a místostarostou panem Svatoplukem Ryšavým. Moc děkujeme, moc si toho vážíme a ještě bych chtěla poděkovat pracovníkům místního miroslavského koupaliště za ochotu, s jakou přistupují ke svým návštěvníkům a hlavně ke mně, jako k nevidomé. Přinesou se křesílko i mému doprovodu, postarají se o nás a jsou velice vstřícní a laskaví. Takže jim za to moc, moc děkuji, hlavně panu Jiřímu Dubskému a prosím vás o písničku pro ně.
0: Velmi rádi pošlem.
1: A ještě bych ji poslala všem přátelům a známým a všem dobrým lidem, kteří poslouchají. Mějte se moc krásně a děkuji vám a hezký večer všem.
0: Ano, paní Aničko, děkuji. Také nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a já připojím e-mailovou poštu. Zasíláme tímto krásným pozdrav našemu kamarádovi z ulice Mírová v Dolním Němčí panu Loutockému Ladislavovi za jeho úžasné vystupování a pomoc na všech akcích, kterých se zúčastňuje a výchovný vliv na děti a mládež, pro kterou je to velmi obohacující. Zasloužil by za to nominaci na jmenování naším starostou na nejlepšího a nejoblíbenějšího našeho spoluobčana, kamaráda v ulici a vlastně i v celé obci Dolní Němčí. Přejeme mu brzké uzdravení a už se těšíme, až bude opět v dobré zdravotní kondici. Pozdravují a zasílají krásnou píseň kamarádi a spoluobčané. Tak to bylo moc krásné, takže pošleme písničku Nad Bělockou dědinu a kumpánovi muzikanti.

0: Tak váčik nám dozněl, pojďme přivítat pana Mirka Janku z Bánova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tak v tomto týdnu měla narozeniny paní Irena Večeřová Křenovic, taky pan Petr Mikisek z Moravského údolí a taky bude mít narozeniny, nebo má zrovna dneska pan Luděk Juračka z Černovic, jsou to moji dechovkoví přátelé, tak všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, pohodu, ať se potkáváme na těch dechovkách. No a když jsou těch dechovek, tak pan Milan Prajka, muzikant a zpěvák z Lanžhota, měl taky narozeniny tento týden. A bude mít narozeniny 8.8. paní Lea Zimková, tak té bych taky popřál všechno nejlepší zpěvačce. No a taky před chvílu, jak jste říkali, tak pan Zdeněk Baťka, je to můj rovník, tak jemu taky přeju, že už mě dohnal. Já jsem v únoru, tak on už má ty dvě šestky taky. Takže všechno nejlepší, ať jim to zpívá. Zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání.
0: Ano, ano.
1: Já zdravím všechny přátelé a známé.
0: Výborně. Tak pane Mirku, přeji krásný večer, ať se vám daří.
1: Vám taky, napak.
0: Naschledanou. No a pojďme tady, já mám tady pozvánky letní krojové hodky Charvátská Nová Ves. Je to 8. srpna, v sobotu se konají, ale začínají už v pátek 7. srpna v 17 hodin ruční stavění máje a sobota 8. o 14. hodině krojový průvod pro stárky, 16 hodin odpolední zábava a 21. hodina odstartuje večerní zábava. Hraje dechová hudba Lanžhočané. Tak to je jedna pozvánka, pojďme na další. Myslivecké sdružení Dolina Hovorany pořádá v sobotu 8. srpna od 20 hodin v letním areálu u hřiště Mysliveckou noc. Můžete se těšit na zvěřinový guláš, ochutnávku vín a bohatou tombolu. Hraje dechová hudba Tufaranka. Všichni jste srdečně zváni. A do třetice máme tady 18. ročník heřmanické dechovky. Je to 8. srpna tohoto roku. Pořadem bude provázet Karel Hegner a budou vám hrát o 13. hodině Šarovec, 14.30 Lipkovanka, 16. hodina Lidečanka, 17.30 muzikanti Ladislava Prudíka a 19. hodina odstartuje Bože Jáci budou hrát. Srdečně vás zveme do Dolních Heřmanic. Akce se koná za každého počasí a občerstvení je zajištěno. Tak předali jsme a dáme písničku, predmuziku, lidová, lidový vrpuň, Joška Černý a Moravanka.

Tak vážení a milí, dozněl Verbuň, klidový predmuziku. Zpívali nám Joška Černý a sbor Moravanky, hrála Moravanka. No a nedá se nic dělat, náš čas se naplnil, končí druhá hodina Moravy krásné země. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Jiřina Ostrá v polední a večerní hodině Moravy krásné země. A v této chvíli budete poslouchat orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky Na dobrou noc, kterou pro nás budou hrát kumpánovi muzikanti. Přeji vám hodně zdraví a krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: U dalších zpráv vás vítá Matěj Neradilek. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Místní část Kvítkovice v Otrokovicích bude mít nové rozvody elektrické sítě. Úrodu sadařů ve Zlínském kraji poškodili mrazy i sucho. Sklidí jen pětinu až čtvrtinu ovoce. Příměstské vlaky v Praze a okolí by měly dál provozovat České dráhy. Rozhodli o tom dnes středočeští radní. Zítra očekáváme v regionu zpočátku zataženou oblohu i s možností deště. Později pak ubude oblačnosti a na teploměru ve Zlínském kraji naměříme až 27 stupňů Celsia. V místní části Otrokovic v Kvítkovicích společnost EGD dělá rozsáhlou rekonstrukci distribuční sítě nízkého napětí. Kromě prací na elektrickém vedení v centru místní části začala společnost budovat i rozvody v lokalitě Padělky. Tady město připravuje stavební pozemky pro rodinné domy. Stávající nadzemní vedení nízkého napětí postupně nahradí novým zemním kabelovým vedením v celkové délce přibližně 1320 metrů. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Práce společnosti využije i město Otrokovice. Do společných výkopů bude uložena nová kabeláž veřejného osvětlení a v ulicích KH Máchy, Bartošova a u farmy vznikne 20 nových stožárů s moderními LED svítidly, která nahradí stávající osvětlení umístěné na konzolách rodinných domů.
0: Ovocnáři ve Zlínském kraji budou mít jednu z nejslabších sklizní za poslední roky. Nejprve totiž stromy zasáhly mrazy, následně pak násadu plodů zredukovalo sucho. Například v ekosadech v Komni na Uherskobrodsku sklidí jen čtvrtinu obvyklé úrody švestek. Ještě o něco větší ztráty počítají v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku. Pokračuje jejich majitel Aleš Marčík.
3: Tak celkově těch švestek máme letos asi tak 20% oproti normálu nebo průměru. Jo, je to opravdu málo. Nějaké meruňky jsme sklidili, máme asi 8 hektarů meruněk. Některé odrůdy překvapily, ale taky těch 25%, jako no, moc toho nebylo.
0: České dráhy by měly od roku 2030 dál provozovat příměstskou dopravu v Praze a středních Čechách. Schválila to dnes Rada Středočeského kraje. Informaci Hospodářských novin potvrdil Českému rozhlasu radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký z Hnutí STAN. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Podle Hospodářských novin budou rozhodnutí ještě potvrzovat pražští radní. V tendru byla mimo jiné ještě společnost Geojet. V Česku přibývá pěstitelů technického konopí a roste i výměra, na které se plodina pěstuje. Potvrzují to data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. O úrodu mají zájem zahraniční zpracovatelé. Konopí seté má nízký obsah psychoaktivních látek. Přesto pěstování plodiny v Česku podléhá kontrole. Jak říká mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková. Sport.
4: V oblasti zemědělských podpor provádí UGZUS na základě prověření státního zemědělského intervenčního fondu úřední kontroly pěstitelů z technického konopí. Součástí těchto kontrol je zejména odběr vzorků rostlin za účelem laboratorního stanovení obsahu tetrahydrokanabiolu neboli THC.
1: Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo a na některých místech našeho regionu se může vyskytovat občasný slabší déšť. V průběhu dne pak budou srážky ustávat a oblačnost se bude zmenšovat na polojasno. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty se vyšplhají na 24 až 27, na Valašsku lokálně jen kolem 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na 260. kilometru dálnice D1 je pro poruchu odstavený nákladní automobil. Ve směru na Ostravu je tedy omezen provoz. Je zde totiž prováděna překládka nákladu. Dopravu na místě koriguje policie.

0: Na pěknou notečku.
1: Pěkný večer, vážení posluchači. V dnešním pořadu přináším výběr nejoblíbenějších slováckých písní a zvu na malou návštěvu tohoto rozmanitého a na lidové tradice bohatého kraje. V předmluvě k první sbírce moravských lidových písní z roku 1882 si stěžuje sběratel František Bartoš. Mladší generace našeho lidu těch starosvětských pěsniček vůbec nezná a s touto nebo nejdéle příští generací vymizají z lidu načisto. Tato předpověď se Františku Bartošovi naštěstí nesplnila. Hraje cymbálová muzika Olšava z Uherského Brodu pod vedením Lubomíra Málka s hostujícími primáši Janem Rajmicem, Martinem Hrbáčem, Janem Kružíkem, Petrem Petrů a Miroslavem Menšíkem. V prvním bloce zaspívá Martin Hrbáč, Marie Mitáčková a zazní orchestrálka z Kopanic.

Uplynulo více jak 140 let a písně na Slovácku znějí dál, a to z úst zpěváků všech generací. Zásluhu na to mají pracovníci a vedoucí folklorních souborů, kteří pečují o zachovávání a čistotu lidového oděvu, krojů, lidové hudby, zpěvu a tance. Je jich v tomto kraji bezpočet a patří mezi ně i soubor písní a tanců Olšava z Uherského Brodu, která se nám dnes stará o hudební doprovod. Sadu písní z Dolňácka zpívá Karel Rajmic.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Na souborových večerech, nazvaných Beseda u cymbálu, se dodnes scházejí přátelé lidového umění z celé Moravy a jiných koutů republiky. Cymbálová muzika Olšava s bývalým primášem Lubomírem Málkem zvala na tato setkání nejlepší zpěváky, primáše a instrumentalisty, podobně jak to dělal a dodnes dělá Český rozhlas ve svých studiích. Album, ze kterého dnes vybírám, nese příznačný název Pod slováckým nebem, a to proto, že snad nikde jinde nezní písně a tóny houslí tak, jak pod nebem tohoto zpěvného kraje. Album vyšlo už v roce 1991 pod dohledem hudebního redaktora Jaroslava Jakubíčka. Zpívá Jitka Novotná Málková a po ní Julie Kučerová s Joškou Severinem.

Prožít noc na Horňácku pod nebem plných hvězd a při hořící vatře až do rána, kdy poslední písně doplňuje zpěv kohoutů, nebo ve strážnici pod staletými stromy zámeckého parku, je zážitek na celý život. Světoznámý francouzský sochař Ožis Drodén při své návštěvě v roce 1902 nazval Slovácko Moravská Hellas. Propravdu v hudebním myšlení obdivoval Leoš Janáček velického primáše Pavla Trna a dal mu titul Král všech primášů, což odpovídalo své době. Také Vítězslav Novák byl inspirován k vytvoření slovácké svity hlubokými zážitky ze Slovácka. Dalo by se dlouze počítat, kolik umělců, a byl jich bezpočet i prostých lidí, bylo nebo pořád je okouzleno folklorním bohatstvím tohoto koutu naší země, především však jeho hudbou. Závěrečnou sadu písní zpívá mužský sbor z Kyjova. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a zvukový mistr Tomáš Chrástek. Krásný večer.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobrý večer. Lacerat Tumenge, Sosan Adagives Amensa. Projekt Young Roma Talents vznikl na konci roku 2024 a v současnosti podporuje 4 nadané mladé Romy. Nyní hledá další talentované z Česka a Slovenska do 26 let, kterým chce pomoci rozvíjet jejich talent. Mezi podpořenými je také 19-letý zpěvák Honza Hron, který studuje hru na kytaru na Ježkově konzervatoři. Právě tam jsem si s ním povídala.
1: Tak právě díky projektu Young Roma Talent jsem právě mohl získat tuhle kytaru, na kterou teďka hraju, na kterou jsem hrál. Jsem moc rád, protože jsem potřeboval takový specifický typ kytary.
0: V čem je specifická ta kytara?
1: Je specifická tím hlavně, že to je jakoby elektroakustika, ale ne úplně. Má to nylonové struny, takže jsou takový měkčí a hraní na klasiku, ale má to ten snímač, takže se to dá i zapojit a zesílit.
0: Takže velká pomoc při tvém studiu.
1: Určitě. To je právě i ten z hlavních jakoby důvodů, co se vlastně děje na těch hodinách, že nehrajeme na úplně klasické kytary, hrajeme právě na tyhle, které se dají právě zesílit.
0: Říká Jan Hron. Projekt Young Roma Talents, který vyhledává talenty v oblasti hudby, pohybu, umění a multitalentu, je součástí nadačního fondu The Rose from Concrete, což v překladu znamená růže z betonu. Pokračuje projektový manažer programu Josef Švejda.
2: Ta nadace vznikla už před 3 lety z takové iniciativy Petra Hajdučka. Pro něj byla ta podpora mladých romských talentů ta hlavní mise, kterou cítil jako potřebnou vnést do té společnosti, protože vlastně ukazovat nadějný mladý Romy a Romky jako pozitivní příklady a nabourávat tím takový ty zažitý škaredý stereotypy, které v té společnosti jsou.
0: Vedle Honzy Hrona projekt v současnosti podporuje další 3 talentované mladé Romy.
2: My tam máme třeba skvělého vizuálního umělce ze Slovenska, Breta Oláha, který už má za sebou několik jako komerčních projektů, který se nám podařilo s ním jakoby udělat a zároveň prostě se neustále jako posouvá dál a dál. Teď plánujeme výstavu, že bychom mu pomohli udělat, aby zase ta jeho tvorba byla víc vidět. A další je slovenská animátorka Natalia Pompová, která studuje v Anglii animaci a 3D animaci. 4. to je Ondra Tomáš, což je boxer z Brna. Ten vlastně se teď vydává na dráhu jako profesionálního boxu. Zároveň má asi 2 tituly mistra České republiky ve své kategorii, takže tomu taky pomáháme. A to je ta naše čtveřice, taková rozmanitá. Pro mě je vždycky super vidět v tom talentu tu jeho vlastní dravost a to, že si zatím taky chce jít. A tam vlastně je to hodně důležitý na začátku rozpoznat z těch přihlášených tyhle ty, který opravdu jako v sobě ten drive dopředu mají. A s nima se pak jako velmi dobře pracuje a myslím si, že ty aktuální 4, který máme, tohle v sobě mají. A taky teď hledáme další. Máme otevřenou tu výzvu a chceme rozšířit ty řady, ten náš vlastně tým.
0: Na základě jakých kritérií byl výběr těch, kteří nakonec v projektu obstáli a kolik lidí se přihlásilo do projektu?
2: Do toho prvního ročníku se tehdy přihlásilo okolo 70 lidí a vybírali jsme v kategoriích hudba, pohyb, umění a multitalent, což je taková otevřená kategorie pro jakýkoliv talent.
0: Umění, malířství.
2: Ano, spisovatel, básnířka, novinářka, vědec, jo. Kdokoliv vlastně, kdo chce jít za něčím, tak je vlastně u nás vítaný. Každý ten přihlášený pošle krátký video představení, ukázku svojí tvorby a samozřejmě se díváme na to, jak ten člověk přemýšlí o sobě a o tom, kam to chce dotáhnout a jestli tam je ta správná, zdravá motivace. Taky trošku na to, co má za sebou, jestli vlastně tam je vidět nějaký už jako vývoj, ale nemusí to nutně být ten rozhodující faktor. Myslím si, že ten nejvíc rozhodující faktor je prostě, co to je za člověk a jestli tak je celkově dobře nastavený, prostě proto, že si fakt chce ten svůj sen splnit a my mu v tom pak nějak můžeme pomoct. No.
0: Jaká je tedy konkrétní podpora od vás pro ty, kteří uspěli ve vašem projektu?
2: Je to na škále od finančních příspěvků na určitý věci konkrétní, co ten člověk potřebuje. Třeba Ondra Tomáš potřebuje jezdit na závody. My mu jsme schopni dát nějaký kapesný na to, aby měl na ubytování a na cesty na x závodů do roka. Zároveň je to materiální podpora, když někdo potřebuje kytaru jako Honza, tak to zařídíme. Když potřebuje boxerské boty, tak to jsme schopni zařídit. Nebo když potřebuje třeba notebook na svoji práci, protože potřebuje dělat něco složitějšího, Tak to zařídíme. A pak to jsou takový ty větší věci, domluva, nahrávání studia plus celkový natočení klipu, který jsme Honzovi jako zprostředkovali, zprodukovali. A vlastně výsledkem toho bylo, že Honza má prostě svůj song, klip profesionální a je to zase něco, čím se může dál prezentovat a něco, co mu třeba pomůže k bookingům prostě na koncerty do budoucna.
0: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetem?
1: To je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok a je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Za to jsem moc rád za tuhle příležitost.
0: Teď je právě ta doba, aby se nám něco zahrál.
3: Někdy jsem tě měl vážně rád, říkal jsem ti to tisíckrát, nechápu, proč jsi odešla.
0: Vybraní talenti získají od nadace nejen finanční prostředky a příležitosti pro svůj osobní i profesní rozvoj, ale především možnost úzké spolupráce s mentory a ambasadory projektu, vysvětluje manažer Josef Švejda.
2: Osobnosti z romské komunity, který právě už se dostali na nějakou úroveň i třeba jako veřejný známosti. Je tam zpěvačka Zea, je tam Lukáš Pulko, aktivista Mungagua, je tam Lukáš Daněk, skateboardista, Radek Laci, pohybový terapeut a Spanky, což je tanečník ze Slovenska. Každý z nich vlastně má trošičku tak jako pod křídly některého z těch talentů a nějakým způsobem ho vede, pracuje s ním, doporučuje ho třeba ostatním lidem a podobně. Jo. Takže třeba o Honzu se stará Zea.
0: Kde se dozví zájemci, kteří by chtěli vstoupit do projektu, informace, kdy se mohou přihlásit a na co se mají připravit?
2: My jsme novou výzvu spustili na začátku června, trvá až do 9. září 2026. Informace k té nové výzvě, která je zase otevřená pro Česko i Slovensko. Informace k tomu se dozví na stránkách www.rosefc.org. Tam už uvidí proklik na Young Chroma Talents a na těch stránkách je všechno popsaný, je tam formulář, posílá se krátký video představení, možná nějaký odstavec takový motivační, ale je to velice jednoduchá ta přihláška, že Honzo? Nebylo to nic složitýho.
0: Honzo, cesta je cíl. Jaké je to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší. A budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
0: O projektu Young Roma Talents jsem si povídala se studentem Ježkovy konzervatoře Honzou Hronem a manažerem projektu Josefem Švejdou. Jak...

0: Stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren. Pěkný večer. 2. srpna se v Praze uskutečnil 8. ročník pietní akce Lepery Ben, My nezapomínáme, věnované památce obětí romského holokaustu. Připomíná tragickou noc z 2. na 3. srpna roku 1944, kdy bylo v takzvaném cikánském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau zavražděno více než 4000 romských mužů, žen a dětí. Pietní setkání uspořádala organizace Ara Art v komunitním centru Žižkostel. Součástí programu bylo veřejné čtení jmen romských obětí holokaustu, hudební doprovod cymbálové muziky Josefa Šenkyho i scénické vyprávění příběhu přeživších v podání Nika Ference, kterého oslovila na akci Iveta Dordoňová.
1: Jmenuji se Vladislav Bora. Narodil jsem se v Ihráči. To je taková nádherná vesnička na středním Slovensku. Narodil jsem se v roce 1939.
2: Pane Ferenci, vy jste v den památky Romů a Sintů, kteří zahynuli za druhé světové války v koncentračních táborech, měl úryvek pana Ladislava Gorela. Znal jste se osobně?
3: Já jsem pana Gorela nikdy osobně neměl tu příležitost poznat a je mi to líto, když jsem si přečetl ten příběh, respektive část úryvku z jeho života, ale aspoň skrz ten příběh jsem se na něj mohl v myšlenkách trochu napojit. Pokoušel jsem se najít nějaké jako videozáznamy, kde bych ho viděl, jak mluvil, jaký byl, to se těžko říká. A mám prostě pocit, že to byl člověk, který se naučil brát věci tak, jak jsou, a rozhodně to nebyl člověk, se kterým by byla nuda. Mám pocit, že si přál, aby se všichni kolem něj jenom smáli.
2: Toto téma, holokaust, druhá světová válka, co víte o této historii Romů?
3: Já myslím, že se týká úplně nás všech. To nehledě na to, jestli naši předkové, příbuzní nebo byli nějakým způsobem účastněni toho holokaustu, toho hrozného aktu, ale prostě je to nějaká historická etapa, který jsme účastněni úplně všichni a neměli bychom na ní prostě zapomínat.
2: Dneska jste se zúčastnil vzpomínkové akce My nezapomínáme.
4: Jsem strašně vděčný za to, že jsem tady mohl být, že jsem se toho vůbec mohl zúčastnit.
2: Slyšel jste někdy doma od svých rodičů nebo od dědy, od babičky o této historii?
4: Rodiče se o tom zmínili již několikrát, ale nikdy mi přesně neřekli, o čem to bylo nebo jak se to vůbec stalo. Ale rodiče mi vyprávěli, jak bojovali za odstranění prasečáků v Letech u Písku.
2: Paní Gunárová, váš dědeček Ladislav Dudy Koťo v 7 letech byl za druhé světové války se svými rodiči, s rodinou odvlečený do koncentračního tábora na Slovensku v Dubnici nad Váhom. Vyprávěl vám o té době?
5: Ne, nás děti ušetřil toho, aby nám vyprávěl takovéhle tíživé věci a nám vyprávěl jenom hezké věci. Za to maminka, ta toho ví jakoby mnohem víc. Vyprávěli, jak se tam dostali, jak se dostal zpátky, jak z Dubnice nad Váhom šel pěšky a boso do Sněny zpátky, aby vlastně utekl před tím vším, co se tam dělo. Takže nás z toho ušetřil, ale svým dětem to říkal.
2: Vy sama, když jste se o tom dozvěděla, co zažil váš dědeček jako dítě, zajímala jste se pak více?
5: Mě strašně šokujou tyhle ty věci, ale zároveň mě jako baví se v tom jako zaobírat se těmi věcmi. Takže vlastně, když jsem to zjistila, tak čím starší jsem byla, tím víc jsem se o tom zjišťovala. Dokonce jsme byli i v Osvětimi, kde to bylo pro mě docela těžké jakoby chodit tam všude, kde chodili ty lidé a kde museli trpět. Vlastně mě docela bolí se o tom víc zjišťovat, protože zjišťuju mnohem horší a horší věci. Ve škole se učíme horší a horší věci, takže je to pro mě docela těžké i právě s tou představou toho, že tam byl ten děda.
2: Vy jste vlastně studentka romistiky. Jakého ročníku?
5: Momentálně jsem studentkou romistiky, která jde do 2. ročníku. Strašně se na to těším. Je to ale fakt strašně těžké, protože se dozvídáme jenom to, jak Romové trpěli a to, jak to bylo prostě těžké a jak se museli schovávat a utíkat, anebo vymýšlet různé věci, jak obejít nějaké perzekuce, takže to vlastně Je to pro mě docela těžké, jelikož já sama jsem Romka, ale zároveň mě moc těší, že se učím romsky, protože jsem nikdy moc romsky neuměla, takže teď konečně nabírám znalosti romštiny a je to skvělé. Můžu poslouchat písničky a můžu číst už trošku nějaké pohádky, takže je to skvělý.
0: Adegives Imar Savuru, Manga Valachirat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Úřady práce začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Brno znovu kvůli vedrům otevírá lidem klimatizovaný historický sál v centru města. Mírně se ochladí, zítra bude do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. První superdávky by měly lidem dorazit na účty 10. srpna. Výplata pak bude pokračovat až do konce měsíce. Nová dávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo do konce července přes 304 tisíc žádostí o superdávku. Většinou jde o domácnosti, které nějakou z podpor pobírali už dřív. Zároveň si ale polovina z nich pohoršila, a to nejmíň o 500 korun, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
8: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu. Naopak vyšší podporu získávají zejména domácnosti s nízkými příjmy, které pracují.
6: Neziskové organizace upozorňují, že někteří seniori nebo nízkopříjmové rodiny ztratili nárok na podporu úplně. Ministerstvo kvůli tomu od října upraví podmínky. Brněnský magistrát kvůli pokračujícím tropickým teplotám znovu otevírá veřejnosti klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici v centru města. Lidé si tam můžou odpočinout, zajít si na toaletu a napít se připravené vody. Historické prostory jsou jinak veřejnosti nepřístupné, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
9: Tady není žádný program, nekoná se tu žádná akce v tuto dobu, proto jsme se rozhodli zpřístupnit. Nám už se to osvědčilo při té červnové vlně veder. Celkově sem dorazilo více než 100 lidí.
6: Rytířský sál bude otevřený i zítra od 10 do 18 hodin. Do výklenkové kaple ve Vojanových sadech na Malé Straně v Praze 1 technici umístili opravenou barokní sochu svatého Jana Nepomuckého. Pískovcovou plastiku od sochaře Ignáce Františka Placera vrátili na původní místo restaurátoři Galerie hlavního města. V depozitáři byla kvůli špatnému technickému stavu 35 let, říká nezávislá místostarostka Prahy 1 Kateřina Klasnová.
10: Návrat z restaurovaného díla na původní místo se uskutečnil po dohodě Galerie hlavního města Prahy s naším odborem životního prostředí. Věřím, že toto vzácné dílo zůstane nedílnou součástí parku a lidé k němu budou přistupovat s respektem. Sport.
6: Hokejista David Pastrňák je podle žebříčku Forbes už třetí rok po sobě nejlépe placeným českým sportovcem. Útočník Bostonu si v minulé sezóně NHL vydělal v přepočtu 275 milionů korun. Forbes zveřejnil žebříček 25 nejlépe vydělávajících českých sportovců na svém webu. V elitní desítce je hned 8 hokejistů.
7: Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až na 30 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony. Vleče se to 20 minut do omezení na mostě u Šmejkalky. Tam teď začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se v omezení před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195 srazil kamion a osobní auto, průjezdný je jenom levý pruh. Kolona se natahuje před sjezd na Vídeň na první kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex a host.
11: Je označována za první dámu českého folku. Působila v kapelách Žalman a Spol a Nezmaři. Pak se vydala na sólovou dráhu. Mezitím jí vyrostla dcera a jak se ukázalo, jablko nepadlo daleko od stromu. Matka s dcerou nedávno natočili album. Pavlína Jíšová, vítám vás, dobrý den.
12: Dobrý den, milá Alex, dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům. Já především děkuji za pozvání.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska je nádech a Pavlína Jíšová teď s námi ve vysílání pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Píseň Láska je nádech, vy jste mi prozradila během té písně, že je to z desky, která se rovněž jmenuje Láska je nádech, kterou jste si vy sama kompletně autorsky zhotovila sama v roce 2000. Tak od té doby už žádnou desku jste neudělala úplně sama, to tenkrát vás nějak políbila můza?
1: No, je pravda, že mám dost písní na to, abych mohla mít třeba další samostatnou autorskou desku, ale přiznám se, že nemám takové zase ambice, ale stačí jednou si to splnit, jakože to člověk dokáže, že na to má, protože upřímně já jsem dřív byla vždycky jenom zpěvačkou, já jsem nepsala. Ale pak, když jsem se trošku osamostatnila, tak mě nebavilo obcházet své kolegy a říkat, něco mi napiš a tak, tak jsem to zkusila sama a musím tady vzdát dík Věře Martinové, první dámě české country, protože právě ona byla, dá se říct, tou první dámou, která si vzala některé mé písně do svého repertoáru a tím pádem dala víru ve mě jako autorku.
0: A víra vyšla.
1: Dá se říct, že ano, pořád mě to drží a vždyť, když se podívám zpět, protože já už zpívám přes 40 let, tak musím říct, že to je krásný se prospívat životem, že jo?
0: Prospívat životem, ale ještě se do důchodu snad nechystáte.
1: No, přiznám se, že od 21. března tohoto roku, příští rok, přesně za rok, půjdu do řádného důchodu, nebo mohu jít do řádného důchodu. Ale jak je známo, umělci velké důchody nemají, takže stejně občas budeme muset někde zahrát.
0: Ale přeci jen, i kdyby měli velké, vysoké důchody, tak uměla byste to své řemeslo, které umíte nejlépe, pověsit na hřebík?
1: No, ono vždycky člověk nadává hlavně na tu dopravu dnes, protože když někam jedete, třeba jako dnes, abych sem přijela včas, tak jsem si to pořádně musela spočítat, abych měla takzvaně fóra, protože se nemůžete spolehnout na mapy.cz, vždycky se může něco přihodit. Takže je tam ten risk toho cestování. To dřív nebylo, za mých mladých let opravdu člověk neměl problém, ale zase nebyla navigace. Takže my jsme třeba přijeli někam do nějakého města, místa a hledali jsme ten kulturní stánek, kde budeme hrát. Já nevím, kde to přesně bylo, ale kdysi dávno jsme přijeli do nějakého divadla a než jsme našli cestu, zeptali jsme se jednoho pána, to mě nadchlo, proto to říkám, tu historku, a ten pán říkal, že neví, kde je divadlo, že ho k životu nepotřebuje.
0: Aha.
1: Ale já jsem takhle hezky zamluvila ten důchod, že jo?
0: Tak jste hezky zamluvila ten důchod, protože já se k tomu vrátím. Umíte si představit svůj život bez vystupování, bez zpívání, bez psaní?
1: Určitě je to vždycky takový období, že člověk, muzikant, buď píše desku, nebo ji natáčí, anebo je ve stavu, kdy ji promuje, jo? Takže pořád se jako něco děje. I když člověk aktivně nepíše, tak s tou muzikou pořád něco dělá. A je to takový postižení na furt, dá se říct, na celý život. A myslím si, že jediný rozdíl bude v tom, že nebudu takzvaně ten agent s teplou vodou, že nebudu obvolávat různá místa, kde se dá hrát, ale že budu spíš čekat na to, kdo se ozve. A je pravda, že konkurence je veliká a těch lidí,

0: jako kdo sám zavolá nebo kdo napíše mail, že by chtěl koncert, není už tolik. A na druhou stranu vlastně jsou mladí lidé už na těch agenturách, na těch kulturních stáncích, takže ani nevědí, kdo je nějaká Pavlína Jíšová, opravdu.
1: Tak my jim to dnes bez pochyby připomeneme. Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Do Alex a host dnes přišla Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, textařka, skladatelka, ale také vystudovaná učitelka a aprobace český jazyk, hudební výchova. Učila jste vlastně někdy vůbec?
2: Neučila jsem vůbec, ale já se přiznám, že jsem nebyla dobrá studentka, protože místo 5 let jsem studovala 7 let. A to z toho důvodu, že ve třeťáku třeba jsem neměla dostatek docházky na semináři, takže jsem nedostala zápočet a nebyla jsem připuštěna ke zkoušce. Proč jsem neměla docházku? No protože ve 4 hodiny ráno jsem ještě vysedávala v divadelním klubu v Českých Budějovicích s Pavlem Žalmanem Lohonkou a tam jsme kvíleli písně lovců. A já vždycky ráda říkám tuto historku, když jsem potom přes celé město šla pěšky na podnájem, tak jsem si vzala u obchodu takové pytlíkové mléko za 2 koruny, bylo modré, protože člověk měl žízeň po ránu. No a když prostě nebylo dostatečně té docházky, tak potom se mi to přihodilo ještě jednou zase. To bylo to druhé vypadnutí ze školního vlastně roku. A to bylo zase, protože jsem už dostala individuál, byla jsem členkou skupiny Minesengři, ve které právě byl také Žalman. A tam zase jsme měli možnost samozřejmě jezdit na koncerty, to bylo veřejné a bylo to hlídané, ale když potom třeba byla zkouška, tak jsem také nedostala prostě povolení a zkrátka a dobře jsem vylítla po druhý, takže jsem nebyla dobrý student. Tak jsem to pořádně vysvětlila, je to jasné.
1: Tak nebyla jste dobrou studentkou, ale stala jste se dobrou zpěvačkou, takže Pavel Žalman Lohonka na vás, nebo vy jste se znali už v době, kdy jste studovala teprve vysokou školu a o vaší budoucnosti se teprve rozhodovalo, nebo už bylo jasno během studií vysokoškolských, že pedagogika to nebude?
2: Ne, to nebylo určitě jasno, protože se Žalmanem jsme se potkali, vlastně to mi bylo 18 let, v takovém místě v Českých Budějovicích, kde hrály veškeré tyto folkové, bluegrassové kapely, country kapely a my muzikanti jsme tam každé pondělí docházeli na sebe, navzájem jsme se dívali a tam vlastně jsme se dali dohromady i s Tondou Hlaváčem a vzniklo trio Žalman a spol. A potom, když jsem já dostala už umístěnku, že půjdu učit, tak Žalman řekne, ty nikam nechoď učit, budeme hrát. Tak já jsem poslechla a šla jsem hrát a vydrželo mi to dodnes, za čím teda velice mu za to děkuji, protože je to krásné, ano.
1: Ano, vy jste u Žalmana, nebo v kapele Žalman a spol, strávila 8 let a vlastně teď, protože Pavel Žalman Lohonka oslaví 80. 20. března tuším, tak vy jste se tak jako naskok vrátila, nebo jako host jste se do kapely vrátila a koncertujete zase.
2: Dostala jsem pozvání zúčastnit se tohoto koncertu a samozřejmě budu tam zpívat nějaké 2 solové písně a pár nějakých vokálů v závěru s jeho současnou kapelou. Jsem tomu velmi ráda, protože to je opravdu muž, který mě přivedl k původní české písni, protože vždycky dřív jsme zpívali nějaké převzaté věci, ale Žalman mi ukázal, co to je původní česká písnička, kde vydáte té písni první otisk.
1: Takže on vás uvedl do toho hudebního světa i folkového světa vlastně.
2: Hlavně folkového světa.
1: Píše se o vás mimo jiné i to, že jste se nejdříve rozhodovala, nebo že to nebylo tak zřejmé, že budete folkovou zpěvačkou, že i chvíli jste koketovala s popem, s popovou hudbou. Je to pravda?
2: No, není to přímo pop, ale bylo to, že na vysoké škole samozřejmě jsem zpívala kdekoliv to šlo. Ve folkloru, v taneční kapele, takže možná to byl ten pop. Potom pak jsem zpěla dokonce s jeho českou dechovkou, která se jmenovala Vlachovka v Českém rozhlase České Budějovice, který tímto zdravím tady z Prahy. Jsou dokonce nahrávky, jak já zpívám s dechovkou. A to bylo fajn, protože kolegové, studenti se učili na stipendium a já jsem šla zpívat s dechovkou. Byla to krásná prospívaná doba. Takže jsem vyzkoušela všechny možný žánry, ale nakonec jsem zakotvila u toho folku.
1: Pavlína Jíšová je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala folková zpěvačka Pavlína Jíšová. Vy, než jste započala svoji solovou dráhu, tak jste strávila 8 let v kapele Žalman a spol. O tom jsme mluvili a pak tedy to byly Nezmaři. Nicméně právě to vaše působení v kapele Žalman a spol přerušila krásná životní událost, narození dcery. Pak už nešel návrat zpět k Žalmanovi?
1: No,
0: co totiž, se to odehrálo?
1: Ano, je to velice zajímavé, to mohu říct, protože my jsme opravdu měli schůzi v masných krámech na to, že já bych ráda teda se stala matkou, tak jsme tam tenkrát byli celá kapela, nejen Tonda Hlaváč, Žalman, já a ještě Jarda Matějů, muzikant, a další muzikant tam byl Vojta Zícha, který měl přijít do kapely, ten už bohužel mu posílám pozdrav nahoru. Tak tam bylo domluveno, že se za půl roku vrátím, až porodím, že se za půl roku vrátím. Ale mezi tím se stalo to, že zpěvačka Lenka Slabá brouzdala s kočárkem se svou dcerou Leničkou, ta se jí narodila o něco dříve, okolo Žalmanovy chaty na Stropnici, a stalo se, že mi místo vyfoukla. Takže já jsem se neměla kam vrátit, ale přišli Nezmaři a nabídli mi místo, takže já se přiznám, že jsem nebyla úplně taková správná maminka, která sedí doma s dcerou, protože Adélka se narodila 29. prosince, já už jsem 27. února stála na pódiu, ale s Nezmary.
0: Mm-hmm. A to vám tohle Žalman udělal?
1: No tak on za to nemohl.
0: Zlobila
1: asi.
0: Jste se?
1: No tak je pravda, že když potom jsem viděla další album, které už bylo beze mě, tam byly třeba písničky, které jsem já naskoušela, tam byla jedna ty já, ta-da-di-da-di-da, tak jsem trošku to obrečela, to je pravda, jako, ale myslím si, že vše se děje, jak má, protože kdyby třeba Pavel mě vzal zpátky, tak bych nikdy nezačala psát písně. Nikdy bych si netroufla stát sama za sebe někde v klubu s kytarou, jo, protože jsem vždycky byla takový člověk, který neměl dost sebevědomí. Dokonce teď mi jedna dáma z Plzně poslala takový šperk, a na tom šperku je kámen, který se jmenuje labradorit, a ten údajně posiluje sebevědomí člověka. Já jsem vždycky chtěla, aby hlavně všichni okolo mě byli rádi. No. Mm-hmm. Ale také jsem to Pavlovi trošku dala zpět, protože pak jsem napsala píseň Blues o nepodané ruce, tu si asi dnes tedy nezahrajeme, ale tam je právě řečeno, že v podstatě mi nepodal ani ruku, ani ze zvyku a tak. My to samozřejmě máme vyříkané všechno, a dokonce včera jsme měli zkoušku na ty jeho krásné narozeninové koncerty.
0: Takže že vše zapomenuto, vysvětleno a rány zahojeny.
1: Ano.
0: Tak a vy jste říkala, že pokud by se nestalo to, co se stalo, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré, takže byste nezačala sama psát, sama skládat, chybělo vám sebevědomí. Kdo vám k tomu sebevědomí pomohl, nebo co? Byl to právě po tomto účinkování v Nezmarech?
1: Ne, myslím si, že jako nikdo z kolegů mi nepomohl v tom sebevědomí. To si člověk prostě musí sám obstarat. Jo? Musí několikrát padnout dole, prostě a tam odsud se odrazit a vyhrabat. A je pravda, že já hodně čtu takový různý duchovní knihy a ty myšlenky se snažím dávat i do těch textů. Třeba mám jednu písničku, která se jmenuje Hvězdy, a tam se zpívá: jen příběh si vybírám já, jsem zodpovědná i za přátelství. Všem křivdám se učím říct dík, jste zrcadlo svět, jste má poselství. Takže údajně, jestli to tak je, pravda, jak se říká v těch knihách, tak my jako duše si vybíráme své rodiče, prostředí, kam půjdeme, i úkoly, které chceme plnit, protože jsme tady jaksi v té hmotě ve škole života.
0: Říká Pavlína Jíšová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a Pavlínu Jíšovou, která je naším dnešním hostem. Teď jsme slyšeli písničku Já písnička, která vznikla tak trochu mimochodem.
1: Dá se říct, že tato píseň opravdu vznikla, když jsme kdysi dávno jako trio Žalamán a spol. Byli na východním Slovensku hosty koncertu Hany a Petra Ulrichových a když jsme čekali na naši produkci v šatně, tak Tonda Hlaváč začal hrát na kytaru nějaké akordy, já jsem do toho začala zpívat útržky melodie, kterou jste slyšeli a Žalamán řekl, to si zapamatujte, já to pak otextuju a to nebyly žádný mobily, to opravdu jsme si namalovali nějaký kuličky na papír, co tam byl a takhle to vzniklo. No.
0: Takhle to vzniklo, je ještě nějaká píseň, která vznikla tak jako spontánně. Někde na chodbě třeba?
1: Určitě je jich spousta, třeba i mých nějakých solových písní. To vždycky člověka napadne nějaký kousek textu rovnou s melodií a pak si to někde uložíte a pak to vlastně vyleze úplně celé jednoho krásného dne.
0: Jsou třeba i nějaké aktivity, které děláte, nesoustředíte se na hudbu, na nic, na text a prostě to najednou jakoby přijde, že musíte třeba žehlíte nebo běžíte, nebo jste na houbách a
1: to je krásné,
0: musíte se zastavit a prostě si to zapsat.
1: Tak já už neběhám, to je pravda, nežehlím taky, ale výjimečně žehlím, ale na houby chodím, to je pravda. A musím říct, že když to má přijít, tak to přijde. A to je takový, dá se to pozorovat na sobě, že člověk je v takovém neklidu. Jako najednou takový je neklid. Jako víte, že musíte něco udělat, ale to není jenom v muzice, to je ve všem možném, v lidském konání, jakémkoliv, že v podstatě vám to vyšší já dává najevo, něco dělej, zastav se. Prostě musí člověk přijít na to, co vlastně nahoře chtějí, aby člověk udělal. Takže když se to dobře načasuje a člověk se na to naladí, tak samozřejmě, že to klapne.
0: Takže cítíte nějaké jakoby pnutí a nejste schopna se soustředit na nic jiného, dokud to
1: ano.
0: Ze sebe nedostanete?
1: Určitě tak je.
0: Vy jste v Nezmarech působila dlouhých 12 let. Co ukončilo vaši spolupráci? Byla to touha vydat se na solovou dráhu?
1: Ne, určitě ne. Zkrátka dobře, byla jsem vyplavena povodní, protože jsem bydla se svým druhým dnes už ex-manželem, protože já jsem opravdu po třetí vdaná, to zvláštní a je to tak.
0: Do třetice všeho dobrého,
1: no,
0: se říká.
1: No, doufám, že to vydrží už. Tak právě jsme bydleli 10 metrů od řeky Vltavy v Českých Budějovicích a jednoho krásného dne se Vltava přišla podívat k nám. A já už jsem jako prostě koketovala s tím, že začnu něco dělat, ale nikdy jsem neměla potřebu být jako solistka. Já jsem vždycky byla ten týmový hráč v kapelách. Teď jakoby solistka jsem, ale chybí mi trošku to zpívání těch vokálů, k tomu se třeba ještě dnes dostaneme. No takže potom, když mi bylo zavoláno, že jedeme hrát tam a tam, tak já jsem řekla, hele, já už nikam nejedu, já nemám ani co na sebe. A to člověk přehodnotí úplně všechno.
0: Až takové to bylo.
1: Takové to bylo, no.
0: Čili jste úplně přišla jakby o střechu nad hlavou.
1: Ano, o střechu nad hlavou ne, ale prostě když máte doma 1,20 m vody, tak asi nic nemáte, že jo.
0: Tak, takže to znamenalo vrhnout se do práce, ale trochu jiné, než jste byla zvyklá.
1: Ano, my jsme prostě uklízeli bahno.
0: Uklízeli jste bahno, no a Nezmaři nepočkali?
1: No, já už jsem vlastně nechtěla se vrátit. Já jsem prostě, jo, to vás tak jako ta povodeň vás spláchne, všechny ty věci spláchne, ale ono to tak mělo být, protože zase, kdyby chtěli hodně, abych se vrátila, tak bych třeba se vrátila a zase by nevzniklo spousta písní, které zpívám sama, spousta desek, spousta spolupráce, prostě vše se děje, jak má být a i to špatné může člověka posunout někam jinam.
0: V tomto případě to tedy byla povodeň, která vás zase potom posunula dál a vyplavila někde jinde, když to použiju takové
1: slovo.
0: Dá
1: se říct.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Má!

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Pavlína Jíšová, folková zpěvačka, která působila v kapelách Žalman a spol. A Nezmaři, kde strávila 12 let. Mezitím vám také vyrostla dcera a začali jste zpívat spolu. Vedla jste vy dceru aktivně k muzice, nebo to vlastně nebylo potřeba, protože to hudební prostředí na ní zkrátka působilo samo?
1: Působilo na ní prostřednictvím mé maminky, její babičky, paní Jiřiny Štochlové, která se 14. dubna dožije, prosím, 95 let, to je neskutečný. Takže já mamku tímto zdravím do Českých Budějovic, do jejího bytu, kam chodí pěšky do 4. patra, protože ten dům nemá výtah, takže jí přejeme hodně sil tady z Českého rozhlasu Střední Čechy. A protože mamka nás vedla k původní lidové české písni, k folkloru, takže tam vlastně asi jsou ty kořeny toho našeho zpívání. Potom dcera se mnou chviličku hrála, pak se osamostatnila a teď, když se stala dvojnásobnou maminkou, tak zase se jí asi po mně zastesklo. A já říkám, že teď se to hodí, protože než půjdu do toho důchodu, tak tenhle rok třeba si to užijeme a pak se uvidí, co se bude dít dál. V každém případě se nám povedlo natočit společné album.
0: Tak ano, budeme o něm mluvit, jen se zastavím u toho, říkáte, že se vám blíží tedy ten důchod, neříká vám vaše 95-letá maminka, která žije sama, chodí do 4. patra pěšky, jako proč zrovna, jako neříká vám, ty se chystáš do důchodu, jako co blbneš, jako víte, že ona je věkově trochu někde jinde a stále aktivní.
1: No to je pravda, jenže maminka šla do důchodu, bylo jí 57 let a mě už je 63. Jo? Takže ona má ten náskok.
0: No každopádně přejeme pevné zdraví a pojďme se vrátit k vaší dceři a vaší společné spolupráci, k nové desce, která vlastně vyšla nedávno, relativně loni. Proč až nyní, když jste zpívali spolu už kdysi, vystupovali jste, tak proč teď deska?
1: No protože dcera se provdala do Náchoda ke svému manželovi Oldovi a ten má v Náchodě studio, dokonce má i krásné zvukařské zkoušky a daří se mu udělat dobrý zvuk v tom studiu. Takže jsme se domluvili, že to natočíme právě v tom Náchodě a on většinu nástrojů teda nahrál sám a já jsem zase napsala více písní na to album, takže to byla taková rodinná spolupráce, ale nebylo to jednoduché, kdyby tady seděla dcera, tak bude říkat, že byla takovým prostředníkem mezi námi, protože jak já jsem byla v těch Budějovicích, tak on mi vždycky něco poslal, nebo ne v Budějovicích, ale u nás na vsi, kde bydlím, tak mi poslal nějakou nahrávku a já jsem mu řekla, prosím tě, nemůžeš tam udělat ještě to, anebo ono. A Adélka vždycky, dcera se jmenuje Adéla, říkala, mami, už toho nech, on už tam strávil tolik času, on to určitě smaže. Tak já jsem odpověděla, tak ať to smaže. Takže přátelé, máte být rádi, že vůbec to album spatřilo světlo světa, že jsme ho dokázali udržet a ve svém emočním stavu jsme ho nesmazali.
0: Tak a jmenuje se příznačně Matka a dcera. A já ho držím v ruce, vy jste mi přinesla to CDčko, moc za něj děkuju. Mám ho i s věnováním. Má 13 písniček, 13. píseň je vánoční.
1: Ano, ta byla natočena jako první. Do té písničky jsem se jim trochu vecpala, tu měli oni udělanou sami a já jsem řekla, hele, to tam taky dáme, tak jsem tam trošku něco přepsala a také tam zpívám sóla nějaká. Takže ta se dá pustit potom tady v Českém rozhlase na Vánoce, ale je tam více mých jako písní. Já věřím, že třeba si můžeme i nějakou pustit, jestli tady máme možnost něco pustit, tak to pak uvedeme na pravou míru.
0: Tak jakou vy z těch písniček je vašemu srdci tak nějak nejblíž, nebo jste s ní nejvíce propojena?
1: No, já nevím, jestli jsem informovala tady studio o tom, že bych ráda pustila tuto píseň. Ta písnička se jmenuje Na svět. Jestli je tam někde připravená Na svět, kdybychom ji mohli pustit.
0: Tak v tuhletu chvíli asi hned teď to takhle nezařídíme narychlo, ale myslím, že časem ji zařadíme
1: dobře, tak
0: určitě.
1: To je teď mě blízká, už jenom proto, že to je taková píseň, která vlastně je o tom, že svět, bohužel ten lidský svět je takový, že to je historie válek a víme, co se dnes děje, takže o tom je ta píseň, aby už teda byl konečně mír pro nás všechny.
0: Pavlína Jíšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s folkovou zpěvačkou Pavlínou Výšovou, která má také jeden duet s Jarkem Nohavicou. Pouze jeden jediný.
1: Ano, jak vznikl? Jeden jediný a jsem ráda, že na to přistoupil. Tenkrát to už bylo v roce 1998 a ten duet se jmenuje jmenuje se Žába a je o žábě, která sídlí pod střechou kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
0: Jak vznikla ta píseň nebo ten duet?
1: No, protože já jsem byla v Plzni u skvělého muzikanta Michala Rericha, který měl tu melodii a já jsem potom ji otextovala a nabídla jsem Jarkovi, jestli to nechce zpívat, on řekl, že jo. A on měl Českým Budějovicím samozřejmě krásný vztah, protože tenkrát ho Žalman pozval na takový festival, který se jmenoval Písničkáři.
0: Takže text je čistě váš.
1: Ano.
0: Jarek Nohavice do něj nezasahoval nijak? Bral to tak, jak jste mu to předložila?
1: Přesně tak to vzal, takže děkuji za to.
0: Takže té písničce už je 28 let. To vlastně bylo na Gánu, 98. Ano. To se tak dobře pamatuje.
1: Ano.
0: Co vás čeká v dohledné době, kromě asi koncertu s dcerou a vaší společnou deskou?
1: No, tak samozřejmě mě čekají moje koncerty zrovna dnes. Jedu hrát takového klubu do Vlašimi, takže kdyby tam chtěl někdo, určitě vyprodáno nebude, ale třeba jo, zrovna tím, že to tady řeknu, bude vyprodáno. Takže zvu dnes večer do Vlašimi. A jinak samozřejmě hraju s dcerou a s kapelou Bohadlo, ale také budu hrát se svými kolegyněmi, které si říkají Baba Band, a to jsou dámy Romana Tomášková a Petra Šany Šanclová. Ostatně veškeré informace se dají najít na mém webu jišova.cz. Tak to je tak asi důležité, no ale ráda bych, kdyby se povedlo, pustit nějakou píseň z toho posledního alba, které jsme natočili s dcerou Adélou.
0: Tak což učiníme. Za chvilku se k písni, a bude to vlastně první píseň z té desky, společné s vaší dcerou Adélou, Nositelé světla. Jak ta píseň vznikala? O čem je?
1: Ta píseň byla napsaná podle jedné, je to k nevíře, podle jedné facebookové skupiny, která se opravdu jmenuje Nositelé světla. To si lidé, co mají Facebook, mohou najít. Takže já jsem se inspirovala tou skupinou, věcmi, které tam říkají, ale myslím, že ten text je velmi pozitivní, protože každý z nás můžeme být tím nositelem světla. To znamená, jak my se budeme cítit, tak to budeme vyzařovat do okolí a tak nás vlastně to okolí bude brát. Takže to bych přála nám všem, abychom byli pozitivní, protože když vejdeme někam do místnosti a záříme, tak to ovlivní i všechny škarohlídy.
0: Hmm. A tak to mluvíte tak trochu o sobě, ne?
1: To já nevím. Já si myslím, že určitě nejsem příjemná všem, protože i když zpívám, tak jsou samozřejmě lidé, kterým se to nelíbí, protože říkají, že je čím. Ale já už jsem si na to zvykla.
0: Ale myslím, jako, že když vstoupíte do místnosti, tak ji rozzáříte.
1: No, někdy ano, někdy ne. Záleží na tom, jak člověk prostě se probere, že jo. Je to důležité se prostě nastavit dobře a je pravda, že já, když se mě dnes někdo zeptá, Pavlíno, jak se máš, řeknu, dobře, jsem živá, přátelé. Takže buďme rádi, že jsme živí a nestěžujme si na nic.
0: A přeci jenom, když vás přepadnou občas nějaké chmury, protože přepadávají každého, tak jak s nimi bojujete, nebo jak se jich zbavujete?
1: Dělání, všechny chmury zahání. Tak třeba jdu upec bábovku nebo něco takového, nebo jdu ven rejpat zahrádku. A tak prostě každý na to má nějaký svůj recept, ale rozhodně člověk nemůže sedět na místě, musí něco tvořit, hýbat se, aby to ze sebe vyfučel pryč.
0: Vidíte, já jsem vás typoval na to, že vezmete kytaru a začnete hrát? A ne, budete na zahrádku?
1: To určitě ne, já už jako kytaru beru málo kdy do ruky, většinou jenom když jedu hrát, ale že bych si vzala jen tak od sebe sama kytaru, to ne, protože moje nejlepší hudba je totiž ticho. Já miluju ticho a to je pro mě nejlepší hudba, opravdu.
0: Opravdu?
1: Ano, protože v tom tichu najdete mnoho inspirace.
0: Ano, a necháte téct myšlenky.
1: No,
0: nebo přichází myšlenky.
1: Ano, protože když jste přeplněná vším možným, tak vlastně k vám nemůže nic přijít. Vy se musíte vyprázdnit. A já jsem kdysi dávno dělala v Českých Budějovicích, v Českém rozhlase, takový pořad. Byly tam vlastně dva pořady, ale poslouchala jsem hodně hudby svých kolegů a zjistila jsem, že toho musím nechat, protože jsem byla zahlcená hudbou a nepřišlo mi tam nic mýho. Takže teď vlastně něco vzniklo díky tomu. Takže všem doporučuju se vyprázdnit, aby mohlo něco přijít.
0: Hmm. Takže pro vás nejlepší čas strávený třeba po koncertě je, když se někam zavřete sama do ticha, do klidu.
1: A nebo když jedu v autě, tak si pustím nějaký podcast, třeba váš.
0: A, děkuji, to mě velice těší, ale tam se hraje.
1: No to
0: no,
1: jo,
0: i když ty si to pustíte jako podcast,
1: ano,
0: tak tam už písničky
1: tak už se nehraje, ano.
0: Tak a to vás nezahltí?
1: Ne, to mě nezahltí. Přemluvené slovo právě mě nezahltí notama.
0: Já moc děkuju, že jste tu dnes byla, že jste nám i představila novou desku, kterou jste naspívala se svojí dcerou Adélou Bohadlo. A ta deska se jmenuje Matka a dcera a my si pustíme tady tu první vlastně písničku, která se jmenuje Nositele světla, o které jste před malou chvíli mluvila. Moc děkuju, že jste tu byla. Pavlína Jíšová.
1: Milá Alex, já také děkuji za pozvání a krásné dny všem posluchačům a samozřejmě.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště se zabývá nálezem dronu s municí na runway v Lipsku. Rybníky vysychají a rybáři bojují s nedostatkem vody i kyslíku. Zítra bude jasno až polojasno, mírně se ochladí. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Celkem 15 druhů ryb žije aktuálně v takzvaném mrtvém rameni řeky Moravy v Olomouci. Podle odborníků k tomu přispěla i revitalizace toku dokončená v loňském roce. Vyplývá to z průzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Lokalita je podle informací odboru životního prostředí olomouckého magistrátu domovem i pro netopíry, ptáky a hmyz. Revitalizace levobřežního ramene Moravy byla jako ekologický projekt připravená už v dubnu 1997. Provedení ale tenkrát zhatila povodeň. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Tropické teploty a dlouhodobé sucho dál snižují hladiny rybníků. Vedro komplikuje chov ryb po celé republice. Například v rybnících společnosti rybářství Třeboň chybí zhruba 37% vody. Některé rybníky už rybáři museli předčasně slovit a zbylou vodu přepustit nebo přečerpat. V některých případech už kvůli nedostatku kyslíku ve vodě zaznamenali taky úhyn ryb, potvrzuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Ano, bohužel již evidujeme úhyny ryb v souvislosti s vysokými teplotami. Odehrálo se to na rybnících větších i menších. Ty úhyny byly v řádech kusů a většinou se jednalo o ty citlivější druhy, jako je candát, štika, okoun, někdy i sumec. Sport.
1: Čeští atleti získali na juniorském mistrovství světa v americkém Eugene první medaili. Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková skončila druhá za Spojenými státy. Bodková vbíhala do posledního úseku až na 6. místě, ale předvedla nejrychlejší čtvrtku ze všech žen v závodě a posunula tým na stříbrnou pozici. I o tom mluvil po finále Lukáš Mareš, který štafetu rozbíhal.
5: Tak já jsem teda Lindě hodně věřil, ale musím se přiznat, že stáhne 2 vteřiny, to jsem ani já nevěřil, ale můj cíl na finále byl znovu stejný, neulít start, což se mi taky poznal povedlo, předat Sofii, co mi taky povedlo, takže fantazie, ještě jsem běžel líp než v tom rozbiju, takže já nemůžu být spokojenější a za svůj tým jsem víc než spokojený. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude místy až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Brna do Prahy brzdí provoz, práce na mostě Šmejkalka na 24. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Kolona ze 27. kilometru je asi na půl hodiny. A na D1 se zdržíte také u Brna ve směru z Prahy na kilometru 195, už následky nehody nepřekáží. Stále je tam ale kolona z kilometru 192 asi na 10 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Přicházíme, abychom vám vyprávěli příběh manželů, kteří našli svůj opojný elixír lásky.
7: Sílu berou od včel, radost z muziky, inspiraci ve folkloru a lásku ve svých srdcích.
6: Je jim spolu krásně už 57 let.
7: Jak napsal William Shakespeare, láska se ve mně rozlévá jak moře. tak velká je a hluboká.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, který hledá recept na spokojené a šťastné manželství u těch, kteří spolu prožili už více než 50 let.
1: Patří k nim také manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi. Oběma je už více než 79 let, ale stále k sobě chovají lásku, kterou vidíte v jejich očích a cítíte z každého slova a činu.
0: Žijí celá ta léta v Morkůvkách na Hustopečsku. S kyticí a touhou naslouchat se tam vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Oldřich.
4: Ano, přesně tak, uhodl jste to.
3: Nevypadáte na Marii.
4: Ne.
3: Dobrý den, a vy jste Marie.
5: Den, já jsem Marie a vítám vás v Morkůvkách, vesele vás vítáme a čekáme na vás už tady.
3: Tak jsme dorazili, kytička pro vás.
5: Jejda, ta je nádherná, no ta je krásná, tak moc krát děkuji.
3: Za málo.
5: No, pojďte dál.
3: Můžeme takhle, nebo...
5: Klidně, pojďte, u nás není žádný takový. Pojďte se, my tady bydlíme a chodíme všichni tak, jak dojdeme zvenku. Tak.
3: Jak dlouho už tu bydlíte?
5: No,
4: kolikátýho roku? 73.
5: A začneme to tak, já jsem říkala, když teda svatba, tak to, co jsme měli na svatbě, jsem uvařila.
3: Knedličková polívka?
5: Knedličková polívka.
3: Nebude svíčková?
5: Bude.
3: Fakt, jo.
5: Bude svíčková?
3: Ne.
5: Budou řízky a salát bramborový?
3: Ježiš.
5: Zákusek, káva, koláče svatební.
3: Vy jste úžasná. To je jako vzpomínka na tu vaši svatbu.
5: Jo.
3: To je skvělý, tak to je snad poprvý. Tak na ten váš krásný život, o kterém budete vyprávět.
5: Tak a na zdraví.
3: Ano.
1: Už na začátku je slyšet radost, se kterou si užívají každý den.
0: Znali se od 5. třídy obecné školy. Tehdy Oldřich seděl za Maruškou a škádlil ji, jako i ostatní děvčata.
1: Pak se na dlouhý čas jejich cesty rozešly a znovu se potkali až po Oldřichově návratu z vojny.
0: To už z něj byl švarný šohaj a jí se zalíbil, ale neslušilo se, aby si děvčica sama začala s mladým mužem.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No ale tak potom jsem občas na motorce zajela se podívat do Morkůvek, jestli tam náhodou ho neuvidím. Náhodou jsem ho neuviděla nikdy. No a potom teda, když přijeli na ty hody, no tak to už se tak trošku, jakoby, jsme spolu tancovali, vykládali a pak jsme se tak jako normálně rozloučili. No tak já jsem si říkala, nic neříká, tak asi nic z toho nebude. Žádný rande jsme si nedomluvili. No, tak...
3: A vyprovodil vás tedy Jirka, říkám to dobře, ten kamarád, ale vy jste si myslela přitom na Oldřicha?
5: Asi jo, tak to nějak bylo. Je to dávno už. Protože Jirka mě jenom doprovodil, dal mě pusu na tvář a bylo to. Jako ze slušnosti mě doprovodil, abych jako se dostala dom jako v pořádku. A
3: doma toho večera Mařenka uléhá a přemýšlí nad Jirkou nebo nad Oldřichem, protože ho potkala, předtím se jí líbil, teď přijel do těch Mokrůvek, objevil se tady, začalo nějaké jako srdce víc bušit, nebo co se tak v hlavě odehrávalo?
5: No tak něco podobného tam bylo už. Už to

0: No, ještě jsem měla trochu takovou rozvahu, protože já jsem, ještě než jsem teda ho poznala, Oldu, tak já jsem byla v Praze na setkání 20letých. No a když jsem jela z té Prahy, tak ve vlaku se ke mně přidal takový mladík a říkal, vy jste byla na setkání a vůbec mě neznal, takže on mě poznal, protože já jsem tam přednášela básničku a pak to bylo v novinách, tak on mě ukázal ty noviny a prostě tak jsme si vykládali o tom až do Brna. Zase, tam jsme se rozloučili na nádraží a z ničeho nic, o prázdninách on se objevil v Boleradicích, přijel na motorce z Čech a že mě přišel navštívit a takhle a pak přijel ještě víckrát, no a jenomže rodiče mě to nepřáli, že je to daleko a že jako to ne, že bych tam asi nikdy do Čech nemohla jít, já nevím. Nepřáli tomu a já jsem musela teda poslechnout rodiče. A pak jsem si uvědomila, že když jsem mu napsala na vojnu, že teda už spolu nemůžeme chodit, že rodiče tomu nepřejí, tak jsem si říkala, že jsem mu určitě ublížila. No ale tak byla jsem mladá, co už jsem to udělala, už se to nedalo vrátit.
1: A pak přišel ten okamžik, že tedy se objeví Olda s Jirkou tady u vás. A zatočila se vám hlava, nebo to bylo nějak jinak, ten časosled?
0: No, tak už jsem asi byla rozhodnutá. No, tak to asi tak vyhrálo. Vyhrál Olda, no.
1: Známe ten začátek, kdy přijedete na tu zábavu, poznáte se, něco se probudí ve vás, tak kdy přišlo na nějaké to první rande? Kdo si vzal tu iniciativu? Byla to Mařenka, nebo vy, Oldo, že jste po tom, co jste se takhle rozloučili, že jste se znovu potkali, jak k tomu došlo?
2: No, potkali jsme se tak, že u nás bývaly benátské noce na koupališti, tak jsme děvčata pozvali, co jsme jako znali, včetně tady Mařenky. No a tak potom to dopadlo tak teda, že já jsem mu v dešťu zavezl na motorce dom, no a od té doby teda jako jsme začali spolem chodit. Jsme se jako víc jako zblížili.
1: Pomohla tomu třeba i ta motorka, protože Mařenka taky jezdila na motorce, vy jste ji odvezl na motorce.
2: No to nevím, jestli jim to pomohla, já jsem jezdil na staré jezdce po otcovi, tak jsme navlíkli na sebe prší fraky a jeli jsme. Byl to takový dobrodružný zážitek, který skončil tady tím, že jsme se potom spolem vzali.
1: A ten výlet končil čím? Že jste se objali, dali jste si už tehdy pusu nebo tak?
0: Dali jsme si pusu už v tom dešti a on je teda jenom vysadil, ne u našeho, ale na silnici a tak, protože to naši nevěděli ještě, že s někým, jako bych třeba dojela na motor, tak jenom tak, aby to nikdo nevěděl.
1: Jak vy jste, Oldřichu, se díval tehdy na Mařenku, co se vám na ní líbilo, co vám třeba imponovalo proti ostatním děvčatům, v čem byla jiná?
2: No tak v čem byla jediná? No to, ona se dobře uměla oblíct, že byla jako pěkně nastrojená vždycky a byla dobře vychovaná od rodičů, jo? Takže to jako zabralo. Kdyby to byla děvčica nějaká taková luft, tak to ne, to by nešlo. Takže tak, jsme to jako dali potom dohromady.
1: Co se líbilo Mařence na Oldovi?
0: No, tak v první řadě se mi líbilo, že nekouřil, nechodil do hospody, neholdoval třeba nějakým větším pitkám jako s alkoholem, že takový ty některý v hospodách se třeba hrají karty a takový to všechno on, jako ho nezajímalo, takový věci. No a tak slušně se uměl chovat, někdy prostý slova taky jsem neslyšela od něho, tak to všechno zaimponovalo a To se mě na něm líbilo. A vzhledem byl taky krásný kluk.
1: Jak vypadal?
0: Vysoký, štíhlý, tmavovlasý, modrooký. No, tak nějak vypadal.
1: Byla jste tak jako hrdá na to, že ho máte vedle sebe třeba i před ostatními děvčaty?
0: To jsem byla. Vždycky jako postava byla taková úplně jako pěkná. No, líbil se mně.
1: A líbí pořád?
0: A líbí. Pořád postavu má ještě pěknou na ty roky. Udržuje se taky tak, chodí čistě oblečený a dbá na svůj zevnějšek. Aby vždy byl vždycky dennodenně se holí, aby byl hezky upravený. A k holičovi chodíme často.
1: To je ale i díky vám. Protože vás má rád, vy o něj pečujete, že jste spolu.
0: To jsem ráda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Marii a Oldřichovi Ševčíkovým z Jižní Moravy.
2: Poznali se na podzim roku 1967, když jim bylo 22 let. Zamilovali se, prožívali sladký čas mládí a to chození jim vydrželo celé dlouhé 4 roky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za tu dobu jsme se celkem dobře poznali, že? No a potom došla taková řeč na to, že bychom se mohli konečně aj vzít. To navrhla Mařenka tady. Říkala, už schodíme spolem dlouho, měli bychom se vzít, anebo se rozejít.
4: To je skoro ultimátum.
5: No tak konečně začal uvažovat a řekli jsme si, že už se vezmeme, že už je to dlouhá doba.
4: Takže začali jste plánovat svatbu?
5: No my jsme se sami rozhodli, oznámili jsme to rodičům, rodiče souhlasili, tak se začalo už o tom přemýšlet, už rodiče začali vymýšlet, kde se to uskuteční, uskutečnilo se to teda u nás a vařilo se v kuchyni a ještě na dvoře v kotlích, no, tak už o tím přemýšleli a už se plánovalo.
4: Na jaký den připadla svatba?
5: Na 20. únor 1971.
3: Naplánovali jsme to, tu svatbu na moje jmeniny. Ráno trošku přeprchlo a pak se vyčasilo a bylo to bezvadný. Teplo, šli jsme jenom na kratlůčko, lehůčko, tak oblečení.
5: Na obřad, napřed na obecním úřadě, nebo tenkrát to bylo jmenoval místní národní výbor, že v 71. roku, tak jsme jako tam byli na 11. hodinu a pak jsme šli do kostela. Tam jsme se museli zapsat na faře, že do těch úředních listin.
4: No. No, počkejte, to mě zajímá ten obřad, jak proběhal, jak to vypadalo, co vám hráli, jaké šaty jste měla, jestli si něco ze slibu pamatujete. Probereme to detailně.
5: Tak šaty mě ušila moje sestra, protože je švadlena, tak mě ušila krajkové šaty. A vypučenou jsem měla čelenku, protože ona už byla vdaná, tak už ji nepotřebovala, tak mě upučila, abych měla něco pučeného. Všichni jsme měli rozmarín s bílou stužkou, všichni hosté ho měli. Dali jsme to i v panu faráři a na úřadě taky těm podávajícím, aby byli všichni tak jako, že jsou to hosté, no, aby se to poznalo. No a bylo nás docela dost, do 80 to určitě bylo v lidech. A kuchařek jsme měli 7, ty vařili v kuchyni 8, tak 8 teda. No a bylo to veselý, měli jsme tam veselý takový strýčky, kteří teda dovedli tu náladu tam udělat. Zpívalo se a bylo to veselý. A nikdo se neopil, žádná ostuda se nestala, všechno bylo v pohodě.
2: Spisovatel Paul Hayes kdysi napsal, kdo správně rozumí zpěvu, je králem všech srdcí.
1: Marie a Oldřich zpěv milují stejně jako tanec. A také své kroje.
2: A vědí, že ve vztahu je důležité mít dobrou náladu a umět se společně zasmát.
3: Ano, to je potřeba taky, protože smích a zábava to jaksi uklidňuje člověka, donde aj na nižší myšlenky. To je jako, a hlavně hudba uklidňuje. My nevynecháme jednu muziku. A i v okolí si zajedeme někde na hody nebo na plesk. Takže...
4: Je hudba vaší společnou láskou?
5: Je, protože muzika to pro nás je úplně to, co nás tak spojuje a že jsme zapomenem na všechno. Jakmile, aspoň já, jak zahraje muzika, tak nic mě nebolí. Já můžu si tancovat, zpívat a je mě dobře. Ale bez té muziky nemusí to být jenom lidová. Já mám ráda každou muziku, která je dobrá, která a má aspoň melodii. Já mám ráda operety, já mám ráda Strausovy valčíky a takový různý, nebo mám ráda i písničky z těch 70., co zpívali Simonova, Chladil. Musí to být vlastně nota, musí tam být ten, že si to člověk zaspívá sám. Když na něho dojde tíseň, tak si prostě zaspívá písničku a uleví se mu a svět je veselější. Bez té hudby bych teda asi nemohla být.
4: Já mám vůbec pocit, že dřív se více zpívalo doma, dnes se víc muzika spíš poslouchá, ale tehdy ta písnička i někdy vytvářela historii možná té rodiny, pomáhala některé věci, vy už jste to říkala, přečkat. Člověk si zpíval z radosti, někdy ze smutku, z tesku, někdy, že mu i práce nešla, že se to pak zlepšilo. Funguje to u vás třeba tady takhle ještě v kraji a u vás v rodině, že ta písnička životem provází a k němu patří?
5: U nás to tak bylo, maminka zpívala, tatínek taky, takže oni nás to naučili a byli jsme tři, dvě děvčata a kluk, všichni jsme zpívali, všichni jsme tu hudbu měli rádi a bylo to tak lepší, že když byly nějaké ty těžké chvíle, tak když se zaspívalo, třeba všichni jsme si doma zpívali, třeba vánoční písničky, všechno jsme si zpívali a byli jsme tak jako pospolu všichni s tím.
4: Zpíváte si občas?
5: Zpívám.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Svůj životní příběh nám dnes vyprávějí manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jejich lásku slyšíte, vidíte, ji cítíte. A my také víme, že byla mnohokrát zkoušena. Proto jsme se už dopředu rozhodli je v naší soutěži obdarovat.
1: Poslali jsme jim nový velký automatický kávovar a výtečnou italskou kávu.
2: Patrik rozehnal jim vše, tajně rozložil v kuchyni na stole a teď se je chystá překvapit.
0: Zlatá láska.
3: No to ne, my nepotřebujeme dárek, na co?
4: Dárek není dárek proto, aby byl potřeba.
3: No já vím, ale dárek je pro nás, že jste přijeli. Že se nám vám líbil ten náš příběh, že jsme se tak trochu vypovídali, seznámili. A jsme rádi, protože jste takový příjemní kluci.
4: Vy jste příjemní manželé a je to vaše.
3: No teda my moc děkujem, já z toho jaksi...
5: Takže už nebudeme vařit v konvě?
3: Asi ne, no. Až se to naučíme.
4: Není to složitý, uděláme instruktáž.
3: Já nejsem žádný ten
4: technický typ.
3: Takže bude vařit Olda.
4: Jo, ten je. No. Ten to umí, ten si s přístroji poradí.
5: Taky si budu muset popřemýšlet, který knoflík na co je.
4: Tak kávu si děláte?
3: Kávu si děláme, máme každý den ve 4 kafe.
4: No. Ať vám dobře slouží.
3: Moc krát děkujeme paní Carmen a panu Petrovi. A my jim taky pošleme nějaký pozdrav od našich včeliček. A jsme rádi, že jsme vás poznali. Jste fajn.
2: Maruško, Oldřichu, moc děkujeme.
1: Jak všichni víme, z lásky se rodí také nový život. Určitě i Marie a Oldřich Ševčíkovi toužili po dětech.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak samozřejmě, že jsme chtěli děti. Tak první dítě se nám narodilo 9 měsíců od svatby. My jsme se nemuseli teda brát. A všichni říkali, to bude kluk. A tenkrát se nepsalo na lísteček, jaký jména, že jo, nic. A já jsem tomu tak věřila, že to bude kluk. Až jsem potom přijela do porodnice a pak máte holčičku. A já říkám, ježiš, já na to nemám vůbec jméno na holčičku. Teď mě to všichni tvrdili, že to bude kluk. No, tak byla holčička první. Pak byla za 2,5 roku druhá holčička a tak jsme si říkali, tak zatím stačí. No a za 2 roky byla třetí holčička. Tak pak už jsme si řekli, stačí holčiček, už stačí, máme dost. Splnili jsme plán.
5: Mně to bylo úplně jedno, jestli je to chlap a nebo kluk a nebo děvčica. Já jsem měl radost, že je to dravý a živý, a žravý teda, dravý a žravý, protože bylo to potěšení pro celou rodinu.
6: Kdy se v člověku narodí ta máma? Když se dozvíte, že čekáte, když té porodnici poprvé tu dceru vidíte, když si ji přivezete domů, když jste na to sama, už vám nikdo neporadí, kdy se ta máma tak jako objeví v tom ženském těle?
3: Já bych řekla, že v té porodnici, teprve až potom, až jsem si oddychla od porodu, že to se taky těžko prožívá, tak pak teprve, až jsem si ji pochovala, takhle u sebe přitiskla, tak to byl asi ten okamžik, kdy už jsem si ji tak držela u sebe a byla moja.
5: No tak já jsem poprvé nevěděl, jak to mám chytnout. Až mě bylo teda řečeno, nemusíš se bát, je to v peřině, tak si to vem normálně a pochovej to. Já jsem měl strach, aby tomu něco se nestalo, že? No a dobře to dopadlo všecko, v pohodě.
3: Od té doby člověk se o ty děti jak bojí, tak se o ně rád postará, tak je rád vidí.
6: Báli jste se někdy o své vlastní děti? Byl tam někdy strach nebo těžká chvíle?
3: No, byla ta nejmladší. Prostě tady byla oslava nebo nějaký, předávali se nějaký ty oznaky dárcům krve a oni tam vystupovali děcka se zpěvem a básničkama a jí se tam udělalo špatně, ona omdlela, spadla a zapadl jí jazyk. A teď ona zůstala už zase modrá a byl tam boj o život úplně. No nakonec se to podařilo, že jí ten jazyk, jim se to podařilo jednou a ona upadla znovu do toho kómatu a zase se to teda podařilo a jako já jsem byla doma, manžel tam byl, protože byl dárce krve, tak on tam byl přitom, ale já jsem nic nevěděla a až skončil obřad, tak přišel dom a řekl mě, Karina se po druhý narodila. A teď mě to teprve řekl, co se stalo, no já jsem z toho potom už byla špatná, no ale už je to pryč.
5: Bylo mě všelijak, abych pravdu řekl, protože když jsem viděl děcko na zemi a začala mudrat, teď já jsem nevěděl, co mám dělat a díky jedné učitelce teda z té mateřské školce, tak jí teda jako pomohla. Takže jsem potom, když viděl jsem, že už je to jako v pohodě, tak jsem byl rád, protože v tu dobu by se ve mně krve nedořezal, protože takový jsem měl strach, aby to přežila. A to jsou strašné okamžiky, když se něco takového stane a člověk je u toho. A ještě když je to vlastní děcko.
2: Rodina je takové malé nebe na zemi, které si chráníme a pečujeme o něj. Když ten malý ráj lásky někdo ohrozí, přichází strach a bolest.
1: Marie a Oldřich Ševčíkovi vůbec netušili, že jedna z jejich milovaných, už dospělých dcer se trápí. Že ji někdo trápí.
2: Viděli sice pokaždé spokojenou rodinu se dvěma dětmi, ale pak se u ní doma nečekaně zastavili.
3: To jsme mysleli, že se z toho něco nám stane, protože dcera otevřela a měla po sobě modřiny. Třásla se jak osika. Pomalu už nemohla ani mluvit. A pak teda jsme se něco dozvěděli, tak jsme řekli ne, tady ne, tady ne. Tak jsme si ji vzali aj s dětma dom a bydleli u nás 8 let. A my o ty děti jsme se postarali, aby měli všechno, aby nemuseli strádat. A bylo to moc těžké a do dneška to ve nás zůstalo ta bolest. Když si člověk pomyslí, že vám někdo vaše dítě trápí a bije, to se nedá jako jen tak zapomenout. No ale děcka vyrostly, jsou z nich šikovní děti a dcera taky to zvládá poměrně dobře.
6: Je to tak, že cítíte, že vlastně tímhle okamžikem je raněná ta duše, že to v tom člověku zůstává, ale stejně tak, protože vy jste její rodiče. Že ta bolest a ta jizva je pořád vlastně otevřená i u vás.
5: Je to tam furt, pořád jako, protože to se nedá tak najednou zapomenout na ty šakono, to nějak to. Ne, to se nedá, to je člověkový a chvíli to třeba opomene, ale zase se to vrátí a takže ona, není to dobře.
6: Cítíte, že je potřeba tady být, vy dva v plné síle, abyste té dceři ještě i v tomhle věku třeba pomohli, aby když je potřeba, jste tu pro ní byli, protože v životě jí takhle někdo ranil a vlastně zasáhl celou tu rodinu?
3: Ano. Já to klepu, aby jsme tady byli pořád oba dva, aby jsme mohli kdykoliv to někdo bude potřebovat, aby jsme mohli jim poskytnout jak tu střechu nad hlavou, tak třeba peněžně pomoct a to dítě vaše potřebuje vždycky tu maminku a tatínka nebo toho nejbližšího, ať je to třeba babička nebo dědeček nebo sestra nebo bratr, tak vždycky potřebuje ještě někoho zase blízkého, aby se mu mohl svěřit, aby to v sobě v něm nezůstávalo, aby to mohl vypustit nějak, odprostit se od toho.
6: Myslíte si, že člověk z toho světa může odejít až v tu chvíli, kdy ví, že to jeho dítě, ten osud a tyhle věci unese a dokáže je třeba předat i dál té své rodině, těm svým dětem, aby tu sílu měl a teprve pak, tak život jako dovolí rodičům třeba jednou odejít?
3: Ano, tak bych si to přála, kdyby to tak mohlo být, že už by všichni byli šťastní a pak už bych třeba i šťastně mohla odejít. Už by mě to tak netrápilo.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Už 61 let jdou životem spolu a z toho 57 roků, co by manželé Marie a Oldřich Ševčíkovi.
2: Jistě pro ně nebude problém obstát v našem malém testu, který ověří, jak se znají, co jeden o druhém vědí a co si prožili.
1: Otázky si pro ně připravil Patrik Rozehnal. Každého z nich si vzal zvlášť a natočil jejich odpovědi. A my je teď složíme dohromady.
3: Jakou barvu očí má vaše žena?
4: Modrou.
5: Takovou světle modrou.
3: Co jste nosila v mládí na krku?
5: Obyčejně korále. No, poprvní mě Olda dal řetízek české dukáty.
3: Co nosila v mládí na krku?
4: No, nějaký malý řetízek měla, nebo gorálky.
3: Co nosíte nejčastěji v pravé kapse?
4: Pravé kapse? Klíče.
5: Kapesník.
3: Kam jste jeli na první výlet?
5: Na motorce, buď na Palavu, nebo na Slavkov. A pak jsme spravovali motorku.
4: Na první výlet jsme jeli na Palavu. Tam jsme teda skončili, protože nám motorka vypověděla. Tak jsme ji museli opravit na rychlovku a jet dom zpátky.
3: Jak jste ji něžně říkal?
4: Mařence, buď Maří, nebo Maru, nebo Mařenko.
5: No, Maruško, jinak ne. Bařenko ještě možná. Žádný miláčku, žádný broučku, takový slova on nezná, to jsou pro něho neznámý.
3: Kolik máte, nebo kolik nosíte kravat?
4: Když někam jdu, tak jednu.
3: Kolik jich máte?
4: To nevím, kolik jich mám, ale mám jich dost.
5: No, tak má hodně, to snad aspoň 50. A už jsme nějaký aj vyhodili.
3: Šla si pro vás někdy někam do hospody, do restaurace, do baru?
4: Ne, to nešla, protože já nikam nechodím do takových věcí.
5: Jednou. Tak jsem si pro něho šla. To bylo jednou, jedenkrát, jindy, teda ne.
3: Kdo víc přepíná televizi?
5: Spíš já.
4: Máme dvě televize, tak když tak se rozdělíme, no.
5: Sednu si do kuchyně, tam je ještě jedna.
3: Co má rád k snídani, nebo co si rád dává nejčastěji?
5: Chleba.
4: 3-4 krajice chleba.
5: A na to máslo, salám, slanina, tlačenka a takové věci. To jsou sladké věci, my k snídani nemýváme.
3: Takže to on si dá kyselý rybičky třeba, jo?
5: Kyselý ne, ale jako sardinky a takový nějaký, jo.
4: Sardinky nějaký.
3: Kdo zhasíná, když jdete spát?
5: Každý máme lampičku a buď zasnu já nebo manžel.
4: No my když jdem spát, tak jdem pod směje.
3: Jak byste popsal její líbání?
4: No tak vášnivě.
5: No tak já mám ráda něžnost. A manžel je tak trošku hr, tak já nevím. To je vždycky.
3: Zdá se vám někdy o manželovi?
5: To se mně zdává. Ale to jsou takový sny, že se tomu musíme zasmát potom, když mu to říkám.
4: Když se mně zdá o manželce, tak to bývá vždycky pěkný sen.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Oldřich Ševčíkovi už brzy oslaví 80. narozeniny.
1: Jaký je jejich recept na lásku a spokojený život? Možná budete až překvapení.
5: Teďka už je to tak, že společně snídáme, společně obědváme, odpoledne společně ve 4 máme kafe, posedíme, já si vyluštím křížovku a sudoku.
3: Pomáhá?
5: Ne, on to... On právě, když já sedím 5 minut a luštím sudoku, víš co, měla bys tam to, tam to by se mělo udělat náhodou, nevíš, že jsi říkala, že půjdeš tam dělat to? Ani mě nenechá půl hodiny sedět.
4: No půl hodiny, ono to bývá i díl.
3: Co vás těší, co vám ten čas naplňuje, máte nějaké koníčky?
5: No, tak ráda, jako vytvářím něco dobrýho. Mám ráda dobrý věci, dobrý oblečení, věci k, jako hezký na pohled. To všecko mě tak jako uspokojuje.
3: A já když vidím některé ty hezké věci, vy pečete perníčky?
5: Peču. Ale až jsem přišla do důchodu, tak jsem začala, že budu vnoučatům, tak to bylo takový jenom obyčejný, že jsem tam čmárla pár věcí a děcka to zblajzly, aniž by to vůbec sledovali. Pak jsem viděla, že by se to dalo hezky namalovat, tak jsem zkoušela. No, teď už je to koníček, jak uvidím někde něco novýho, že by se to dalo, už to musím vyzkoušet, abych věděla, jestli to zvládnu nebo ne.
3: A to mě překvapuje, že v tomhle pomáhá i Oldřich, minimálně tím, že vytváříte formy, ale vy pomáháte i s pečením.
4: No, formy, když je potřeba, tak udělám, protože jsou od černého řemesla, tak udělám. A nebo poradím aj, co má upíct, když se nemoje rozhodnu, tak ji poradím. A jinak, když nadělá jako výtvory, tak já to musím pohlídat v troubě, aby to nespálilo se. Takže trouba peče troubu.
3: Odo, a vy co? Čím vy trávíte volný čas? Kam chodíte? Čemu věnujete energii?
4: Mě naplňuje energie, když jdu do včel. Tam já si oddechnu, odpočinu, naberu sílu a pak můžu něco tvořit a vyrábět. Ale jináč chodím na pole a do vinohradu, protože tam je práce, jak na kostele se říká, včelí vinohrad. To mě jako naplňuje.
3: Čím nebo jak ty včely dávají tu energii, kterou v sobě máte?
4: No, v čem oni mají takový zvláštní nějaký, no, jak bych to řekl, nemůžu to vyjádřit, že když člověk do toho vejde, do těch včel, otevře to, tak úplně cítím, jak ten,
5: ta síla
4: toho včelstva, jak to působí na člověka.
3: Vy jste si tam našel energii, díky které jste si vybudovali možná i tenhle vztah, protože je i po těch letech plný energie, lásky, dobroty. A vy máte jednu pilnou včelku i doma?
4: No, to mám pilnou děvčicu.
3: Patří ten lidský dotek, možná pohlazení po tváři, obejmutí, přivinutí k sobě, ta pusa. Patří to k tomu i v tomhle věku?
5: Patří, určitě. A nesmí se na to zapomínat.
3: Je něco, za co byste svojí ženě poděkoval?
4: Já jí děkuju vůbec za všecko, co pro mě udělala, protože takovou ženskou těžko bych asi kde hledal. Takže ona je hodná, šikovná, pořád můžu jí poděkovat za všecko. A pořád jí mám také rád, my se máme rádi navzájem. Ten vztah je pořád velice těsný, takový dobrý. Jeden bez druhého bych mě asi těžko žili. Já jsem třeba byl na tím velice špatně zdravotně, ona se o mě postarala. To vypadalo, že půjdu na operaci a přežil jsem. Tady jsem se mordoval měsíc na gauču a ona se musela o mě postarat. Byly to těžké chvilky. Takže na to velký dík za to, že se stará o nás, nebo o mě, hlavně. A já zas naopak, když něco potřebuji, musím se postarat o ní.
5: Vždycky pomůže. Když jsem byla v nemocnici a když jsem nemohla něco dělat, a tak vždycky se postavil za mě a jakoby mě bránil, vždycky si myslím. Já si myslím opravdu, že je dobrý člověk.
3: Jak moc ho milujete?
5: Hodně. A přece jenom, když jsou dva, tak je to úplně něco jiného. Ti dva vždycky dokážou víc než člověk sám. A drží nás to při sobě, protože je to nějaký magnet asi.
3: A milujete ho?
5: Miluju.
4: Mám jim rád. Děláme furt všechno spolem a vydrželi jsme zatím. Že už bychom je tady měnili ani jeden, ani druhý.

0: Marie a Oldřich Ševčíkovi našli tajný recept na lásku. Vědí, že sílu, něhu a lásku najdou v čistotě svých citů, v přírodě, v tónech hudby, ale hlavně v sobě, ve svém srdci.
1: Jak už radil Michael Jackson, když přijdeš na svět, cítíš lásku. Pokud cítíš lásku i v okamžiku, kdy tenhle svět opouštíš, pak je úplně všechno v pořádku. Se vším, co se odehrálo mezi tím, se už dokážeš vyrovnat.
0: Láska vám pomůže ve všem. Proto se nebojte ji přijímat i dávat.
1: To vám doporučují Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Kvůli horkům mají jihočeští záchranáři i přes 300 výjezdů každý den. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér ČNB Aleš Michl.
2: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
1: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Současná vlna veder výrazně zaměstnává jihočeské záchranáře. Během jednoho dne vyjeli k téměř 350 případům, což je nejvíc za posledních 6 let. Oproti běžnému provozu to znamená zhruba o 45% víc zásahů, vysvětluje mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.
3: Výrazně přibyly kolapsové stavy, nevolnosti, dloby a potíže jako spojené s přehřátím organismu. Jenom během toho rekordního dne jsme ale zasahovali také asi u 60 úrazů, 35 poruch vědomí, 30 alergických reakcí a víc než 20 případů dušnosti. Horko tedy neznamená jenom více kolapsů, ale celkově vyšší počet akutních zdravotních komplikací.
1: V Praze začala výstava o kouzelnickém světě Harryho Pottera. Putovní projekt televizního studia Warner Bros. Míří po New Yorku, Vídně nebo Paříži do veletržního areálu v pražských Letňanech.
4: I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses.
5: Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce vstoupili do třetího předkola konferenční ligy vítězně. Lotyšský tým RFS Riga porazili 2-0. Odvetu odehrají Severočeši za týden na hřišti soupeře.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozorně za chodce rady. Na kilometru 26,5 se dojíždí do zastavující kolony před omezení na mostě Šmejkalka. Tam začaly navíc noční úpravy vodorovného značení, takže bude až do brzkého rána provoz stažený jen do levého pruhu. A na tahu 16 z Mladé Boleslavy na Novou Paku byl zastavený provoz na obchvatu Jičína. Za sjezdem na Jičín východ a Semily u Robous se srazila dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické dálavy. Když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka Divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam. Tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, nanejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní, sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a

0: Jak si počínají ve věcech války?
1: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
0: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
1: To jsem se snad přeslechl.
0: Pane, pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak. A kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí. A že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopita našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám. A tak jsme znovu jeli po silnici mezi městy, tržišti, pevnostmi, poli a zahradami. Krajina se neměnila. Pořád bylo vidět moruše a úrodná pole, stavy hedvábníků a karavany kupců. Po 3 dnech se přijede k horám. A ty jsou už v provincii Kun Kin. Řekli byste, že v horách bude žít i méně lidí, nežli v rovině, ale mýlili byste se. Hory Kunkinské jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířili. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkinští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach Baluch Manji. Do bílého města na hranicích země Manži. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach Baluch Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmoňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli. A zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo plížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále a nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil, ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se jí škalily, hledal svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic, skopců, volů a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadžan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z ohánky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje ohánkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadžan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy, jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mne okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublajchánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že si opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný, průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu a já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět, podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
2: Je čas opustit kajutu, princezno.
3: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
2: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
3: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
2: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
3: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
2: Prosím o vzácnější dar.
3: Ten prsten je ti málo.
2: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
3: Myslíš, že jsem tě zradila?
2: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
3: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
2: Díky, princezno.
3: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
2: S Bohem, Kukačin.
3: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: S Bohem, krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knihtisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše.
0: Já vím. Říkají o mě, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se? Do říše Kublaje Chána.
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Buďte vítáni u poslechu čtvrtečně páteční noční linky. Zatím je tu datum 6. srpna. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák. Dnes vysíláme z Pardubic a moc rád tu s vámi budu až do 1 hodiny noční. Dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka. Bylo to info.cern.ch. To už nám asi nic moc neřekne, ale právě to je důvod, proč jsem si říkal, že si popovídáme o internetu. Tak k čemu ho nejčastěji používáte? Možná, že nás ladíte skrz internetové rádio. To nechci nic podsouvat, to mě jen tak napadlo. Tak hledáte na internetu zprávy a informace, nebo ho máte spíš pro zábavu, nebo internet vůbec k životu nepotřebujete a dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? Používáte ho na počítači nebo dáváte přednost mobilnímu telefonu? A co taková chytrá domácnost? Využíváte její výhody? Světla ovládaná přes mobilní telefon mě napadají, nebo vytápění domácnosti? Tak internet ze všech stran, téma dnešní noční linky. Buď nám zatelefonujte na 731 800 900 nebo napište vzkaz na linka@rozhlas.cz a nebo je tu náš web rozhlas.cz/linka, na něm takový formulář a tam všechno odešlete. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Vlastně taky mávám do kamery tady Pardubického rozhlasu. To si člověk uvědomí, že i díky internetu vlastně může to studio vidět kdokoliv na světě, i v nejzapadlejší výzce, třeba někde v Kanadě nebo v Mexiku, i tam jsme vidět a slyšet, tak i to je internet. Popřemýšlejte a ozvěte se, budu rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu přesně 35 let od zpřístupnění první webové stránky. Důvod pro to probrat internet v dnešní noční lince. Zdravím pana posluchače Matěje do Vrchlabí. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím, Matěj, Krkonoše.
0: Spojení vydrželo. No tak co, kdybych teď škrtnul internet a prostě nebyl? Tak zaprvé bychom se neslyšeli, protože dneska na ty vysílače to jde taky po nějaké optice, myslím, i z regionů do Prahy. Už to není tak, že bychom to posílali všechno vzduchem. Tak co, dovedete si představit život bez internetu?
1: No, já právě ještě vzpomínám, mě 55, jo. Takže já si vlastně pamatuju, že se bylo všechno jako v papírové podobě. Byly takový ty různý jako kulturní přehledy, nebo prostě, jo, když se chtěli někam do kina, do divadla, tak...
0: Tak se volalo, telefonovalo se, co hrajou kina, nebo... že jo?
1: No, ještě, no. A já jsem teď právě přišel z kina, kde byl teda hezký film Amelie z Wordmátru, jo. A zrovna jsem se tam díval, co teda tam vlastně jako internetově a vlastně i ten film, že jako dnes jde přes asi, já nevím, jiný nosič, to je, že není to klasický ten, ale jako chtěl jsem jenom říct, že vlastně pamatuju tu dobu, kdy teda to bylo všechno bez toho a dneska, mně se totiž asi před dvěma měsíce mi rozbil počítač a mobil, jo, teď volám s takovou jako náhradního, kde není internet. Mm-hmm. A vlastně jako teď ty tři měsíce zháním někoho, kdo mi opravil ten mobil, jo. Mm-hmm. A jako fakticky bez toho internetu to nejde prostě, jo. Já jsem teď dělal zkoušku na nějakou práci a vlastně taky tam, že všichni mobily, jo, a teď prostě to byl domov seniorů, teda já jsem bývalý sanitář, takže jo, ale prostě jakoby všichni ve všech zaměstnáních, že jo, kde to jde, kde nemusíte mít v ruce lopatu, tak vlastně ten internet někdo tam má, že jo, a vždycky to je, ale nevím, no.
0: Takže, ale vy jste důkazem toho, že to docela jde. Sice si připadáte trochu jako bez ruky, jak vás tak poslouchám.
1: Ať chci cokoliv, teď jsem chtěl právě někam jet, že jo, teď ten autobus tady jede vlastně z Bolkova, když máte dole, jako já musím mít kilometr jako na autobus, já tady nemám auto, jo. A teďka vlastně...
0: Jak to zjistit?
1: A teďka, no a teď mě se stalo ještě předloni, že jsem právě byl, jak byly ty bouře, jo. Mm-hmm. Tak já jsem jel vlastně do Prahy a měl jsem právě mobil s internetem, takže jsem si to zjišťoval všechno a teď to nějak prostě nešlo a musel jsem zpátky, jo. Strutnoval jsem, musel jít zpátky. No a teďka já jsem se dostal vlastně jako 14 kilometrů před tou chalupou, kde bydlíme, tak byla ta největší bouřka, já jsem prostě už nemohl dál, jo. A teď jsem chtěl napsat poslední zprávu svoji

0: koníčka matematiku a fyziku, jo. Mm-hmm. A že to není moc známá informace, ale já to mám nějaký encyklopedie, ověřoval jsem to přes internet. Takže to je jako relevantní zpráva, ale jako spousta lidí takhle prostě bokem někde, který vymyslel něco úžasného, jako by neví se o nich, no.
1: Jasně, jsou tak jako v povzdálí skrytí. No, vy jste mě přivedl na tu myšlenku těch spojů, že když si představím dnešní mladou generaci, jak někde hledá v nějakých papírových jízdních řádech, nebo jestli jsou ještě někdy takové ty bubny na zastávkách, kde se tím točilo, jestli by vůbec dokázali zjistit z toho, kdy jim to jede.
0: Jo, no, já jsem to, víte co, já, jak byly ty bubny, tak když jsem měl třeba jako na opušťák někam nebo zvony, tak já bych se taky vůbec se věděl, prostě to byly hrozně malý písmenka, jo, jenom pro ty lidi, kteří to ještě nezažili, to byl takový jako jízdní řád na zastávkách, byly tam třeba 2-3, bylo to velký jak popelnice, jo, a byly tam strašně malinký písmenka, takový složitý systémy prostě grafický, takže já se mě se nikdy nepodařilo zjistit, kam vlastně, no.
1: Dneska člověk naťuká do mobilu na tu webovou stránku, že chce z Pardubic do Ústí nad Labem, dá mu to spoustu možností, jestli s přestupem bez, je to jednodušší, no, v tomhle ohledu. Pane Matěji, my vás zdravíme do Vrchlabí a přejeme vám, ať se vám někdo o ten mobil postará, aby vám zase ten internet šel.
0: Jasně. Bez vás hodně štěstí, naschle.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to jsme vám nabídli vašeho patejdla, za chvíli už Rangers, ale jsme tu od toho, abychom si povídali na určité téma. Dnes je tím tedy tématem internet, protože je to takové výročí. Tak co, vy jste nepolíbeni internetem nebo si bez něj život nedovedete představit? Jak to vidí pan František z Prahy? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, já to vidím úplně jednoduše, já si to dovedu.

0: bez něj představit úplně bez problému, protože kromě klasického telefonu chytrýho s internetem, tak používám i někdy schválně ten starý tlačítkový, protože abyste si odpočinuli, jenom když musíte být na signálu, jinak to klidně na týden na 14 dní vypnu a vůbec mě to netrápí.
1: Nemáte absťák, že byste si vzal tu tabulku do ruky a chtěl se třeba podívat, co se děje ve světě?
0: To naštěstí nechci, protože vlastně internet je umožňuje jenom dneska díky tomu, že máte dostup všude, takže informace, co dřív k vám letěly týden, tak dneska to máte online a to je vlastně jako jediný, ale tím vlastně tyhle ty lidi vlastně už trpějí taky, protože halda lidí, že jo, jsou u toho 24 hodin non-stop, jak se země koule otáčí a proto v úvozovkách mají kamarády po celém světě, jak se říká lidově, ani nespějí, že jo, protože s jedním se mluví z Austrálie, s druhým z Kanady a naštěstí tato móda už opadává, ale v jednu dobu to teda bylo jako hodně strašný, protože jsem viděl i některý mý kamarády přesně jak takhle dopadly a prostě to jenom o tom to prostě vypnout. Žili jsme bez toho a budeme bez toho žít zase, když jako chápu, že v dnešní době se to těžko někomu vysvětluje, protože kort ty mladá generace typu Z a spol, ty jak už bez toho v podstatě si nedojdou, když to řeknu lidově, ani na záchod.
1: Rozumím, rozumím. No samozřejmě škrtněme úplně teď téma sociálních sítí, téhle větve internetu, to je určitě zbytná věc, ale narážím třeba na ty jízdní řády nebo na to, že si člověk může pustit televizi přes internet a nepotřebuje anténu, může si ji pustit v mobilu pro zábavu někde. To je zbytné taky podle vás?
0: No, podle mě taky, ale jako jinak jak říkám, internet je dobrý sluha, ale zlý pán, jako jo. To, k čemu to bylo vymyslené v tom CERNu, že jo, tak to jenom vymysleli vědci, co tam dělají ty částice z vesmíru, jak to vymysleli jenom na Vánoce, protože chtěli mít vánoční tablo, no tak omylem vznikla webová stránka. Tenkrát před těma 35 lety vlastně nikdo netušil, jako co to bude za boom, že jo.
1: Že se to takhle rozšíří, to je pravda. No, máte možná pravdu v tom, občas, ale my v rozhlase si to můžeme dovolit jenom při nějaké dovolené, jako uděláme to, co vy, že se dáme offline, jsme jenom na telefonu a ono to člověku tak nějak vyčistí hlavu a není v takové depresi z těch světových zpráv, z toho marazmu, který je kolem nás, co?
0: Přesně tak. A matematické algoritmy, které se tváří, jako, jak jsou nový, tak ty už jsou třeba starý 20-30 let, to není nic novýho. Ty se akorát nedali použít, protože ještě nebyly tak výkonný čipy, jako jsou dneska, že jo.
1: A když říkáte, že prostě je to pro vás zbytná věc, neznamená to ale, že byste to v běžném režimu nepoužíval, nějakou chytrou žárovku, jízdní řády a tak?
0: Samozřejmě, jako... že to používám, protože vám to usnadní a urychlí život, že to zjistíte během 5 minut všechno, že jo? To jako o tom žádná, to já to používám, proto říkám, je to dobrý sluha, ale zlý pán, jako když potřebujete a jste dostupný a jste na signálu, tak jako o tom žádná. A vlastně původně, já nevím, to asi, jestli jste to dneska studoval, tak jste vlastně zjistil, že internet to není žádný americký vynález, ale původně to je vynález bývalého Sovětského svazu. Ten se jmenoval systém OGAST, že jo, který byl, aby se tenkrát vedlo centrální hospodářství, jenomže Sověti se toho zalekli, tak to dali k ledu. No a za pár let na to vzniknul v Americe ARPANET, že jo, dnešní předchůdce internetu, že jo.
1: Já teď jsem si vzpomněl na ty doby těch devadesátek, kdy jsme měli ty modemy a vytáčeli jsme to v domě, v době levného tarifu večer, že jo, to bylo levnější.
0: Přesně tak, já jsem to měl taky jako malý kluk, ať vytáčený číslo, to bylo to úplně nejlevnější, že jo. Si vlastně vemete, že první internetové připojení už tady bylo i za minulýho režimu v roce 87 nebo 8 ho měla Akademie věd a v té době to stálo 110 tisíc korun měsíčně, jo, což si dneska nikdo nedovede představit.
1: Já už si nepamatuju na ten tarif, kolik stála ta minuta toho připojení na internet právě v nějakém třeba 95. roce.
0: No, byly to hrozný peníze, Telekom vydělával v té době hrozný peníze.
1: A pak přišlo to přelomové, když pak přišly Wi-Fi a tak, to je každý rok něco bylo. Kam to půjde dál, co se toho internetu týče podle vás? Má to kam jít dál ještě? Je tam ta umělá inteligence, to je taky na zvláštní téma, to dnes asi neřešme. Ale
0: to vám řeknu úplně přesně, kam to půjde dál. No. Teď máte telefon 5. generace.
1: Ano, 5G Dali myslíte, jo?
0: 5G bylo dohodnuto, že se vyrobí 6, 7, 8, 9. 8, 9 už je zbytečný, takže se udělá ještě 6. a 7. a tím to zvadne, protože 6. to bude, co jste říkal vy, internet věcí typu ledničky, pračky, ovládání domácnosti, No a pak bude ještě sedmá, že budete mít jako úplně maximální rychlostní přístup po celém světě, že jo, ale to už v podstatě v dnešní době, jestli to máte mít tu odezvu do jedné vteřiny, nebo to bude za pár setin, že si stáhnete celý soubory a budete mít větší výkon, tak to už jako v podstatě si moc nepomůžete, ale hlavně někdo tu síť musí zaplatit, že někdo to musí ty vykrývače a ty vysílače s tou navýšenou kapacitou vybudovat a to už nebude žádná sranda, protože dneska do toho už moc nikdo spát peníze nechce, že jo.
1: No s nás musí mít teď někteří lajci, které to nezajímá, to naše dnešní téma radost. Jak si tady jako o tom povídáme, jako dva lidé, kteří k tomu mají nějak blízký vztah. No mě napadlo, nám teď visí ve vchodě doma, zavedli jsme vám do vchodu jako nový typ internetu nějakou optiku, určitě na vás zazvoním, abychom to s vámi probrali. Já jsem si říkal, já už jako vlastně asi nepotřebuju nic rychlejšího, je to stabilní, na to, abych si přesto pustil televizi, mi to stačí, na to, abych si připojil počítač do práce, mi to stačí. Proč bych to chtěl mít ještě rychlejší?
0: Přesně tak. No tak ta optika, že to jsou optický vlákna, to vynalez in, že jo, a u těch optiky máte jednu výhodu, že tam v podstatě máte nulovou ztrátu přenosu informací a té rychlosti. Když jedete klasickou linku nebo vzduchem, tak vám vlastně sice vám svítí na počítači, že to máte připojený určitou rychlostí, ale to se na ty ztráty, jestli odeštěte třetinu a jste na reálné rychlosti, že jo. Proto vám tohle to cpou, že ta optika je něco bůh ví, co uchvatného, ale jestli vám to poběží o půl vteřiny rychleji, nebo ne, to už je vám k ničemu.
1: To
0: je
1: to proto poslání reportáže třeba do rozhlasu z domova, když ji postříháme, mě asi jedno. No, mohli bychom si, pane Františku, povídat dál a dál, ale dáme prostor za chvíli ostatním.
0: Jasně,
1: moc vám děkujeme, že jste se ozval do dnešní noční linky. Ať se vám daří.
0: Tak jo, taky.
1: Díky,
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Slíbil jsem Rangers, tady jsou, budeme se toulat Vysočinou a pak se taky podíváme, co jste nám napsali na rozhlas.cz/linka na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Mě napadá v dnešní noční lince udělat takovou výzvu, když už je řeč o internetu. Můžeme vlastně ověřit jeho dosah, nebo si ho spíš potvrdit. Jestli pak nás posloucháte, zmiňoval jsem kanadskou vesničku, tak neříkám přímo tam, ale někde hodně daleko na druhém konci světa. Napište nám na linka@rozhlas.cz jenom takový pozdrav, kde daleko nás posloucháte. Zní to tak jako exoticky, pořád, i když ten internet je vlastně celosvětový. Je to takový výjimečný pocit, když třeba nám do noční linky zavolá někdo ze Švédska, ze Švýcarska, občas se tak děje z Německa. Tak co jste nám napsali, než dáme prostor dalším telefonátům, pojďme se podívat právě na náš web, co jste připravili přes náš formulář. Takže napsal nám třeba pan posluchač z Valašska, pan Milan. Zdeňku a posluchači, ahoj, dnes jsem byl neskutečně šťasten, že jsem poznal, kolik je v naší zemi, tři tečky, aby mohlo krást, lhát a parazitovat na internetu. Takže bacha na to, provozují a blokují ho neskuteční i neradi. Tak tolik přes nádherné médium v Pardubicích a do celého světa, tak tam byl sluchač, asi naráží na různé internetové podvody. To by bylo další téma taky. Pozor na to. Teď pan Jaroslav. Dobrý večer všem. Internet a jeho služby jsem začal využívat před víc než 30 lety. Připojení bylo poskytováno ještě přes pevnou telefonní linku, tudíž o nějaké rychlosti nelze hovořit. Třeba stránky Seznamu nabíhaly několik minut, ale dnes nelze skoro bez internetu skoro normálně fungovat. To doslova ve všech oblastech života, které každý posluchač všeobecně zná. E-mailová pošta, datové schránky, obecné informace o všech možných skutečnostech. Chci jen připomenout, že je velmi, velmi důležité si při konzumaci těchto údajů zachovat zdravý selský rozum. Třeba takzvaná umělá inteligence, mám ty tři hlavní, odpoví na některé třeba zdravotní otázky protikladně. A na závěr, internet je fajn třeba při videohovorech s rodinou, ať jsou v Česku nebo kdekoliv ve světě. A musím také zdůraznit, že přehnané užívání internetu u malých dětí, mám vnoučata 3 a 6 let, je opravdu velmi škodlivé pro jejich další zdárný vývoj. Klidný večer. Děkujeme, pane Jaroslave, za tenhle příspěvek. Je to jasné, u dětí se to musí nějak kontrolovat a rodiče jsou ti, kteří jsou za to zodpovědní. Dobrý večer posluchačům noční linky. Je mi 84 roku. Musím říct, že počítač využívám každý den ke své práci pro zábavu. Taky si dokážu vysvětlit lékařskou zprávu od lékaře, která je napsaná latinsky. Taky jsou tam napsané třeba způsoby léčení. Taky využívám internet na nákupy různých nástrojů. Samozřejmě taky využívám internet a rádio k poslechu noční linky. Jsem s tím moc spokojený. František ze Židlochovic. Napsali jste i další příspěvky, tak si schováme některé z nich na pozdější dobu, abychom nezdržovali ty, kteří chtějí zatelefonovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní téma internet. Dobrý sluha, špatný pán, jak to tady zdůraznil pan František. A teď moc dobrý zpěvák Karel Gott.
2: Není

0: První webová stránka má dnes 35. narozeniny, tak jsme si řekli, že si popovídáme o internetu v noční lince, jestli si bez něj dovedete život představit nebo ne, k čemu ho nejčastěji používáte, tak dáme prostor dalšímu volajícímu nebo další volající. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdní večer. Tak si připadám takovej jako trošku blázen.
0: Jak to?
1: No, protože já internet nemám. Měl ho můj manžel, když zemřel, tak prostě tím jsem to ukončila všecko a mám pocit, že jsem svobodnější.
0: No tak nikdo vám to určitě neupírá a tak trochu možná leckdo z nás závidí, že to takhle dokážete. Vlastně, kdo telefonuje? My jsme se ani nepředstavili, tady je Zdeněk.
1: Jo, pardon, Zita.
0: Zita, Čechy, Morava, Slezsko.
1: Praha, ale momentálně jsem na chatě na Petrově.
0: No tak vás tam pozdravujeme. Na chatě bez internetu samozřejmě.
1: Bez elektřiny, bez vody. Mám akorát mobil, protože kdyby člověk potřeboval nutně něco se stalo nebo tak.
0: A rádio normálně na anténu?
1: Ano, ano, ano.
0: Co si budeme...
1: A vy jste jediná stanice, kterou na tenhle ten analogovej přístroječek chytí.
0: Která to je vlastně z těch, na kterých běží noční linka, to je spousta stanic?
1: Ježišmarja, já i...
0: Co tam vysílá
1: já
0: přes
1: nevím,
0: den?
1: Tam, kde to ulovím, tam to prostě, protože jinak mi tam nic jiného nejde na ničem. Je to na FM a...
0: Jo. Dobře, no tak říkáte sem bez internetu, přeci jenom nějaký kontakt tam je, když nemáte svůj vlastní, třeba někde u vnoučat nebo tak?
1: Ne, vnoučata nemám. Aj. Mám syna, ten mi vždycky říká, matko, jsi 100 let za opicema, no tak jsem říkala ano, a už je asi nedoženu, no tak.
0: A nic si z toho nedělám?
1: Ne, vůbec ne. A říká, jak to řešíš, když chceš někam jet? Já
0: no.
1: Říkám,
0: no
1: to, když je to autobus, tak jdu na Florence.
0: A zeptáte se?
1: Zeptám se, případně si zajistím místenku a říkám, aspoň ve svém důchodcovském věku jako se pohybuju, nesedím někde jako peska. Cítím se takhle líp.
0: Svobodnější, jak říkáte. No tak, co si budeme povídat, vy jste řekla, nemám internet, tedy přímo ho nepoužíváte, ale samozřejmě přes někoho už byste se dnes bez něj neobešla. Asi nikdo z nás, jo? I když si jdete koupit tu jízdenku, tak už to ťukají do počítače a už to je propojeno se systémy.
1: Ale já si tam musím dojít, já si to musím vyřídit a to, co si dělají oni, to je jiná věc.
0: Říkala jste,
1: ale jako já to domů nechci, no.
0: Říkala jste, manžel to používal, vzpomenete na co nejčastěji?
1: Manžel zemřel, bohužel.
0: Ano, ale dřív právě, když jste ten internet ještě měli, tak určitě se vám chlubil nějak, ne? Nebo jste s tím přišla do kontaktu?
1: No, tak on si to se to... Já říkala, něco jsem mu říkala, neodpovídal, když jsem říkala, aha, internetový...
0: Jo, takže vám možná internet tak trochu kradl manžela.
1: Že je člověk někdy až na své pravdy. Kouká do toho, do ty obrazovky na ten internet a nevnímal mě vůbec nikdy. Jsem říkala, no tak kvůli dopadnout nechci.
0: To je pravda, že když člověk třeba jede metrem, a zadívá se, tak 90% lidí kouká do toho mobilu a co jiného než na ten internet, když už
1: ne
0: na stránky.
1: Ale víte, co mě děsně potěšilo, v pondělí jsem musela do Prahy, tak jsem jela metrem a teď najednou koukám a tadyhle paní s knížkou a tamhle mladý muž s knížkou, ten čet dokonce Haleyho letiště, tak jsem říkala, o, dobrý. No a těch je čím dál víc. A to mě strašně potěšilo, protože mám pocit, že to je daleko hodnotnější. Než čumět do toho někde, nebo stojí, drží se za tyčku, sluchátka na uších, v ruce mrzká mobilem do taktu a občas se z toho zvozve jako dum-dum nějaký. Říkám, no tak co z tohohle můžou mít?
0: No ta knížka, to máte pravdu, to není úplně jako neobvyklé, dost lidí si čte takhle v dopravních prostředcích.
1: No ale nebylo to je teď v poslední době.
0: Že se to zase vrací, jo?
1: Jo,
0: tak máme, tleskáme oba, máme radost oba. A teď jste mě úplně navnadila, že tam mám rozečtenou jednu knížku a už jsem asi 14 dní na ní nesáhl, že bych to měl vzít do ruky, než zapomenu, co se tam stalo a budu muset se vrátit.
1: No to je ono. A člověk se i odreaguje od nějakých těch ošklivostí kolem a tak. Je fakt, že teda někdy mám knížku, která je rozměrově nevhodná na tohle, jo, ale...
0: No na to jsou takové ty čtečky a ty nemají vlastně s internetem nic společného. To ani není klasický displej.
1: Ale já to nemám ráda, to nemá duši.
0: Nemá, no, ale jako na tu dovolenou, když člověk jde na 14 dní a měl by plný kufr knížek táhnout, tak to zase je praktická věc, no.
1: No tak já jsem si sebou vzala nějaký takový odlehčení čtení. Mm-hmm. Když večer, když nemám rádio, že jo, něco, když tam je něco, co mě nebere, no tak knížku.
0: Výborně.
1: Je to krása.
0: Jo.
1: A nebo sedím venku, pozoruju hvězdy. To je taky náhodné.
0: To je vesmírný internet. Vlastně on to je taky takový internet, ta obloha. Ale mnohem poetičtější.
1: Ale když jsem zažila před 2 dny. Seděla jsem, bylo 10:30 v noci, já jsem seděla před chatou. Ještě jsem, teda nesmělo se to, ale já jsem polila vodou, všecko zapálila jsem cejry, který jsem tam měla větvičky a takovýhle ty. No a když to dohořívalo, tak najednou říkám, co to tam lede, nějaký divný pes. No tak to prošlo ke kompostu, kolem bohniště začuchalo a teď to zvedlo ke buli. A já vidím, že to je liška.
0: Je, krásné magické setkání, kterým ukončila
1: 3 metry ode mě.
0: Paní posluchačka Zita.
1: Prošla a zase zmizela.
0: Tak jste si něco přála, ne?
1: Ne, já jsem seděla tak okouzleně, že jsem jenom sotva dejchala a říkala jsem... Tak to mě někdo tam nahoře musí mít strašně rád, když mě poslal.
0: Jo, jo. Já bych to považoval taky za nějaké znamení vidět před půlnocí lišku.
1: To bylo to hrozně hezké.
0: Jo, věřím vám. A děkuji, že jste se ozvala a tak nějak jste se od toho internetu distancovala. I to je názor, i to je cesta a od toho jsme tu, aby se mohl každý vyjádřit. Mějte se pěkně.
1: I taky a děkuji.
0: Dobrou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já myslím, že tohle povídání s paní Zitou moc pěkně podtrhne písnička v podání Janka Ledeckého.

0: Zatímco jsme čekali, než dozní písnička od Janka Ledeckého, přiznám se, že jsem ne brouzdal po internetu, ale napadlo mě podívat, když jsem viděl zprávu o tom, že u Malorky naměřili v moři 33 stupňů Celsia, tedy teplou vodu. Tak mě napadlo se podívat, jak je teplá voda na Baltu, protože se tam chystám do Německa, tak tam je to 23. No je to docela pohodlné se takhle podívat, ale dá se bez toho určitě být. Jak to vidí pan Zdeněk z Desné z Jizerských hor? Dobrý den.
1: No, dobrý den. No, já bych k internetu řekl, že vlastně internet považuji za takovou rychlou poštu a považuji jej za výhodu hlavně tedy pro starší lidi. Ovšem, bohužel právě starší lidi na internet jsou trošku hákliví, nebo jak bych ho řekl...
0: Není to tak masové u nich možná, no?
1: No, jako berou ho jako nutné zlo, nebo jako zlo, ale... Já to jako vidím sám na sobě, já si můžu prostě psát přes maily zadarmo, mám příbuzný v Americe a prostě si s nima můžu psát s ostatníma příbuznýma taky. My máme třeba rodina se scházíme jednou týdně na aplikaci WhatsApp,
0: ve skupině,
1: kde si prostě povídáme. Třeba hodinku si povídáme mezi sebou, co je u každého nového a tak dále. Jo. Takže já to vidím jako výhodu, hlavně teda pro starší lidi, že v dnešní takový ty rychlý době, že mají šanci prostě si pohovořit s příbuznými, můžou si popovídat s kamarády, kteří mají stejné zájmy.
0: No ti dříve narození mají takovou klapku, jako řekl bych, že vědí, kdy mají dost a používají to skutečně na potřebné věci, ale co třeba ti náctiletí nebo ti dvacátníci, kteří mají ruku skoro přirostlou na tom mobilu?
1: No to je prostě problém a teď se to řeší už tedy ve školách, že už je tam zákaz vlastně mobilu, používat mobil při vyučování a tak dále. No. Mně je taky trapně, když jedu vlakem a teď mám krásný výhled třeba na hory a podívám se kolem a mládež, co sedí vedle, tak všichni jsou hrbatý a prostě se koukají do mobilu, jo. No, tak prostě je mi za ně, je to líto. No,
0: vy víte, jak s tím nakládat, jak jsem vás poslouchal a vlastně asi si možná občas říkáte, jak bych bez toho mohl existovat. Asi by mě bylo smutno, že se nemůžu takhle s rodinou setkat. Kdyby nebyl internet, tak bychom určitě v takovém kontaktu nebyli.
1: No přesně tak, to prostě ten rodinný kontakt a se známými, prostě je to výborná věc, no musí se to umět ovládat, že jo, ty ceny nejsou jako za to spojení, nejsou nějaké velké a třeba na ten WhatsApp, na tu aplikaci je to víceméně zdarma, jo, takže to není to problém. A třeba když jsem mluvil o těch mobilech, tak třeba starším lidem bych chtěl tímto doporučit tu aplikaci Záchranka, aby prostě ji měli na mobilu a prostě ta přivolá prostě pomoc, kdyby bylo prostě zlé, měl dlo nebo podobně. Jo.
0: Tak, no oni vás i najdou, když třeba jste někde.
1: Může jim zachránit prostě život, jo, takže ta, prostě, jak už tam říkal kolega nebo pan předtím, prostě internet, mobil a prostě ty všechny zařízení, tablety a tak dále, prostě je to dobrý sluha a zlý pán, že jo, prostě nesmí se to přehánět, člověk prostě nesmí tomu podlehnout jako prostě, aby to pro něj nebyla droga, jo.
0: Prostě, aby to bral jako praktickou věc.
1: No přesně, prostě chce to vůbec, aby lidi měli, se naučili mít pevnou vůli, že jo, vypěstovali rodiče, aby vychovali děti k tomu, aby měli pevnou vůli a když máte pevnou vůli, tak si stanovíte hranici a to prostě nepřekročíte.
0: Rozumím, něco jako s alkoholem, dát si přesně, dobrou sklenku vína, jako, ale ne 10 sklenek vína.
1: Jasně, já jsem se odnaučil pít právě jednoduchým způsobem, já jsem nebyl žádný alkoholik, ale taky jsem byl, stalo se mi, že jsem byl opilý a tak jsem si řekl, tak tohle to není možný. No a řekl jsem si, tak vypiju maximálně za večer, když půjdu tancovat sedmičku vína a tím to končí. A kdyby přišel prezident a nabízel mi Becherovku, tak ho prostě odmítnu. Jo, takže prostě ta hranice je důležitá, a je důležitá právě i při tom internetu, při těch mobilech, stanovit si hranici, maximální hranici a tu prostě nepřekročit. No.
0: Pane Zdeňku,
1: to je myslím zásadní. No.
0: Děkuji za vaše konstatování a za vaše zhodnocení přínosů, plusů a mínusů internetu. Ať se vám daří, přeju vám klidný večer a později dobrou noc.
1: Tak jo, děkuji, napodobně mě. Máte hezký pořady.
0: Děkujeme, děkuji. Moc díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, do půlnoci ještě chvilka na to, abychom se s někým z vás spojili na téma internet.

0: Internet, naše dnešní téma. Přiznám se, opět jsem se díval zase z ryze praktických důvodů, jestli dojdu domů suchý nebo ne po noční lince, jak to je s těmi bouřkami. I to je dnes internet, ten radar, že na to vidíte, tak koukám, že velké bouřky jdou teď od Trutnova do Polska a na Vysočině a na jižní Moravě tam jsou teď bouřky a vytrvalý déšť. No, na Znojmu se něco žene, jestli nás tam někdo posloucháte. Za pár desítek minut tam něco bude. Tak ale abych nezamluvil posluchačku Helenu, kterou teď zdravím. Je to tak?
1: Já jsem z Prahy.
0: Praha, Praha je čistá, tam to nevypadá na žádnou bouřku teď, paní Helenu.
1: Ty bedra jsou příšerný, já jsem sice žila v Tunisu, ale tam tím mořem, to už je, to je, je mi 80 let, ale ještě cementózu nemám, jo.
0: Dobře.
1: Dělala jsem taky, když potom jsem to všechno to, tak jsem pracovala u tuniských diplomatů 10 let a vím, že tam byla bezvadná parta, měli tam jednoho takového zaměstnance čokoládového a ten kuchař jejich byl úžasný a já tak jsem taky je volala a říkám, prosím tě, nevíš, co je Sabri, jo, jak se má a tohle. A on říká, no on je v Kanadě. A já říkám, jo, a ty nemáš WhatsApp? Já jsem říkala, WhatsApp nemám ani WhatsApp. Jo.
0: Dobře, a to už se dostáváme k tématu internet. Tak jak to pojmete vy?
1: Já internet nemám, nechci. Mám dceru, ta tu se mnou nebydlí, ale ta má navigaci, protože já jsem 50 let řídila různý auta, ale už jsem zodpovědná už několik let ne. A ona má auto, dělá v nemocnici, takže já když něco potřebuju...
0: Tak jí zavoláte.
1: Taky to, no. Jinak dnešní doba to není život, to je šílenství, jo. To je, když jedu MHDčkem v Praze, tak všichni do toho čuměj, jo. A dokonce se mě stalo jednou, čekala jsem na Kačerově na metro, teď už metrem, protože mě byla i kolena, když jsem autobusem, ale no, takže tam někdo pospíchal a ležela jsem na zemi.
0: Že do vás vrazil, jo? Koukal do mobilu.
1: A to furt to i v MHDčku, a to nejsou jenom mladí, i ty starý. Taky paní nastupovala do autobusu a držela, a říkám, paní, dejte si to ještě na druhý ucho.
0: A přesvědčuje vás někdy dcera, mami, měla by si ten chytrý mobil s tím internetem pořídit?
1: Ne, já mám dotykáč, já když si něco zakódu do palice, tak to...
0: Dotykáč tak máte, mám... ale internet vypnutý, chápu to dobře.
1: Já ho nemám vůbec. Já to ani nechci. Já internet nechci.
0: Dobře.
1: Ne, jo, a i tady vidím, já jsem kuřačka, takže když v krči, když já tu bydlím 57 let, a když vidím mladý kluk, mladá holka, oni si sednou na lavičku a místo, aby se bavili nebo to... tak čuměj každý do mobilu.
0: No, tak to je ta komunikace, která tím někdy trpí. Jak říkal posluchač před chvílí, tak internet může být dobrý sluha, co se komunikaci týče, přesně, ale špatný pán.
1: Taky ten pán měl pravdu a to je se všim. Všechno má svoje klady a vady, říkám já.
0: A když vy nepotřebujete, proč byste se do toho pouštila, vidíte?
1: No a co, tak naraz, já jsem měla Ostravaka krátkého zobaka, to byl zázrak. To je opravdu, bohužel, 17 let je tam.
0: Já vám, paní Heleno, děkuji, že jste zavolala klasicky bez internetu a popovídala.
1: Jste z Pardubic, že jo, Pardubice.
0: Ano, vysíláme z Pardubic dnes.
1: Já mám hudební sluch, takže já jsem si, hned jak jsem vás slyšela, říkám, to budou Pardubice.
0: Dobře.
1: Tam jsem jezdila i služebně.
0: Tak,
1: takže se mějte.
0: Vy taky.
1: A vydržte. Úžasný.
0: Tak ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď taky jeden hlas, ale bude se zpívat a to už neobstarám já, ale někdo, kdo vlastní hlasivky velmi s typickým tónem.

0: Noční linka.
1: Právě byla půlnoc, celá řada příspěvků, ještě před námi, jsme v polovině noční linky. No je páteček 7. srpna, 219. den roku 2026. Svátek má Lada, tak přejeme všechno dobré. Představte si, už je to 25 let, co se atlet Tomáš Dvořák stal po třetím mistrem světa v desetiboji a před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry. Tak to jenom, abychom věděli, s kterými výročí my dnes máme co dočinění. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák, vysíláme z Pardubic. Povídáme si o internetu, protože je tu 35 let od chvíle, kdy zpřístupnili první webovou stránku a vy nám píšete, tak třeba paní Helena, díky internetu mohu poslouchat noční linku a jiné krásné pořady a programy Českého rozhlasu. Při vyhledávání informací nesmí člověk ale zapomínat na takzvané kritické myšlení neboli selský rozum. Nebýt internetu, neexistoval by e-mail, což je další velká výhoda. Bylo to sice hezčí posílat si dopisy, ale trvalo to moc dlouho. Myslím si, že když člověk využívá internetu, tak by se na něm nestal závislým, je jenom velikánská výhoda. Díky internetu vám tady mohu i psát z Kanady, Ontária. No tak to jste vyslyšeli mou výzvu, ať se ozvete z co největší dálky. Děkujeme za ten příspěvek, další přečteme a další si vyslechneme už za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No a teď řekl bych hudební klasika, Klíč pro štěstí a duet Marie Rotrové s Jiřím Bartoškou, i když ten tam nespívá, ten tam má takové recitování.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Věřte, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: a já.
1: Pardubice jsou teď ve spojení, odtud vysíláme noční linku s posluchačkou Danou. Dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer. Já moc zdravím vás, pane Zdeňku. Zdravím všechny posluchače samozřejmě. Děkuji za písničku, která mě tak dostala.
1: Jo.
2: Do
1: já jsem si tady zpíval nahlas při vypnutém samozřejmě mikrofonu.
2: Já skoro.
1: A nespíval jsem to, nerecitoval jsem toho Bartošku, jo? Zpíval jsem tu Rotrovou.
2: Vy jste si zpíval, ano, Maruška Rotrová tady bude ve Strakonicích mít koncert odložený 2.
1: Tak se těšíte.
2: Tak, 2. září. No nic, ale dneska k tématu, ano. Teda abych byla věcná. Mě velice, velice nadchla paní Zita.
1: Jo.
2: Já to teda poslouchala a říkala jsem si, volat nebudu, jo, ale protože miluju noční linky a většinou, když neusnu, což se mi teda dneska naštěstí nepodařilo, jak je horko, tak jako paní Zita a paní Helenka taky. Mhm. No ale vůbec. Ano, internet je dobrý sluha a zlý pán a musíme prostě využívat ho v určitém systému a omezení. Mm-hmm. Jo, já nesnáším, vyloženě nesnáším. Já používám spoustu aplikací, jo, když už se teda připojím. Mm-hmm. Ale samozřejmě já miluju mapy, klasické mapy, klasické dopisy, které voní papírem a prostě takovou tu klasiku já prostě miluju stejně jako Hvězdné nebe a opravdu z těch aplikací využívám hlavně to počasí, mm-hmm. radar, spojení se svými třemi dětmi, který od Prahy vlastně přes až do Písku vlastně mám je rozmístěný. Mm-hmm. A takže v podstatě to je takový nejrychlejší spojení, že v podstatě...
1: Jasan, ale... a nic to nestojí, že jo, když už člověk zaplatí ten internet.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Dneska za dopis by člověk dal za tu známku, kolik stojí známka na dopis?
2: To,
1: desítky korun.
2: 26 minimálně, no.
1: A přijde to za týden, že jo, pomalu.
2: A přijde to třeba za týden, ta pošta je taky nespolehlivá. No takže já bych to shrnula asi tak, ať nemluvím dlouho, že internet je opravdu dobrý sluha a zlý pán. Už to několik posluchačů přede mnou
1: opakovalo. Ano, teď to přišlo i písemně. Paní Jana Zírková, dobrý večer, internet bych přirovnala k ohni. Je to dobrý sluha, ale nikdy bohužel taky zlý pán.
2: Přesně tak. A nesmíme prostě tomu podléhat naprosto absolutně do vyčerpání. Uh-huh. Já teda samozřejmě, jako když potřebuji nějakou informaci, tak se podívám, ale fakt teda omezuju to čím dál tím více, mm-hmm.

0: Tady mám mapu klasickou a já, když se potřebuji něco najít, tak než bych teda se vracela k tomu internetu a zapínala to a prostě si to zaktivovala, tak já se radši listuju v těch mapách. Já to mám aj vlastně celý svět, celou Evropu a dá se říct půlku světa, jo? Tam prostě na mapách. A skutečně to, co voní papírem, je pro mě unikátní.
1: Na druhou stranu dávám tip.
0: A jsou to mapy... A nebo teda dopisy. Mm-hmm. A i když teda dopisy dneska už napíšu.
1: No, kdo z nás píše dopisy, vidíte.
0: A za pohlednici prostě člověk dá opravdu majlant, no.
1: A zase na druhou stranu to musím ocenit, když někdo ty dopisy píše, to písmo, dívat se, číst si to, to jo, ale kdo z nás to
0: já
1: dělá?
0: Já píšu ráda, ale do diáře.
1: Mm-hmm. No, paní Dano, jeden tip pro vás na závěr, když máte teda ten chytrý mobil s těmi mobilními aplikacemi nebo počítač, tak když si tam jako otevřete ty Google mapy, jo. Já nevím, jestli to znáte. Ano. Když si otevřete Google mapy a já nevím, teď se chci podívat tady, já nevím, polský Štětín si řeknu, chci se tam projít po hlavní třídě, tak tam prostě podržím prst na té ulici, využiju funkci Street View,
0: no, to
1: jo.
0: To umím, umím, ale já to příliš nevyužívám.
1: Já teda se brouzdám často třeba uličkami měst, kde jsem byl před 10 lety a připomínám si to.
0: To je úžasná věc.
1: To je jako fajn, že můžete si chodit kdekoliv po světě.
0: Milý Zdeňku, popřeju a trošku závidím tu cestu k Valtu, protože no. Já bych potřebovala ochladit.
1: No.
0: Ochlazení vyloženě už v těch perných dnech se nedá už ani spát.
1: Já mám jenom trošku strach, aby nás tam třeba nezachvátilo nějakých 16 stupňů a déšť, to by zase byl opačný extrém, no uvidíme.
0: Ale víte co, já jsem se v Valtu koupala a tam byly tenkrát
1: medúzy.
0: Skoro 20. My jsme tam byli nějak tak na počátku léta. Mm-hmm. A já jsem tam teda zpívala, ale chodili jsme k moři. Já jsem prostě otužila. Takže přeju všem posluchačům i vám do Pardubic krásnou pohodu, co nejvíce příjemného ochlazení a v podobě deště.
1: No, na jižní Moravě teď se ho užijí v dalších hodinách, tak ať
0: no,
1: se vám to tam schladí.
0: No, tam v té strážnici a no. Tam ten jich prostě, co musí být utrpení.
1: Dobrou, naslyšenou.
0: Dobrou,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravíme na Královéhradecko, paní Marii. Buďte vítána v noční lince na téma internet. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Myslela jsem si, že nezavolám, ale když teď jsem poslouchala tyhle poslední, tak ty tak pěkně mluvili, tak jsem říkala, že se jenom ozvu. Jenom řeknu tolik, že já jako pamatuju ještě, když jsme svítili petrolejkama, pak tu slávu, když začala elektrika a měli jsme první rádio, myslím, ve vesnici tenkrát, protože k nám chodili sousedi, rovněž tak televizi. Můj manžel používal internet taky, ovšem já jsem to pak zrušila, když mě zemřel. Neříkám, je to teda výhoda pro všechny tyhle mladý, ale mně stačí mobil.
0: A máte chytrý mobil?
1: A rádio. Prosím?
0: Jestli máte chytrý mobil s tím internetem?
1: Ne. Nemám, mám obyčejný mobil, který mě stačí. Mívám ho porád u sebe, protože člověk neví, že jo, to víte v našich letech, ale já do dneška jezdím ještě autem, tak když potřebuju, tak si někam dojedu, ne už daleko taky, protože ono všude nezaparkujete. Nikomu nic neberu, ale ty rodiny tím trochu trpějí, protože my, když se sejdeme, já mám 9 pravnoučat, a když pak to vidím, že všechny mají buď klapky na uších, nebo sluchátka, nebo tohle. Víte co, my jako rodina, dokud byli děti malí, tak ta rodina žila jinak, hrali se různé hry a všechno možné. A teďka, když to vidím, každý si sedí na svý židli. I ty mrňavy už držej nějaký ten mobil nebo nějakou tu
0: tablety.
1: A koukají do toho, že toho je skoro hodně. Opravdu dobrý sluha, zlej pán. Dávám jim všem zapravdu, já jim to neberu. Tohle, když se můžou domluvit, moje sousedi mají děti v Americe a oni se s nima vidějí, poslouchají se. To je všechno pěkný, ale to si dělají chvilku večír a nevěnujou tomu celý ty dny. Jako tahle ta mládež některá, no.
0: Rozumím.
1: Dostala jsem odvahu vám zavolat.
0: No, pane, to jste
1: Novák,
0: udělala.
1: Jste myslím pan Novák, já nevím.
0: Ano, jsem, myslím, že jo.
1: No, samozřejmě. Pardubice, Hradec, ty se neměli nikdy moc rádi.
0: My se máme rádi v rozhlase, ta dvě studia, určitě.
1: Ano,
0: spolupracujeme.
1: Já vám řeknu, že já poslouchám celý den povětšinou rádio, poslouchám Hradec, a protože při televizi taky málo těch stanic, který jako poslouchám, občas si zapnu šlágr, že jo, ale to víte, tam je samá reklama jenom, taky to není velmi, mám je taky ráda, zprávy si takhle poslechnu, ale jinak tam opravdu těch programů není nikde. Takže ty mladí tohle využívají, já jim to nezávidím, byla bych se mohla na to taky dívat, ale mně stačí mobil.
0: Rozumím.
1: To by bylo asi všechno, abych vás dlouho nemeškala.
0: Ne, vůbec.
1: Aby se dostali ještě další.
0: Však
1: k tomu.
0: Mluvíme spolu 3 minutky, to je,
1: no,
0: řekl bych, podprůměr.
1: No a poslouchám vás velmi ráda, noční linku. Každý den, i když usnu, tak já se budím před 11. hodinou. A pokud mě to zajímá, tak opravdu většinou mě to zajímá, tak vás poslouchám do 1 hodiny.
0: Výborně, no jedna hodina bude za 40 minut. Paní Marie, ještě závěrečný dotaz, jo? Zeptám se, poslala jste nebo dostala někdy telegram?
1: No, dostala.
0: Dostala.
1: To víte, že jo.
0: Nebudu se ptát, co v něm bylo. Já jen, že teď nás čeká písnička s tímhle jménem, s tímhle názvem.
1: Tak vám moc děkuju a mějte se moc hezky.
0: Dobrou.
1: Hrozně ráda vás poslouchám.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a znalci české populární hudby vědí, že telegram naspívala Hana Zagorová, tak tady je. A pak mrkneme na web noční linky a taky do e-mailové schránky, co jste nám k dnešnímu tématu internet taky napsali.

0: Tak ještě hudební tečka téhle písničky. Tak ostra skončila. 22 minut po půlnoci je. Pojďme nahlédnout do vašich písemných příspěvků do noční linky. Pan Mojmír nám napsal ze Svita: v počítače provázejí můj život od studií, různě se měnili. Internet přišel až po sametové revoluci, ale měl jsem kamaráda ajťáka a ten mi pomohl se v něm vyznat. Když jsem byl zaměstnán, používal jsem ho k práci, teď už jen pro zábavu. Co bude do budoucna? Taky netuším. Pak je to pozdrav pro nás do rozhlasu, moc příjemný. Děkujeme, pane Mojmíre, za to, že jste napsal. No, to je pravda, co za ten život člověk zažije, vystřídá, co se urodí v té vlastně říši techniky. Před chvílí to zmiňovala posluchačka Marie, že svítili petrolejkami, pak velká sláva, elektřina, rádio, televize, internet. Tak si říkám, že když se teď někdo narodí do toho všeho, tak co zažije zase za ten svůj život, kdy my už tady nebudeme, co se změní, co se vymyslí nového. No, člověk by to chtěl vědět a nedozví se to, protože se to dozví až ty generace po nás. Děkujeme za příspěvky, které píšete i na rozhlas.cz/linka, tak pojďme si je přečíst. Píše Petr ze Znojma: používám jen mobil a na mobilu vždy zůstanu 5 až 8 hodin, protože hraju hry, koukám na sítě. Dobře, pak nám napsala ještě posluchačka Daniela z Prahy: dobrý večer, píši vám jen díky internetu, jsem válečné dítě a odcházela jsem do důchodu v době, kdy nás školili na T-603. Jo, to byl takový ten textový editor, já pamatuju. Večer jsem bojovala s připojením a nevěřila jsem, že ve svém věku bude postupně vypadat jako diletant. Musela jsem vyplňovat dotazníky, hlásit pojistné události a těžko si pamatuju identitu občana, což je pro mladší běžný životní úkon. Proto jsem chodila 2 roky do kurzu počítačové gramotnosti pro seniory. Mnohé jsem už zapomněla, ale co potřebuji, zvládám ze svého pokoje, objednám léky, koupím vstupenky na kulturní akce, zavolám si se svými vnoučaty, která jsou momentálně na druhé straně země koule. Pokud mi vše funguje, velebím tento vynález a uvědomuji si, kolik mi ušetří času při mém životě a kolik by mi ušetřil času při vyhledávání podkladů do diplomky. No, to je pravda. Ale když se něco porouchá, většinou něco špatně zmáčknu, tak musím volat vnuka, bohužel volám jen z Prahy, což vás nepotěší, píše posluchačka Daniela. Děkuju za zprávu. Jo, to reaguje na to, že jsem vyzval, ať nám napíšete nebo zavoláte z co největší dálky, ať si uvědomíme, jak ten svět je propojený díky internetu. Tak, co tu máme dál, napsal nám, teď se musím podívat, jestli už jsem to nepřečetl, jo, napsal nám posluchaček František: dobrý večer, je mi 84, musím říct, že počítač vyučívám každý den. Pak napsal pan Michal: internet nejčastěji používám k soukromé pracovní i občanské e-mailové korespondenci, dál k řízení svých financí skrz bankovnictví, také ke zjišťování a ověřování informací a mám s tím ven, ano, jako muž se rád potěším pohledem, jenže na rozdíl od těch, kteří to nepřiznají, obejdu se bez těch největších odvážností a zůstanu u svůdné elegance, píše pan Michal. Pak nám napsala posluchačka Eva: dobrý večer všem, před 28 roky jsme do práce dostali počítače, do roka i připojení k internetu. Mé kolegyně prchly před technikou do předčasných důchodů, ale já se do PC zamilovala. Denně trávím na internetu několik hodin, stále něco vyhledávám a učím se, píše paní Eva. Doma byl nejdříve stolní počítač, následovaly notebooky, teď pracuji jen na iPadu, který mám připojený s mobilem. Na obou mám voiceover a tak si ty spousty zajímavostí, včetně knížek, nechávám číst. Je mi 80 let a bez internetu bych zřejmě měla velmi smutné stáří. Hezké vysílání přeje posluchačka Eva. No tak to se hezky čte vlastně, tohle konstatování. Děkuji za tohle téma. Jen co jsme si osvojili dvojčata, 2 chlapce navíc, nevěřili byste, co to obnáší tiskopisů. Vše se dá rychlostí vyřídit přes internet. To je obrovská úleva, než někam jezdit pro každou maličkost, a tak bych mohl chválit do nekonečna. Jinak bych se přiznal, spousta věcí mě baví, tak místo na telku sedím u počítače. Tak, myslím, že jsem to přečetl kompletně, co jste zatím napsali. Děkujeme za to a teď zase telefonáty.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Petr Bende, tady u nás v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte i v půl jedné. Jedna minuta k tomu, jsme ve spojení s paní Soňou, kterou srdečně zdravím. Vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače taky a chtěla bych k tématu. Internet používám, i když tému moc nerozumím, ale to potřebuju. Najdu si, používám ho na tabletu nebo na notebooku, mobilu. Nemám data, protože když někam cestuji, tak si to najdu v klidu doma. Napíšu si na papírek, v kolik mi jede autobus odsaď až tam. Ale chtěla bych tady k tému třeba počasí na tom internetu najít si. Ježíš, to je... Já jsem seděla s mojí kamarádkou na terase venku asi do 11 hodin dneska. A to ona furt na ten internet se dívala a říká, o 9:30 u nás začne pršet. Podívej se, jak to jde. Tady to je. No tak 9:30, 10 hodin. Teď se díváme, obloha najednou jasná. Takže jako...
0: Co se stalo? Říkají,
1: to je zaručené, ale bohužel vždycky nás to někde mine. No a pak k druhému zjistila jsem, když prostě fakt asi bez toho internetu se člověk neobejde, chtěla jsem se objednat k lékaři. Volám jeden den, třeba třikrát za den, telefon zvoní, nikdo nebere. Další den volám, zas nikdo nebere. Tak jsem si našla samozřejmě webové stránky, poslala jsem maila a v momentě jsem měla odpověď a v momentě jsem byla objednána. Takže
0: vydáváte jako plusové body internetu.
1: No, dávám, ale říkám, moc tomu nerozumím, takže potom takové ty zprávy, jak se šířijou a vůbec nějaký ty, co jsou ty hekři.
0: Jo,
1: to,
0: nebo ty podvody různé.
1: Ano, ty podvody, jo, teď internetové bankovnictví, že jo. A teď čtete a vidíte, tam přišel o, já nevím, o 100 tisíc, tam to, dávejte pozor, tam neklikejte. Takže to je pro mě dost trochu takové, nevím, odrazuje mě to, no ale...
0: Něco zkoušet víc, rozumím.
1: No, že to vystraší a jo, když si čtete všechny tady ty zprávy a pokud moc tomu nějak nerozumíte a nevíte, jestli si máte tam co odkliknout nebo ne, tak musí být opravdu člověk opatrný, protože...
0: Aby nenaletěl, rozumím. No, my v našem vysílání jako často informujeme o těchto záležitostech. Tak je potřeba být neustále ve střehu, no, to máte pravdu. No a jinak, co se týká toho počasí, jak jste říkala, tak tam je fajn ten radar, ne, na tom internetu.
1: Ano, jenomže ten radar opravdu ukazuje a vidíte to, jak to jde pomalu, jak to... Já jsem tady od Krnova, jako Moravskoslezský kraj, že jo, a v sobotu u nás byl... Každý rok se pořádá už asi 7. rok sjezd motorkářů, jo. Takže to bylo taky. Bude krásně, až večer přijdou bouřky a to. No a ihle v 5 hodin začalo lít, párkrát zabouřilo, takže...
0: No jo, ty bouřky z tepla, ono se jako dá předpovědět, kde přibližně, ale to ještě asi dlouho nedokážeme spočítat, nebo odborníci, kde se taková bouřka z tepla vytvoří. No to najednou to jádro tam vznikne, vidíte, když na to koukáte na tom internetu a najednou se zvětší z ničeho nic. A je to tam.
1: A je to někde u sousedů, že jo? Protože tak jako vůbec se nedívám tady na to počasí, na ty radary, protože je to pak, spadne to někde jinde, spadne to u nás.
0: No ale takže... zase když jde třeba ta frontální oblačnost s bouřkami a přehaňkami, tak tam je to docela spolehlivé, no když se to fakt jako sune ve velkém.
1: No tak říkám, dneska o půl... Jsme seděli na té terase, o 9:30 bude pršet, dívej se, jak to tady jde. Já říkám, ty jako já nevím, sice bylo zataženo, vypadalo to, že opravdu něco přijde, no a ihle za půl hodiny zas už obloha jasná a ani kapka, nic.
0: No já se tady na to koukám, jak to vypadá tam u vás u Ostravy. Tam bude...
1: No to ještě daleko od Ostravy, jako Krnov, to je ještě...
0: Jo. A myslím to...
1: Opava, Krnov.
0: Opava, Krnov, jo. Koukám tady na to, no v Ostravě bude pršet. No, ať si z toho neděláme tady meteorologické okénko. Mějte se moc pěkně a přeju klidnou noc.
1: Děkuji za přijetí a taky přeju krásné, možná dobré ráno. A ať se daří. A
0: dobrou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Jan je teď u nás v noční lince na téma internet. Vítejte tady u nás.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já miluji internety. Já bych chtěl říct, že jsem s ním dostal tak před 20 lety. Bylo to opravdu nádherné, ty vzpomínky na ty první internety byly naprosto úžasné. Ale to není jak dneska, to bylo něco jiného, to bylo nádherné, ty internety byly mnohem krásnější a snažší. Celý to bylo takové, jak to říct, já jsem si to užíval víc, protože ty internety byly mnohem čistší bez těch podvodníků, jak jsou dneska.
0: Bylo tam jenom to podstatné a na druhou stranu bylo to pomalejší, vidíte.
1: Ano. To
0: člověk čekal.
1: To dneska to je jich těch 7 a to tům, co si stahuje, nevím, to vnuk vždycky s tím přijde, to je strašné, to on vždycky ukazuje, jak tam běhá ten takový podivný panák s tím paličkou a mlátí do všech těch bubínků, nevím, je to hrůza, to dřív ty internety, to mě bavilo mnohem víc teda.
0: No tak moc děkujeme panu Janovi, že pojmenoval taky vlastně kvalitu internetu a nebezpečí obsahu, což píše i pan Jaroslav, nám tady příjemný noční čas do Pardubic i všem posluchačům. Přidávám se k panu Františkovi ze Židlochovic i k těm, kteří se k jeho názoru připojili. Jen chci doplnit, že internet je úžasný sluha a v některých případech úděsný pán. To, v čem nám dokáže pomoci, je až neuvěřitelné. Naopak ty hrůzy, o kterých se dozvídáme v souvislosti se jména s dětmi, ale také kriminalitou, to je alarmující. Ať vám všem slouží internet k prospěchu, rychlému spojení, poznání, potěšení a jako zdroj jen příjemných a radostných zpráv. Příjemné prožití druhé poloviny léta nám přeje pan Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak ještě kontroluju web noční linky a zprávy od vás. Vypadá to, že jsme vyřídili všechno, co jste nám dnes napsali na téma internet, jeho plusy, mínusy, protože připomínám, jak jsem vyhledal za pomoci mých kolegů, dnes je to 35 let, co byla zpřístupněna první webová stránka info.cern.ch a právě to je důvod tedy, proč si povídáme o internetu a povídat si budeme i s panem Jardou. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Ano.
1: A asi k tomu tématu. Takže pro mě je to hodně silná droga. Je to horší jak alkohol, holismus a pozávislost na alkoholu.
0: Mm-hmm. Že saháte po tom chytrém mobilu, jo, a jste závislí na spojení se světem?
1: To ani ne, ale mi to nutí hrozně nakupovat a ničí mi to, že utratím veškeré finance.
0: Mhm. Jo, že máte nutkání klikat na různé e-shopy a objednávat.
1: To spíš jako spíš bazarové věci.
0: Bazar, zajímavé. No i to přináší internet, i to přinesl dostupnost všeho možného. No a třeba jste se obrátil...
1: Jak se říká, ano.
0: Jestli jste se obrátil třeba i na nějakého odborníka, aby vám pomohl s touhle závislostí.
1: Nevím, kam se odpoutat, na koho se poradit.
0: No, to možná na nějakého odborníka přes internetové závislosti a kontakt na něj najdete víte kde, na internetu.
1: A tu. Ale jak říká, alkohol jsem porazil, tu závislost na alkoholu, ale tohleto se zatím nedaří.
0: Leda ty peníze třeba odkládat k někomu, kdo vám je nedá, kdykoliv si o ně řeknete, no, nevím, jestli někdo takový je, že by u něj byli jako v trezoru.
1: Nějaká banka, že jo?
0: Ne, to myslím spíš někoho z okolí, kdo by byl ochotný prostě vám je nedat, i kdybyste mu chtěl zakroutit krkem a podobně. No, takže to je úskalí. No a když tedy opustíme tohle prostředí bazarového zboží, tak používáte internety k něčemu jinému, k získávání informací?
1: Posluchu rádia.
0: Mm-hmm. Takže ne přes rádio, ale přes internet jedeme, jo?
1: Jo, ano.
0: A na mobilu nebo na počítači?
1: Na mobilu spíše.
0: Na mobilu, takže hrajeme z mobilního telefonu, dobře. A stačí vám data?
1: Nebo... Já mám neomezený, to je právě neomezený internet a platí si dost peněz, takže to mě nějaký docela omezuje. Jo, neomezený volání, SMSky a internet.
0: No.
1: To je skoro měsíc, ročně skoro asi 12 tisíc, no.
0: No, jasně, krát tisícovka měsíčně, krát 12, všechno neomezené. No, možná bych chtělo poškádlit vašeho operátora, myslím, že 1000 korun za neomezený tarif je docela dost. Že když pohrozíte, že odejdete k někomu jinému, tak...
1: Dobrá, zkusím dát na vaši radu.
0: Že se dostanete třeba na polovinu té částky, nebo ještě méně. No, tam jsou takové fígle různě. No dobře, pane Jardo, tak vám děkujeme a přejeme, ať porazíte tuhle závislost, která sice není nebezpečná jako pro tělo, ale určitě pro duši a peněženku.
1: Ano, a ještě bych potřeba zatočit s tím kouřením taky závislostí, no, ale to už asi není téma.
0: No, to je není téma a tam možná to vzít přes nějaké méně škodlivé záležitosti a pak to nahradit složkou, že tam není složka nikotinu, že máte jenom pocit, že kouříte takhle postupně po krůčkách.
1: Ale no. Ono je to zvláštní, já to nešlukuju a furt ta závislost na tobě.
0: No jo, tak držíme pěsti, ať skončí tahle závislost a přejeme dobrou noc.
1: Taky všechny posluchače zdraví a hezký léto jim přeju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Děkuju ti.
1: No a tečku za dnešní noční linko udělá posluchačka Zdena od Brna, kterou tady vítám.
2: Dobrý večer, děkuji. Dobrý večer.
1: Tak paní Zdeno, jste kamarádka s internetem?
2: Ano, já jsem totiž nejprve jsem závislá na noční lince, takže to jsem závislá, že poslouchám každý den, i když jsem v lázních, tak já mám jednolůžkový pokoj, tak to je moje v 11 hodin. Poslouchám do jedné hodiny.
1: Mm-hmm. Tak tahle závislost se myslím, že ničemu neškodí a že je v pořádku.
2: Ano, neškodí, ale pomůže mě, mě se lepší usíná a když se dovolám, teď jsem se minulý týden dvakrát nedovolala, tak to ale usínám dobře a i ta noční linka tak pomůže, jste tam takový fajn hlasatelé.
1: No, to děkujeme za pochvalu. No a teď k tomu internetu, paní Zdeno, k čemu ho využíváte?
2: No já mám teda, já využívám teda na maily, využívám Skype. Já, když je mě smutno, tak mám několik přátelů na Skypeu, takže si večer můžeme si povídat, pustíme si to, podíváme se na... Takže to mě pomůže moc taky, ten Skype.
1: Komunikace teda je důležitá,
2: ano,
1: pro vás.
2: Ano, protože já jsem zvyklá komunikovat. Mm-hmm. Já jsem dělala samo na obecních úřadech a na občetně pořád s lidma. Takže já pořád potřebuju, já nemůžu teďka, když je třeba to počasí nějaký horký, tak nějak nechodím tolik ven. A tak já musím, si tady spojíme se to. Já už některé kamarádce můžu zavolat třeba v 9 hodin večer, které v 8 někdo, takže vždycky si můžu někoho najít a můžeme si povykládat.
1: A dáte tam, dáváte tam i obraz, jo? I s obrazem to máte?
2: To má, ano, na Skypeu.
1: Mm-hmm, takže to s kamerou máte. Prostě, že na sebe
2: ano,
1: vidíte.
2: Ano, to se mi líbí, ano, jo. Se mi líbí a tak si můžeme o tom všechno povykládat, co je. A moc se mi to líbí, teda, no, mám chytrý hodinky, mám chytrý telefon, já mám všechno chytrý.
1: Dobře, takže to jde to s dobou.
2: Ale pomáhají mě teda vnučky, jo, mám vnučky, když něco potřebují, nebo zapojí to, když dostávám k narozeninám, jsem teď dostala zase nový chytrý hodinky, už jsem jedny měla, teď jsem dostala nový už. Mm-hmm. A tak oni mě to pomůžou, jo, že mi jsou ochotní, když potřebuji radu, stát je to těžší všechno, lepší, když se zeptám, nemusím to tak študovat.
1: Jo.
2: Ale stále se mě třeba, co se mě pomohlo teď, byla, měla jsem požádání o lázně po operaci a pan doktor Ovoděje mě to vyřizoval a říká, já vám to vyřizoval, protože mě v nemocnici řekli, že pojišťovna všeobecná to zrušila a on mě říká, to není možné, tady to nikde není, že by to bylo zrušené, já vám to vyřídím a vám to tam pošlu. On mě tam poslal, druhý den nebo za týden přišlo naspět, já už jsem měla požádaný k doktorích lázní, tam jsem se měla domluvený, já jsem byla v Poděbradech, jsem byla ze srdcem.
1: Tak no prostě internet vám to ulehčil, tohle záležitost.
2: Ano, a bylo to rychlý, jenomže oni to za týden poslali, že to není schválený, že tam něco doplnit. Tak mě volal, že ať to doplníme o nějakou zprávu další. Já jsem ten den, mě to poslali z nemocnice, tu zprávu přímo panu doktorovi, ten to poslal do pojišťovny, druhý den to bylo schválený.
1: Paní Zdeno, děkujeme za dobré zprávy, ještě, s kterými jste se rozloučila.
2: Pošta,
1: já se omlouvám, paní Zdeno, ale už musíme končit, protože jedna hodina je na spadnutí.
2: Oni mi to poslali z pojišťovny až za týden a to má doplnit, já už jsem všechno měla hotový.
1: Takže dobré zkušenosti s internetem. Děkujeme, ano. Paní Zdeno, přejeme dobrou noc, klidnou noc.
2: Mám taky.
1: Ať se
2: taky
1: daří. Naschledanou.
2: A hlavně, aby se dařilo nám, to je důležité.
1: Bezva.
2: Naschledanou.
1: No, jdeme teď za písničkou od Věry Martinové, která nás doprovodí do úplného konce noční linky. To je páteční, ale vlastně v pátek o 23. začne další s Honzou Macounem, když Čap přestane stačit. To bude téma dnešní noční linky. Těšte se.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské, znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich se mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, Klóbrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval opozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti. Impotenti?

A co je to vlastně ten impotent, tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Kloobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký Lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heuréka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože Lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně bohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehral, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl vzrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že Lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ, lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem Lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Kloobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se Lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale.

Hlasitý klapot dřeváků doprovázel pětici kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl Lebrak. Čtyři válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků. Pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

0: Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hejl, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovenské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hejl vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hejl se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hejla přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic, vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Hejlovo pronikavé: do prdele, velraňáci! A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hejl jakožto generál by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hejl uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hejla, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hejl, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáků naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hejl se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hejl spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka.
1: Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hejl.
0: Hejlovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil.
1: Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hejle, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama.
0: Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptvíče říkání, nad nímž zajásali radostí.
1: To je Souška!
0: Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal.
1: Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle.
0: Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal, zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košily. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptví čiřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu,
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbýt musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněs si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stínidlo lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo, není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně! Jau! Mizero! Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe otrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
4: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
5: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni až na starého Simona byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
5: Pane učiteli, on s tím začal.
6: No jasně, Hale má pravdu.
5: Jo, já to taky viděl.
7: Jo, já taky.
6: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
6: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
5: Ten se má, nemusí do školy.
6: Nech ho bejt, Cinkale.
5: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
6: Neviděl nás nikdo?
5: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
5: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
7: Někdo jim to musel říct?
6: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
6: A co ve čtvrtek?
5: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
6: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
6: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
6: Ten dostane, bude náhle.
5: Ten to schytá.
2: A potom pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
6: Heleť, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
5: Jo, dobře jsi věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
3: Co se mnou uděláte?
6: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
6: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
3: Vyrvat mu jazyk!
5: To je on!
6: Pověsit ho za nohy!
3: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
6: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
3: Jasně!
5: Uřežeme mu knoflíky!
3: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
5: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
6: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma doklopítal do vsi.
8: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
9: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
10: Jakoby to ani děti nebyly.
9: Však já mu to spočítám.
11: Toho našeho táta taky vyplatí.
12: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
13: Už jsou tady.
12: Koukejme za domů.
11: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
12: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
13: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
12: Však ty rozvážeš, počkej!
3: Jau, Vajs! Nechte ho! Pro boha, nechte ho!
12: Ty se do toho nepleť!
13: Jo, a jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky, a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
4: Cinkale!
5: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
4: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
5: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
5: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
4: Fakt?
5: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že se máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
4: Tak budeme mít smůlu.
5: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
4: Cože?
5: No, přeber si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
4: Vy jste jim?
11: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
4: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
11: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. A ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
4: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
11: A co vy? Dostali jste nářez?
4: Člověče, ti nám dali.
5: Hrůza. Radši ani nemluvit.
14: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
4: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
4: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky tak hloupí jako oni.

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si ji tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio.